čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, láskou.

dveřích cizí chlápek stál, tak

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrand panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwal ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. Nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat, jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílý, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A to člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve Hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme

0: protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to nevěděla.
1: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
0: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
1: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
0: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
1: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
0: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako, ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do těho 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali a to bylo naše štěstí.
1: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
0: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
1: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
0: To všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný. Je to vlastně, to byl takový zázrak.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši netejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je starý. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno starý. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa věvě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jestli mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: To je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli v Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: Tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádě. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se to vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvej. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na sváty, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali. Aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal bys si.
3: Dal bych si,
2: ale
3: no.
2: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře.
2: Dobře.
3: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý
4: Hračku,
3: pane, to nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, je, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, vaši... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: To je třeba možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
4: jestli
3: můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte 11. května. Už to
4: kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč?
3: Jak
4: dneska
3: to?
4: Je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no,
4: vás
3: jo,
4: mě
3: no.
4: Seslalo samo nebe, no. Ti byste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl tyhle no, věci. No, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě, razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo?
4: Tohle.
3: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná, koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele.
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No, já bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No tak
1: ale...
0: my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat trikaři. V dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz. Já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval, to se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery, já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr a to šlo intenzitu. K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heisler, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno a ta. Odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: si
1: nesměl. On
0: zase podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohleto, pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle a pustila se kamera znovu a sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tady Vyšteckou koulí Hřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Hřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy. Telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
6: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Ondřeji Navrátilovi.
5: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
7: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
8: Děkuju, zdravím.
7: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
5: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
9: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
5: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
10: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. Česká. No tak to хорошо, no, to mi druzí, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
11: Já Kája.
10: No хорошо. Vodku Kája.
11: Já jsem tady z Prahy.
12: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
10: Da.
11: Vodku? Da.
10: No, vedím.
11: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
12: On nejde.
10: Obchodní?
12: No.
10: Čojka!
12: Já.
10: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No pre problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolajte a tak. No, zdravuj. Davaj,
11: davaj. Saša.
10: Saša. Ahoj.
12: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
10: A, umíraj!
13: Dobrý den! Sasa, Kapust, já vás, nový ochránce,
3: Kim Jong Chang.
12: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
5: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek čepice, tak to se taky kdysi tady v Praze prodávalo.
8: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí.
5: Co si vozíš ty?
8: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
5: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
8: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
5: Že už je plná lednice.
8: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Mi, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
5: Proč se filmy dávají do lednice?
8: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
5: Jo, takhle. No. Teď máš tolik.
8: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak zaprvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
5: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
8: Na co filmy, no.
5: A pořád to je tak jako těch 24, 36
8: obrázků. Ano, pořád. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, jo, takový jako, no, oni jsou takový.
5: To bylo
8: takový...
5: i u LP desek.

0: 50 let
1: a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku, ano. A po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Mm-hmm. Tak poslouchejte dál vysílání Humoriády.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zvědavej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad.

0: A to bys to nechal na Járovi, fanouši.
1: To proč?
0: No, žací strojek je nový,
1: ale
0: že
1: prosím
0: jo,
1: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
0: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano, taky otec rodiny,
1: ale
0: manžel.
1: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
0: Ne,
1: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
2: Tati, tati, tati, není tam benzín.
1: No tak ho tam nalej.
2: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
1: Proč?
2: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
1: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
0: Se divíš.
1: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
0: no,
1: to samý.
0: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli, no
1: jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
2: Tati, tati, nádrž je plná.
1: Počkej, tak teď dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
0: Járo, prosím tě, zavři jo. Kočku, kočku, uvaž jo. Psa a připrav minimax. Ano,
1: chytil!
3: Běží!
1: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
2: Tati, tati, tati, jeď rovně.
1: A nerad.
2: Uber plyn.
1: Proč?
2: No přehřeješ to.
1: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
2: Ale tati, tak to není.
1: Ale to je známý fyzikální úkaz.
2: Ne, tati, ne.
1: Jedu, jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na snílí jabka, tatínek se hodinom potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
0: Fando, Fando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
2: Už je v růžích.
0: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
2: Zatočil do brambor.
1: Udělám tady z toho pláň, široširou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
2: Vypně to, tati, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
1: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
0: Kde je tatínek?
4: Já nevím. Je, na střeše.
0: Já ho nevidím.
4: Ale u sousedů na střeše.
0: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
1: Jsem Tifosraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vagyo keši operse me kamata. Solo sano eto bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
0: Ne! Ne, to ti zakazuju.
2: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
1: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
7: Já jsem tušil, tohleta. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
6: domácí sekačku.
7: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
6: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
7: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
6: Máte ho někdy vystavený?
7: Máme ho, už ani ne, myslím, že ne, že už ani není vystavený, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
6: Ano, ano.
7: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil, nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
6: nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako
7: napřejel.
6: No
7: ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
6: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
7: To, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
6: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
7: stroje,
6: to nám teď všechno řeknou určitě.
7: No.
6: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište Humor Mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Teď je tu Humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan ze Sobiesuk. Zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem vám poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Protože maminka ji potkala v lázních v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
1: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím říct si, po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
5: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku,
1: ano.
5: Jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
3: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně.
3: Ano, ano.
1: My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mě se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Jak se na něj pamatuje, Ondra?
3: No.
1: Nebo jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký ale dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit, a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No, tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bčka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prosím, Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu. Jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900? Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za to, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stovečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětním zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šprdecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No. Pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teplé, studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba 5 - 7 + 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 - 7 + 2 = 0. Čistá nula! Já vám to vysvětlím názorně, ano? V autobuse jede 5 policajtů, ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem 3x, jo. No. Poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no tak jsem mi 30x objela, že jo?
5: A nepřepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela,
5: ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. Svěkalo jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil, děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi, děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc děkuju za milé setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
1: Přežijte. Ten víkend, klidu.
6: Další část léta.
1: Ano, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Královéhradecký kraj podpoří čištění řeky Orlice i v dalších letech. Trutnov rozšíří parkoviště Velnářské ulici. Česká triatlonistka Petra Kuříková skončila na hradeckém Ironmanovi 5. A pondělí bude zamračené s deštěm, přeháňkami, bouřkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj bude dál podporovat čištění řeky Orlice. Krajští radní udělili takzvanou trvalou záštitu projektu Řeky nejsou smetiště na roky 2028 a 2029. Uvolní na to celkem 300 tisíc korun. Hejtmanství projekt podporuje od roku 2008. Podle pořadatelů se díky tomu do letoška podařilo vyzbírat 75 tun odpadu, který byl odvezený na skládku. Na parkovišti Velnářské ulici v Trutnově přibude 45 nových míst. Stavební práce zahrnou opravu povrchu vozovky a rozšíření zpevněné plochy směrem k železniční trati. Změna neomezí stávající travnatou plochu, která obyvatelům zůstane k dispozici pro sportovní aktivity. Kvůli rozšíření parkoviště dělníci pokácí 12 stromů. Ty nahradí nová výsadba. Podrobnosti dodává mluvčí radnice Adéla Ščudlová.
3: Občanům tak usnadní parkování v hustě osídlené části města. Projektová dokumentace je hotová, nyní probíhá řízení o stavebním povolení. Zahájení stavebních prací je naplánováno na letošní podzim.
2: Už jenom do konce srpna se můžete přihlásit do akce Ukliďme svět, která bude od 18. do 20. září. Jejím cílem je uklidit v lesích nebo městských parcích petláhve, igelitové sáčky nebo plechovky, které tam mohly zbýt po letních turistech. Zájemci můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat, vysvětluje koordinátorka akce Ukliďme svět Veronika Zítková-Andrlová.
4: Na našem webu najdou mapu úklidů, kde by měly být všechny úklidy, které jsou veřejné, a je tam vždycky kontakt na organizátora, na kterého můžou zavolat a domluvit se s ním, že dorazí na úklid. Sport.
2: 5. místo obsadila na Ironmanu v Hradci Králové triatlonistka Petra Kuříková. Vítězka prvního ročníku se postavila na start 10 měsíců po porodu a za vítěznou Němkou Schönfeldrovou zaostala o 5¾ minuty. Českou reprezentantku mrzelo, že na cílové pásce prohrála souboj se čtvrtou Britkou Smithovou.
5: Převládá trošku zklamání, protože vlastně ten finish byl tak těsný, že mi to strašně moc líto, že nakonec to vlastně proběhlo v můj neprospěch a že to je nakonec 5. místo. Byl to spíš takový mentální boj, protože obě už jsme byli poměrně na konci sil. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území se objeví déšť nebo přeháňky, místy bouřky, výjimečně i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A 4:05 startuje dnešní Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Je pondělí 17. srpna, svátek má Petra, přejeme všechno nejlepší, ale hlavně vám přejeme dobré ráno a hezké vstávání. Český rozhlas Hradec Králové přináší jako každé ráno ranní informační servis, ve kterém se za chviličku vypravíme první reportáži do Pardubic. Dvě těžké nákladní vozy prověřily mostní provizorium, které dočasně nahradí mostky kapitána Bartoše v Pardubicích. Od 1. září po něm totiž budou přes slabé jezdit už auta i městská hromadná doprava a provoz zůstává tedy v současnosti dál kyvadlový. Víc za chviličku v první reportáži dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové a reportérky Anny Svobodové, abyste se tedy k tomu dozvěděli víc. No a budeme vám samozřejmě také dnes hezky hrát, takže Iveta Bartošová nám zaspívá jako první, potom Pavel Bobek, těšit se můžete i na skupinu Ace of Base Jelen nebo další. Takže dobré ráno z Hradce Králové ještě jednou a krásné pondělí 17. srpna vám všem. Tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Pavel Bobek v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je 11 minut po páté, takže za 4 minuty už bude čtvrt na 6 a my se teď, jak jsem slíbil, vypravíme na chviličku. Do Pardubic stavbaři otestovali provizorní most přes Labe v Pardubicích, který otevřou 1. září. Konstrukce stojí hned vedle dosluhujícího mostu kapitána Bartoše a za necelé 3 týdny se na něj přesune provoz mezi hlavním nádražím a největším pardubickým sídlištěm Polabiny. Na trasu se zároveň vrátí zpátky běžné autobusy a trolejbusy. Řidiči ale dál budou jezdit kyvadlově jedním pruhem. Pak začne výstavba mostu nového, no a reportérka Anna Svobodová se byla tedy na tu zátěžovou zkoušku podívat i s mikrofonem.
1: My tady máme 2 nákladní vozidla o hmotnosti 2x35 tun a zatěžujeme tu konstrukci prostě těmi vozidly.
2: Popisuje mostní projektant Jan Bursa. Provizorní most vychází z takzvaného Baileyho mostu, který se využíval už za 2. světové války. Skládá se z ocelových dílů, které se dají spojovat podle potřebné délky a šířky mostu. V Pardubicích bude sloužit po dobu stavby nového přemostění.
1: Ta konstrukce se dál vyvíjí, samozřejmě zatížení se zvětšuje. Takže ta konstrukce je robustnější, je modernější, ale pozor, má nějaké své výhody, nevýhody. Je krásně modulová, dá se to prostě nastavit na různé délky, na různé šířky, na různé zatížení, ale je samozřejmě taky nějak hlučná.
2: Provoz se na dočasné přemostění přesune 1. září. Pro řidiče se ale změní málo, protože dál budou jezdit kyvadlově, stejně jako po vedlejším starém mostě. Chodci budou Labe přecházet po boční lávce. Na trasu se ale vrátí běžné autobusy a trolejbusy, říká ředitel dopravního podniku města a Pardubic Tomáš Pelikán.
3: Pro nás a hlavně pro cestující to znamená návrat linek 2, 6 a 18 zpátky přes most tady na ulici kapitána Bartoše. Je noční provoz, který tudy projíždí, takže někdy pár minut po půlnoci 1. září hned začne městská hromadná doprava tudy jezdit.
2: Výjimkou zůstane linka 13. Ta dál povede Bělehradskou a Hradeckou ulicí do centra města.
3: Ty speciální spoje těmi malými autobusy byly poměrně komplikované, jezdily sice ve velké frekvenci, někdy jednou za 8 minut, ale díky tomu, že byla nízká kapacita na těch spojích, tak to pro cestující bylo někdy komplikované, ty spoje byly přeplněné, takže my budeme určitě rádi, když se vrátíme do standardního provozu.
2: Po převedení dopravy se stavbaři pustí do starého mostu kapitána Bartoše. Ten zbourají a nahradí novým. Provoz na něm bude obousměrný a po obou stranách budou chodníky pro pěší a cyklisty. Podobu nového mostu ovlivnila i plavební dráha na Labi, vysvětluje Bursa.
1: Plavební dráha má šířku 50 metrů a výšku 7 metrů, má poměrně vysoko polohu podle té plavební hladiny a tím pádem ten nový mostní objekt musel být hodně štíhlý, protože aby jsme na předpolích nedělali vysoké nájezdy na ten mostní objekt, což by prodražovalo tu stavbu a za druhé by to poměrně zbytečně navádělo tu dopravu hodně vysoko.
2: Nový most kapitána Bartoše má být hotový na konci roku 2027. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Ace of Base v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Už to jsou 2 minuty, co bylo 16:15 a dnes je pondělí 17. srpna, jak už jsme říkali, 229. den v tomto roce, svátek má Petra, tak přejeme všechno nejlepší. Americký herec a režisér Robert De Niro oslaví 83. narozeniny. Také herečka Chantal Poulain má dnes kulatou 70. Blahopřejeme. Režisér a herec Filip Renč oslaví 61. narozeniny a narozeniny dneska má zpěvák Bohuš Matuš také 53. A málem bych zapomněl na dnešní oslavenkyni, kterou i vy z našeho vysílání dobře znáte. Je to naše humoriádnice Uršula Kluková, která má dneska 85 let. Tak jí moc zdravíme a zvláště Uršule Klukové přejeme všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: Aktuální ranní teploty, můžeme se na ně podívat. Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr 17,5 stupně, v Trutnově kolem 16 stupňů, v Jičíně 17, v Rychnově také 17 a totéž i v Náchodě také 17 stupňů Celsia. Jaká je předpověď a co nás čeká během dne? Dneska oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, které můžou být výjimečně i silné. Pak později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. No a teploměr dnes ukáže od 22 do 25 stupňů, na horách od 14 do 17.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Skupina Jelen teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Připomeneme vám adresu, na které se můžete ptát našeho spotřebitelského rádce Josefa Černého, studio.hradec@rozhlas.cz. No a do dnešního spotřebitelského servisu jste taky napsali o případu, kdy se závada na výrobku při kontrole v servisu neukáže. Jak postupovat dál, pokud se tedy už blíží konec záruky, to nám dneska řekne

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. V centru Trutnova začne zítra rekonstrukce náměstí Republiky, která potrvá do konce října. Zahájení stavby si vyžádá dočasná dopravní omezení. Investorem akce je město, které za rekonstrukci zaplatí 3 miliony korun. Gočárová galerie v pardubických automatických mlýnech dnes nabídne letní výtvarnou dílnu pro dospělé a dospívající od 15 let. Účastníci si můžou vyzkoušet různé výtvarné techniky a dostanou prostor pro vlastní tvorbu i experimentování. Program je určený začátečníkům i pokročilým. Začíná v 16.30. Ministři se dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po dvoutýdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce tzv. Národní koalice proti suchu oznámil ve čtvrtek premiér Andrej Babiš. Česká atletická výprava skončila na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Jako poslední to mohla v Birminghamu změnit Kristýna Sasínek-Meky. Česká reprezentantka ale byla ve finále běhu na 1500 metrů sedmá. Čekáme oblačno až zataženo, na většině území se objeví déšť nebo přehánky, místy bouřky, výjimečně i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách od 14 do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně bouralo osobní auto v ulici 17. listopadu. Policie na místě nehodu došetřuje, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Dobré ráno z Hradce Králové, přejeme i teď 9 minut po půl sedmé, teď už tedy s novinami v ruce, jak bylo řečeno, no, začneme se dívat nejprve do hradecké přílohy Mladé fronty Dnes, kde píšou o nových sanitkách pro náš kraj. 7 nových sanitek za téměř 32 milionů korun rozšířilo vozový park krajské záchranky. Jde o vozy Volkswagen Transporter s pohonem všech kol. 3 nové sanitky budou sloužit na základnách v Hradci Králové, další míří potom do Rychnova nad Kněžnou, Jaroměře, Nové Paky a taky Jičína. Kvalitní a spolehlivé vybavení záchranné služby je jednou ze základních podmínek pro to, aby se lidem v celém kraji dostalo rychlé pomoci ve chvíli, kdy ji nejvíce potřebují. Podrobnosti přináší Mladá fronta Dnes. Hradecký deník tady taky máme. Podchod v centru Hradce Králové se znovu uzavírá. Další uzavírka je potom v plánu ještě v září. Příjemnější a živější prostor, kterým lidé nebudou pouze procházet. To si od rekonstrukce podchodu na třídě Karla IV. V Hradci Králové slibuje hradecká radnice. Rekonstrukce začala letos v březnu a kvůli pracím se podchod už několikrát úplně uzavřel. Nynější uzavírka potrvá ode dneška do 23. srpna. Další omezení je potom v plánu od 14. do 30. září. No a jako obvykle pěší budou podchod opět obcházet po Střelecké ulici. Silniční dopravy na třídě Karla IV. Se uzavírka nikterak nedotkne. Podrobnosti v hradeckém deníku. Tak, a lékařům dochází krev, píše dnešní Právo na straně číslo 5. Několik velkých pražských nemocnic i fakultní nemocnice Ostrava hlásí kriticky nízké zásoby krve. Ministerstvo zdravotnictví proto nyní vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli co nejdřív k odběru. Potřebujeme zásoby co nejrychleji doplnit. Pokud máte možnost, přijďte prosím v následujících dnech na své transfuzní oddělení. Apeloval na dárce také šéf rezortu Adam Vojtěch z hnutí ANO. Příčinou aktuálních problémů s nedostatkem krve je především pravidelný letní pokles počtu dárců spojený s dovolenými. Potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Nedostatek se navíc netýká pouze samotné krve. Například Pražský institut klinické a experimentální medicíny pociťuje i výrazný nedostatek dárců krevních destiček napříč krevními skupinami. Nedostatek krve hlásí mimochodem i fakultní nemocnice v Hradci Králové, takže darovat krev můžete přijít i tady v Hradci. Tolik tedy z dnešního Práva a z tohoto přehledu tisku za hodinu se k novinám vrátíme.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Tak, německý zpěvák latinskoamerické hudby Lou Bega, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, Mambo No. 5, taky písnička, která se kdysi hodně hrála na diskotékách. No a co nás čeká dnes? Dneska nás čeká cyklistika po půl deváté s naším dnešním ranním hostem. V dobrém ránu vás totiž budeme chtít pozvat na letošní Junior Cup do Hradce Králové, což je nádherný cyklistický závod pro děti, jehož osmý ročník bude v Šimkových sadech v neděli 23. srpna. No a protože patronem tohoto závodu je opět bývalý cyklistický profík, reprezentant České republiky a náš jediný držitel růžového trikotu ze slavného Gira, Jan Hruška, tak jsem moc rád, že ho tady dneska po půl deváté zase po roce přivítáme, aby nám pověděl, jak se chystá a vůbec, co se všechno chystá a připravuje na ten letošní ročník a možná zavzpomínáme i na ta jeho nejslavnější léta v sedle kola. Takže to bude po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, určitě si poslechněte. No a teď už taky pohled na to, co nás dnes čeká venku a jak tam bude.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se teď pohybují nejenom v Hradci Králové, ale v celém našem Královéhradeckém kraji zhruba kolem 16-17 stupňů Celsia. Taky zapršelo a možná někde v tuto chvíli ještě prší. Dneska to bude na deštník, protože nás čeká většinou oblačná až zatažená obloha na většině území právě s deštěm nebo přeháňkami. Místy bouřky výjimečně můžou být i velmi silné. No a pak později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teploměr ukáže dnes 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17, takže si taky od těch vysokých teplot a od těch veder odpočineme. No a povane k tomu taky slabý, během dne mírný severozápadní vítr, který samozřejmě v bouřkách přechodně zesílí.
1: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Například Trutnov. Kde se můžu zaregistrovat?
3: Mám tady digitální rádio.
4: Chtěl jsem se zeptat, to bude dálniční známka typu jako je na nákladní automobil?
1: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Každý všední den po 11. hodině.

0: Dnes je pondělí 17. srpna, svátek má Petra a dnes je to přesně 425 let od narození Pierre de Fermata, francouzského matematika, který se zabýval hledáním teorií čísel. Na matematiku a některé její obligátní i fyzikální pojmy se proto tedy dnes zeptala dětí i dnešní oslavenkyně, kolegyně Petra Beránková.
1: Co je to obvod?
2: To je, že nějaký lidé odvodujou nějaký lidi do domu.
3: Nějaký člověk, třeba když dostane z práce pánáka.
1: Jak se obvod měří?
2: Že tam seba si musím změřit, kolik mám na těch plotů. Že můžeme měřit báky.
1: Co je to objem?
3: Objem, že třeba moje maminka nádobí.
2: Že moje mamka třeba čistý lahve.
3: Že našli na moži nějaké mužle.
1: Jak se objem měří?
3: Objem se měří tak, že se to vezme takový speciální metr a takhle se to zaměří.
1: Co je to hmotnost?
3: To je, že se to hejbe jako taková puzina. Že je to taková slezká hmota.
1: Co je to délka?
3: Že asi takovýhle stůl měří takovou délku, jako tenhle celý bák.
1: A jak se měří délka?
3: Měřítkem. Může se metrem, kejčíškem, metrem a ještě se může speciálním metrem.
4: A takhle to vidíme my.

0: Kuzmičková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Včerejšek přinesl opět teplotní rekordy. V hradeckých ulicích budou ode dneška další kameny zmizelých. Na českých horách přibylo úrazů, u kterých zasahovala horská služba. Je před námi zamračený den s přeháňkami i bouřkami a teplotami nejvýš 25 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. V Česku včera zase padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Přes 35 stupňů bylo ale třeba i v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Dnešek přinese ochlazení. Zároveň podle meteorologů zasáhnou většinu republiky silné bouřky. V hradeckých ulicích přibude dalších 16 kamenů zmizelých, takzvaných Stolpersteinů. Připomenou obyvatele města, jejichž osudy ovlivnil holokaust. Kameny budou postupně umístěny na 7 adresách. Pokládka začne v 9 hodin u bývalé židovské synagogy na Pospíšilově třídě v centru města. Informovali o tom zástupci Muzea východních Čech, které na akci spolupracuje s hradeckým magistrátem a státním oblastním archivem. Ve městě tak bude dohromady 630 malých mosazných pomníčků. Horská služba má během letošních prázdnin zatím víc práce než v loni. Nejvíc práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bike parcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších.
4: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakého cyklistu, ale nemáme tady vyloženě takové bike parky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava, takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový. Sport.
2: Nejlepším českým závodníkem mezi muži se na třetím ročníku hradeckého Ironmana stal Pavel Wall. Konečné 7. místo mohlo být ještě lepší, pokud by ho v cyklistické části nepostihla drobná nepříjemnost.
5: Jsem spokojený v rámci těch možností, které jsem měl a podmínek, které byly. Jsou věci, které jsem mohl ovlivnit, nějakou řekněme prevencí, bohužel jsem je neovlivnil. To znamená, že mi na kole vypadl bidon a ztratil jsem 120 gramů sacharidů. Bohužel pak jsem musel teda změnit strategii a jel jsem ve skupině konzervativně, abych byl schopný běžet.
3: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území se objeví déšť nebo přeháňky, místy bouřky a výjimečně i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a mraky se začnou protrhávat. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách od 14 do 17. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně bouralo osobní auto v ulici 17. listopadu. Policie na místě nehodu došetřuje, projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Budou nám zpívat Věra Martinová, Marie Rotrová, Neil Diamond, Marek Ztracený a další. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové vás taky zdraví Jakub Schmidt. 6 hodin, 4 minuty a náš ranní informační servis pokračuje. No a než se vrhneme na ty písničky, které jsem slíbil, tak ještě stihnu krátce povědět taky o tom, co nás čeká za chviličku. Za chvilku další reportáž, tentokrát je taková preventivní pro cyklisty. O tom, jak vážné bude zranění po nehodě cyklisty, může rozhodnout jedna drobnost, řekl bych, která drobností ale vůbec není, a to je přilba. Přesto ji často nenosí ani ti nejzranitelnější, tedy ti nejmenší děti. Jak často helmu při nehodách nemají, na to se zaměřil BESIP ve své nové analýze a za chviličku o ní tedy uslyšíte od naší reportérky v další reportáži na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si poslechněte a dál vám přejeme hezké ráno a příjemné vstávání. Dnes je pondělí 17. srpna.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno, za 4 minuty už bude čtvrt na 7, no a teď o prázdninách jezdíme na kole, ale bohužel často ještě stále hodně zapomínáme na helmy a přilby, což se týká nejenom dospělých, ale i dětí a nás rodičů, kteří na ně v tomto směru nedohlédneme. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 1700 nehodami cyklistů do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Bez ochranné přilby podle analýzy jela téměř polovina zraněných dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká 3letá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin. Měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních 2 letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních 2 letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo 2 prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit 2 prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě 2 prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Neil Diamond, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pondělí 17. srpna, svátek má Petra, připomínám těm, kteří třeba před chvíličkou vstali. No a narozeniny 85. oslaví i naše humoriádnice herečka Uršula Kluková, taky moc zdravíme a přejeme samozřejmě všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: Po horkém víkendu nás čeká deštivý vstup do nového týdne. Dneska nás čeká oblačno až zataženo. Teď ráno místy polojasno, během dne bude na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, výjimečně i silné. Takže deštník se určitě bude hodit. Teploty 23 až 26, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Je tady i komentář meteorologa Jaroslava Tučka k těm silným bouřkám, které můžou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km v hodině a přívaly výjimy srážkami kolem 30 mm. Jinak noc pak bude chladnější, oblačno až zataženo čekáme, místy budou přehánky nebo déšť i v noci a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. No a zítra nás čeká ještě taky velká oblačnost, ráno polojasno až skoro jasno a během dne zítra bude oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami. Ke konci dne budou srážky přibývat a zítřejší teploty ještě nižší než ty dnešní, zítra jenom do 22 stupňů Celsia.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou.

0: Marek Ztracený teď v dobrém ránu, 6 hodin 22 minuty, takže ještě 8 minut a bude 6:30, teď jenom krátce pozvání k našemu odpolednímu vysílání, kdy bude hostem Oskara Hesse dnes polárník a dokumentarista Petr Horký po 13. hodině, takže tady je malá ochutnávka.
1: Mně to přijde, tady to polárničení, vůbec tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už?
2: Než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají.
0: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude hostem Oskara Hesse polárník a dokumentarista Petr Horký v našem vysílání. Poslechněte si za chviličku, za 6 minut si poslechněte další aktuální zprávy v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Přijde s nimi o 6:30 Alena Brantová. Tenkrát

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2.

0: Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Drůbežárna v Kosičkách má za sebou první návozy nových nosnic. Nahradit musí 250 000 slepic z chovu, který musela v únoru zlikvidovat kvůli ptačí chřipce. S dalšími dodávkami počítají v září a v říjnu. Královéhradecký kraj bude dál podporovat čištění řeky Orlice. Krajští radní udělili takzvanou trvalou záštitu projektu Řeky nejsou smetiště na roky 2028 a 2029. Uvolní na to celkem 300 000 korun. Hejtmanství projekt podporuje už od roku 2008. České kraje nedostanou příští rok od státu na opravy silnic peníze. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. Neskončí lhůta pro odstranění případných chyb v kandidátních listinách do komunálních voleb. Strany a hnutí na možné nedostatky musely upozornit registrační úřady nejpozději do poloviny minulého týdne. Letošní komunální volby budou 9. a 10. října. Teniska Sara Bejlek ovládla i druhé české derby na turnaji série Masters v Cincinnati. Po vítězství nad Karolínou Plíškovou porazila ve druhém kole Barboru Krejčíkovou ve dvou setech. A ve třetím kole jsou i Marie Bousková a Kateřina Siňaková. Dnešek přinese oblačno až zataženo, ráno místy polojasno. Během dne čekáme na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky a výjimečně i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměří 15 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na D11C pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů. Omezení potrvá do 13. září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: 6 hodin 40 minut, dobré ráno z Hradce Králové, dnes už po druhé s novinami v ruce. No a začnu Náchodským deníkem. Tentokrát hygienici v Hradeckém kraji zkontrolovali 121 táborů, uložili 4 sankce. Hygienici v našem Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin zkontrolovali 121 letních dětských táborů a 5 samostatných stravovacích zařízení, využívaných právě táborníky. Uložili 4 sankce v celkové výši 14 000 korun, jak informovala mluvčí krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí. Dosud zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží. Jinak při kontrolách táborů byly zjištěny nedostatky, především zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků ve stravování a ve dvou případech při zásobování pitnou vodou. Přečtěte si zbytek, podrobnosti najdete v Náchodském deníku. Tak, Mladá fronta dnes přede mnou také na stole. Za 3 dny ukradli 9 Toyot. Možná už jste o tom slyšeli taky v našem vysílání ve zpravodajství. Na pozoru by se měli mít teď majitelé osobních automobilů značky Toyota RAV 4. Policisté v Hradci Králové evidují za poslední 3 dny už 9 krádeží těchto vozů, které podle nich pachatelé převážejí do sousedního Polska. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že má odcizení na svědomí organizovaná skupina. Podle policistů pracují zločinci velmi rafinovaným způsobem. Po téměř neslyšitelném vniknutí do vozidla pachatel okamžitě eliminuje všechny tovární bezpečnostní systémy, které jsou součástí security balíčku, včetně GPS systému, který hlásí aktuální polohu vozidla. Policie tedy proto doporučuje majitelům těchto vozů, aby zvážili pořízení nezávislého prostředku zamezujícího odjezdu napadeného vozidla. Podrobnosti přináší Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký, tak i o tom si můžete v novinách přečíst. No a Českem se šíří falešné SMS zprávy, cílí na bankovní účty, píše Právo. Podvodníci zdokonalují své metody a už zdaleka neposílají pouze výzvy k převzetí pohádkové dědictví psané lámaným překladem z angličtiny. Posledním případem je SMS zpráva, která na první pohled vypadá jako sdělení od banky ČSOB, aby si uživatel obnovil zastaralou aplikaci. Ve skutečnosti jde o podvod, díky němuž zločinci získají přístup k počítači či mobilu oběti a ohrozí její data i peníze. Podvodníci doslova uvádějí: vítá vás ČSOB, všimli jsme si, že máte zastaralou verzi ČSOB Smart, prosím aktualizujte i hned novější verzi naší aplikace, jinak od zítra budete mít omezené funkce. Aktualizace zde. Takhle to vypadá. No a co tedy s tím? Pozornost by měla vždycky vzbudit situace, kdy vás někdo nutí jednat okamžitě, požaduje zaslání peněz, sdělení hesel, autorizačních kódů nebo instalaci programu pro vzdálený přístup do zařízení, jak řekl Ondřej Penz z odboru prevence policejního prezidia. Tohle by vás vždycky mělo varovat. Prostě ten nátlak, který na vás někdo činí. No a rada zní okamžitě přerušit komunikaci a všechno si raději pětkrát ověřit. Podrobnosti najdete v dnešním Právu na straně číslo 4, takže si o dalším tedy fíglu, jak z vás dostat nějaké peníze. Přečtěte na straně číslo 4, je to velký obsáhlý článek. Tolik z dnešních novin pro tuto chvíli, za hodinu se ještě do nich znovu podíváme a přineseme z nich i další témata. No a teď další písnička. Rich People v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak doufám, že vás i tahle ta kapela teď potěší, no a za chviličku si připomeneme v dobrém ránu, jaké nás dnes čeká počasí.

0: Village People v dobrém ránu a před 2 minutami bylo 6:45. Přejeme hezké vstávání. Dnes je pondělí 17. srpna. Doufáme, že jste si víkend užili. Třeba tady v Hradci Králové ve znamení Ironmana. My jsme to tady sledovali z okna. Byla to parádní podívaná. Ano, třetí ročník slavného závodu Ironman přilákal do Hradce Králové tisícovky triatlonistů i diváků z celého světa. No a v konkurenci triatletů z více než 40 zemí se prosadili i čeští reprezentanti a ty nejlepší uslyšíte v našem vysílání už za malou chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: Dnešek bude deštivý, takže si určitě deštník sebou vemte. Do práce bude oblačno až zataženo. Teď ráno místy i polojasno. Během dne pak bude na většině území déšť nebo přeháňky a místy i bouřky. Výjimečně můžou být ty bouřky i silné. Teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. No a co se týče těch bouřek silných, tak v nich můžou být zase i kroupy do 2 cm, nárazy větru nad 65 km v hodině a přívalové srážky kolem 30 mm. Tak jenom, abyste s tím počítali.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole, skútru se stanem 8 dní na lodí po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.

0: 6 hodin 51 minut, tak třetí ročník triatlonového závodu série Ironman na území České republiky vyhrál včera 34-letý Němec Florian Angert na téměř 2-kilometrové plavecké trati, 90 kilometrech na kole a běžeckém půlmaratonu neměl v Hradci Králové konkurenci. No a z českých reprezentantů si nejlépe vedl Pavel Vol, který skončil 7., mezi ženami pak Petra Kuříková.
1: Jako první český reprezentant proběhl finišem v čase 3 hodiny 46 minut a 2 vteřiny trojnásobný mistr České republiky ve středním triatlonu Pavel Vol. Na vítězného Němce Angerta ztratil přes 7 minut. Plány na lepší výsledek mu překazila nešťastná náhoda.
2: Jsou věci, které se mohl ovlivnit už nějakou, řekněme, prevencí, bohužel jsem je neovlivnil. To znamená, že mi na kole vypadl bidon a ztratil jsem 120 gramů sacharidů, což je hodně cená výživa, která se pak projevuje na tom celkovém výkonu.
1: Kvůli chybějící energii musel český závodník už na cyklistické trati změnit strategii. Místo útoku na přední příčky jel úsporně ve skupině, aby pošetřil zbývající síly na závěrečný běh.
2: Bojoval jsem, troufám si říct, statečně až do konce. Nenechal jsem se zlomit, to je pro mě velký úspěch. Před pár lety si myslím, že by mě tohle to úplně položilo mentálně. Takže já jsem vlastně se svým výkonem velmi spokojen.
1: Taktizovat a rozvážně hospodařit se zbývajícími silami musela na trati i Petra Kuříková. Česká olympionička odstartovala skvěle a z vody vyběhla jako první. V cyklistické části ale počítala se ztrátou. Na silničním speciálu totiž, jak sama říká, nemá dostatečně natrénováno. Skutečné drama pak přinesla až cílová rovinka závěrečného půlmaratonu, kde s britskou soupeřkou Francescou Smithovou soupeřila o 4. místo. Rozhodovat musel fotofiniš.
3: Zatím převládá trošku zklamání, protože vlastně ten finiš byl tak těsný, že mi to strašně moc líto, že nakonec to vlastně proběhlo v můj neprospěch a byl to spíš takový mentální boj, protože obě už jsme byli poměrně na konci sil.
1: I přes těsnou porážku v cíli je pro 43-letou Petru Kuříkovou 5. příčka dílčím vítězstvím. Na premiérovém ročníku závodu před 2 lety v Hradci Králové triumfovala. Tentokrát ale stála na startu náročného polovičního Ironmana v úplně nové roli, jako čerstvá maminka.
3: Ta další trať je vlastně o tom, že člověk chce hlavně dostat se do cíle, takže já jsem ráda, že vlastně prvních 5 žen je vyhlášeno, takže i tak si budu moct užít vlastně to vyhlášení na tom pódiu.
1: V závodě žen nakonec zvítězila Němka Sara Schönfelderová v čase 4 hodiny 11 minut a 21 vteřin. Petra Kuříková za ní na 5. místě zaostala o 5 minut a 46 vteřin. Z Hradce Králové Adéla Kapříková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Hygienici zatím pokutovali 4 provozovatele dětských táborů v Královéhradeckém kraji. Hejtmanství svolalo na zítřek komisi pro sucho. Fotbalisté Liberce v lize remizovali s vedoucí Slávií. A dnešek bude oblačný s přeháňkami, deštěm i bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Pěkné ráno vám přesto přeje Alena Brantová. Hygienici zkontrolovali v našem kraji od začátku prázdnin už 126 letních dětských táborů nebo stravovacích zařízení, která na tábory dodávají jídlo. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí udělili 4 pokuty celkem za 14 000 korun.
6: Byly zjištěny nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve 2 případech v oblasti zásobování pitnou vodou. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb, kde došlo k nedodržení teplotního řetězce při výrobě pokrmů. Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny.
4: V Královéhradeckém kraji se zítra vůbec poprvé v historii sejde komise pro sucho, ustanovená před 5 lety. Vedle zástupců kraje v ní jsou i vodohospodáři, meteorologové, hygienici nebo záchranáři. Komise bude řešit stav sucha v jednotlivých částech kraje, situaci vodních zdrojů i možné problémy, které s tím souvisí, například zvýšenou koncentraci splaškových vod. Matky v 6 nedělí mají od ledna nárok na 3 poporodní návštěvy u sebe doma. Porodních asistentek je ale málo. V prvním čtvrtletí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly skoro 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být víc než 50 tisíc.
7: První návštěvu jsme se domluvili na asi 25 dní po porodu, což mě v té době přišlo docela pozdě.
8: Zbylé 2 návštěvy se Barboře z Prahy zatím nepodařilo domluvit. Za chvíli jí přitom končí 6 nedělí. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové by pomohlo, kdyby pojišťovny nasmlouvaly víc soukromých porodních asistentek.
9: Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív.
8: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady je služba stále novinkou a situace se časem zlepší.
10: Ta síť poskytovatelů se postupně vytváří.
8: Ženy se můžou obrátit přímo na pojišťovnu a požádat i o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sport.
4: Fotbalisti Slávie v této sezóně šance ligy poprvé nevyhráli. Ve 4. kole nejvyšší soutěže v Liberci ztratili vedení a se Slovanem remizovali 1-1. Ve 2. včerejším zápase porazil Baník Ostrava Artis Brno 1-0.
1: Počasí.
4: Dnešek přinese oblačno až zataženo, ráno místy polojasno. Během dne čekáme na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, výjimečně i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 15 až 18. Slabý během nemírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí Kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Sedm hodin, čtyři minuty, s vámi je Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám hezké pondělí 17. srpna a dobré ráno. Za chviličku budeme mluvit o aplikaci Záchranka, která funguje už 10 let, kdo ji použil před 10 lety a pak třeba znovu až letos, tak se asi nestačil divit, jakou proměnou aplikace Záchranka prošla. My o tom budeme mluvit za chviličku s naším reportérem Tomášem Lerincem, tak si poslechněte. No a v Bleskovce dobrého rána, která nás čeká jako vždycky chvilku před 7:30, si pak zahrajeme o knížku Děkovačky Libuše Švormové, takže vám přeju hodně štěstí, protože víme, že o tyhle ty knížky máte velký zájem, tak ať to vyjde tedy před 7:30. Ať se dovoláte, ať taky budete vědět správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku. Ještě vůbec nenaznačím, o čem to bude, ale budeme zase někoho hádat. Tak nás poslouchejte a ještě jednou dobré ráno, hezké pondělí od Jakuba Šmita, který je s vámi.

0: 7 hodin 11 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré ráno a teď už o aplikaci Záchranka, jak jsem slíbil, protože tato aplikace oslavila letos 10. výročí své existence. Za tu dobu si ji stáhlo už 3,5 milionu lidí a 220 tisíc z nich ji také někdy už aktivně použilo. Od původně jednoduchého tlačítka pro nouzovou komunikaci se z ní stal komplexní nástroj, který může pomoci v řadě situací. No a víc už nám k tomu řekne náš reportér Tomáš Lerenc. Dobré ráno, Tomáši.
1: Hezké ráno, ten vývoj aplikace byl během 10 let postupný, třeba 2 roky po spuštění se připojila horská služba, to bylo v roce 2018, to rok později už aplikace uměla videohovory, zapojily se záchranné složky z Maďarska, postupně přibyla elektronická kniha tur, propojení s Českým hydrometeorologickým ústavem, lavinová předpověď nebo přímé napojení na tísňovou linku 112. Teď už tu aplikaci kromě Česka a Maďarska využívají také v Bavorsku, ve Finsku a v Moldavsku.
0: No a musíme dodat, že ta aplikace pomáhá i samotným záchranářům.
1: Určitě, oni si to pochvalují, ta aplikace umožňuje kontaktovat přímo tísňové linky nebo i horskou službu na lince 1210 a zároveň také předá operátorům přesnou polohu a další data. Práci záchranářům hodně usnadňuje, což potvrzuje mluvčí horské služby Marek Friš.
2: Aplikace Záchranka pro nás dává obrovskou logiku. Než vznikla aplikace Záchranka, tak vlastně existovala aplikace Horská služba, kterou nám pomohla tehdy vytvořit Česká pojišťovna a už to byl vlastně ten první krok k tomu, že jsme dostávali tu lokalizaci pacientů. Tehdy to bylo ještě problematický díky tomu, že nebylo pokrytí signálem, ale v podstatě v horách je to jedna z velice důležitých věcí, protože mnohokrát my i potřebujeme znát třeba stav nabití telefonu, což je jeden z parametrů, který nám přichází, takže víme, jak s tím člověkem komunikovat, takže aplikace Záchranka za nás určitě nezbytný pomocník a každodenní pomocník v naší práci.
1: A přesnější je i lokalizace a popis události, což záchranářům umožňuje vyslat rovnou odpovídající množství techniky nebo lidí.
0: Je něco, Tomáši, co aplikaci Záchranka chybí, co neumí?
1: Tak určitě by se něco našlo, na vývoji se dál pracuje, ale klíčové funkce jsou už dokončené prakticky všechny. Jedna věc chybí určitě, ale v principu je to dobře, usmívá se Marek Friš z horské služby.
2: Spíš než aplikace Záchranka, tak ty kuriozní případy byly s takovými těma aplikacemi, které automaticky volají na záchranné linky. To znamená, že spadne telefon někomu na zem, ono má pocit, že ten člověk upadl a automaticky to zavolá. Tuhle tu funkci ta aplikace Záchranka nemá, takže nekomplikuje tu situaci a lidi to používají opravdu v situacích, kdy mají.
0: Aplikace Záchranka funguje tedy už 10 let, což jsme právě teď připomněli s Tomášem Lerincem. Děkuju za to, nashledanou.
1: Hezké ráno.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jak to vypadá v našem, tedy Královéhradeckém kraji, teď s aktuálními ranními teplotami? Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr 19 stupňů, v Trutnově 17, v Jičíně taky 19 stupňů Celsia, v Rychnově dokonce 20 stupňů a v Náchodě 18. No a jaká je předpověď pro dnešní den? Určitě bych doporučil vzít si sebou deštník do práce, protože ten den bude deštivější, bude oblačno až zataženo, teď po ránu místy polojasno, pak během dne bude na většině území pršet, déšť nebo přehánky, místy bouřky, výjimečně můžou být i silné a teploty 23 až 26, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Během těch silných bouřek můžou zase padat i kroupy do 2 cm a můžou být taky nárazy větru nad 65 km v hodině a přívalové srážky kolem 30 mm. Noc bude chladnější, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, ale i během noci bychom měli počítat s přehánkami nebo deštěm. No a zítra nás čeká opět velká oblačnost, ráno polojasno až skoro jasno, zítra pak během dne oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami, no a teploty zítra ještě nižší než dnes, zítra 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Bleskovka. Je to tak, ranní soutěž začíná. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak vám přeju hodně štěstí. Dneska hrajeme o knížku z radioservisu Děkovačky Libuše Švormové, takže vám přeju hodně štěstí. No a vaším úkolem bude poznat jednoho dnešního narozeninového oslavence. Ani nevím, jestli jsem ho říkal dnes, když jsem vám po páté hodině říkal jména, jako je třeba Robert De Niro, který slaví 83. narozeniny, nebo herečka Chantal Poulain, té bude dnes kulatých 70. A další jsem zmiňoval. No a teď jsem si uvědomil, že tohoto muže jsem neříkal, takže kdo to je?
2: Za prvé, já když někým telefonuju, já poznám, jestli ten člověk leží, sedí nebo stojí. Já třeba, když něco natáčím do médií, nějaká vyjádření pro zpravodajství, tak já vždycky stojím. V sedě máte takový ležerní, stejně jako poses, tak i ten mluvní projev.
1: Tak a jestli už víte, můžete zavolat, připomeneme vám telefonní číslo právě teď.
3: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak, koho pak přimítáme na telefonu Českého rozhlasu Hradec Králové? Haló, dobré ráno, kdo pak tam?
4: Dobré ráno, tady je Roman z Turnova.
1: Dobré ráno, Romane, moc vás zdravíme do Turnova. Tak povídejte.
4: Ladislav Špaček.
1: Ano, je to samozřejmě Ladislav Špaček, rodák z Ostravy, který se tam narodil 17. srpna roku 1949, takže jestli dobře počítám, a to u mě nikdy nevíte, tak by měl mít dneska, kolikáte, 77. narozeniny, Romane, když tak to ověřte, já myslím, že ano.
4: Ano, myslím, že ano, 1949.
1: Jinak on vystudoval tamní pedagogickou fakultu v Ostravě a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. No a byl taky od roku 1990, nevím, jestli si na to vzpomenete, 2 roky redaktorem a moderátorem Československé televize tenkrát. No a pak tedy o pár let později, od toho roku 1992, už téměř 11 let potom na Pražském hradě strávil jako mluvčí prezidenta Václava Havla.

0: ale když jsme zase u těch narozeninových oslavenců, zmínit i dnešní jinou oslavenkyni, humoriádnici, herečku Uršulu Klukovou, která dneska má 85, takže i takhle na dálku zdravíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, kromě tedy Ladislava Špačka. Mějte se krásně, rád jsem vás slyšel. Naschledanou, Romane.
1: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Je 7:30. Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. V centru Trutnova začne zítra rekonstrukce náměstí Republiky, která potrvá do konce října. Zahájení stavby si vyžádá dočasná dopravní omezení.

0: Investorem akce je město, které za rekonstrukci zaplatí 3 miliony korun. Gočárova galerie v Pardubických automatických mlýnech dnes nabídne letní výtvarnou dílnu pro dospělé a dospívající od 15 let. Účastníci si můžou vyzkoušet různé výtvarné techniky a dostanou prostor pro vlastní tvorbu i experimentování. Program je určen začátečníkům i pokročilým a začíná v 16:30. Ministři se dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po dvoutýdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu oznámil ve čtvrtek premiér Andrej Babiš. Česká atletická výprava skončila na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Jako poslední to mohla v Birminghamu změnit Kristýna Sasínek-Meky. Česká reprezentantka ale byla ve finále běhu na 1500 metrů sedmá. Dnešek přinese oblačno až zataženo, ráno místy polojasno. Během dne čekáme na většině území déšť nebo přeháňky. Místy bouřky, výjimečně i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměří 15 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S možnými komplikacemi teď počítejte na silnici číslo 11 v Třebechovicích pod Orebem v části Štěnkov. Havarovalo tam osobní auto a hasiči tam teď uklízejí následky dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Tak v hradecké příloze Mladé fronty dnes se samozřejmě také dočtete o Ironmanovi. Labe se jen vařilo, Ironman je fenomén. Po třetí Hradec Králové hostil slavnou značku Ironman. Světové triatlonové hvězdy v centru sledovali tisícové davy. Tak si přečtěte článek, který je obsáhlý už sami v Mladé frontě dnes. I my jsme o tom měli dnešní sportovní reportáž. No a v Mladé frontě dnes se taky dočtete o nových sanitkách. 7 nových sanitek za téměř 32 milionů korun rozšířilo vozový park krajské záchranky. Jde o vozy Volkswagen Transporter s pohonem všech kol. 3 nové sanitky budou sloužit na základnách v Hradci Králové, další potom míří do Rychnova nad Kněžnou, Jaroměře, Nové Paky a do Jičína. No a kvalitní a spolehlivě vybavení záchranky je jednou ze základních podmínek pro to, aby se lidem v celém kraji dostalo rychlé pomoci ve chvíli, kdy ji nejvíce potřebují. Samozřejmě podrobnosti v Mladé frontě dnes. Dívám se také do regionálního hradeckého deníku. Tady připomínají, že podchod v centru Hradce Králové se tento týden znovu uzavírá. Další uzavírka se plánuje potom ještě v září. Příjemnější a živější prostor, kterým lidé nebudou pouze procházet, to si od rekonstrukce podchodu na třídě Karla IV. Slibuje hradecká radnice. Rekonstrukce začala letos v březnu a kvůli pracím se podchod už několikrát zcela uzavřel. Ta nynější uzavírka začíná dnes a potrvá do 23. srpna a další omezení potom bude v plánu ještě od 14. do 30. září. Pěší budou podchod opět obcházet po Střelecké ulici, tedy tam se nic nemění, ani pro řidiče se vlastně nic nemění, protože silniční dopravy na třídě Karla IV. Se ty uzavírky nedotknou. Tak jenom, abyste s tím počítali. No a ještě se podíváme na stránky dnešního Práva. Lékařům dochází krev. Několik velkých pražských nemocnic i fakultní nemocnice Ostrava hlásí nízké zásoby krve. Ministerstvo zdravotnictví proto teď vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli co nejdříve k odběru. Tuším, že vyzývá i fakultní nemocnice tady v Hradci Králové. No a lékaři říkají, potřebujeme zásoby co nejrychleji doplnit. Pokud máte možnost, přijďte prosím v následujících dnech na své transfuzní oddělení. Příčinou aktuálních problémů je především pravidelný letní pokles počtu dárců spojený s dovolenými, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Nedostatek se navíc netýká pouze samotné krve, například Pražský institut klinické a experimentální medicíny pociťuje i výraznější nedostatek dárců krevních destiček napříč krevními skupinami. Podrobnosti na straně číslo 5 v dnešním Právu, takže dárci pravidelní určitě i této výzvy uposlechnou a půjdou darovat krev. Tolik z dnešních novin, za 5 minut už bude 3/4.

0: Radioporadna bude dnes s Medová na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dopoledne po 11. hodině bude tady medař Evžen Báchor, rady nejenom pro začínající včelaře a Pavla Kindernajová taky s vámi dopoledne bude. Takže kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, můžete adresa studio.hradec@rozhlas.cz. No a po 11. hodině určitě bude i možnost zase zavolat do studia.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká deštivý den, oblačno až zataženo bude, teď po ránu místy může být obloha polojasná, pak během dne bude na většině území pršet, déšť nebo přehánky, místy bouřky, výjimečně i silné můžou být, no a teploty 23 až 26, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. No a co nás čeká za chvíli? Za chviličku další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, a v ní se dnes společně podíváme do vesmíru, tak si poslechněte, Martin Písařík vám konkrétně řekne, kde je rok kratší než den. Už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a pohled na hodiny za půl minuty už bude 7:45. Ať se hezky vstává.
1: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dlouhodobé sucho vysušuje řeky i rybníky. Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří do Německa. Kraulařka Barbora Sémanová uzavřela mistrovství Evropy 6. místem. A dnešek přinese mraky, přeháňky i bouřky a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Extrémní sucho v Královéhradeckém kraji stále víc ohrožuje vodní živočichy. Například na Jičínsku lidé z vysychající říčky Bystřice zachraňovali raky a z vyschlého rybníka nedaleko Dobrušky na Rychnovsku v bahně uvízlé divoké kachny. Vyplývá to z informací samospráv a ochranářů. Česko se letos potýká s extrémním suchem. Taky proto bude dnes vláda na první schůzi po dvoutýdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa, informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl jednu z přírodních rezervací a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa. Pomůže i vrtulník z Česka. Sport. Kraulařka Barbora Sémanová doplavala šestá na evropském šampionátu na čtyřstovce. Ve druhé polovině finále už neměla síly a zaostala výrazně za bronzovou medailí. Přesto ale Sémanová odjíždí z Paříže, co by mistryně Evropy na poloviční trati s dobrým pocitem.
5: Ohlížím se zpátky, já jsem strašně šťastná, jsem ráda, že jsem se dostala zpátky na stovku na ty časy. Jako ve štafeti ty moje splity byly neuvěřitelné, za což jsem extrémně ráda a je vidět, že to vlastně jde. Dvoustovka, byl to můj cíl, byl to můj sen, jet pod 55 a takhle hluboko to se mi ani nezdálo. A k tomu samozřejmě titul, tak to je sen zakončit tak celou sezónu.
2: Jan Čejka byl na závěr šampionátu 7. na 200 metrů polohově.
3: Počasí.
2: Dnešek přinese oblačno až zataženo, ráno místy polojasno. Během dne čekáme na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky, výjimečně i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 15 až 18. Slabý během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S komplikacemi počítejte v Třebechovicích pod Orebem na silnici číslo 11. V místní části Štěnkov bouralo osobní auto. Hasiči tam následky nehody odklízejí, projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ať
0: 4 minuty po 8. Posloucháte dál Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme vám hezké pondělí 17. srpna. Vrchlabská Diakonie nabízí během léta zájemcům osvěžení v podobě domácích limonád. Vyrábí je samotní klienti, no a vy o tom uslyšíte za chviličku v reportáži Kateřiny Kohoutové. Tak si poslechněte. No a hostem po 8:30 bude dnes bývalý profesionální cyklista a jediný český držitel růžového trikotu ze slavného Gira v roce 2000 Jan Hruška. A my vás budeme dnes společně zvát na cyklistické závody pro malé cyklisty Junior Cup. Bude to už tuším 8. ročník a všechno se opět bude odehrávat v hradeckých Šimkových sadech teď v neděli 23. srpna. No a víc už tedy po 8:30 řekne Jan Hruška, náš dnešní host. Tak poslouchejte a vstávejte dál s námi. Hezký vstup do nového pracovního týdne vám přeje Jakub Schmidt.

0: Tomáš Linka, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. 8 hodin 10 minut, míříme na Trutnovsko. Klienti Diakonie Vrchlabí na Trutnovsku připravují v terapeutické zahradě pro zájemce chlazené domácí limonády. Veškeré ingredience si pěstují a chystají sami. Lidé s postižením se tak učí, co díky dlouhodobé práci můžou vyrobit. Během terapie je pro ně důležitý také kontakt s lidmi.
1: Mátu a potom nazbírám i medunku.
2: Klient Lukáš, je důležité trhat ty pěkné, nepoškozené lístečky.
1: Ano, protože ty, jak jsou jakoby pěkné lístečky, tak mají jakoby, dají jakoby dobrou chuť do té limonády.
2: V další mističce už máme nějaký květ?
1: Nednívku máme jedrou, že dá takovou jakoby dobrou chuť i barvu.
2: Klienti tady na terapeutické zahradě mají z čeho vybírat, protože těch bylinek a květin je tu hodně.
3: V rámci těch limonád mají možnost vidět, že vlastně to celé jejich úsilí od jara, jak se o to starají a že to pak trhají ty bylinky a podobně, tak vlastně z toho vidí, že je i nějaký výsledek, který můžou i ochutnat.
2: Pracovnice Diakonie, Lucie Pávová. Teď je potřeba všechny bylinky pořádně omít.
4: Když to chystáš, tak jaký máš přesný postup do toho kelímku?
1: Do velký po tu pětku a menší po tu dvojku.
4: Takže dáš sirup a pak tam přijde co?
1: Bylinky.
4: Pak bylinky a pak a teprve to nakonec minerálka.
5: Dobrý den. Já jsem si přišla koupit limonádu, který tady máte výborný.
4: Luky, potřebujeme tě tady.
1: Máme tady bezovo, lenanduji, mátvo, medunku, sežík a limovník.
5: Tak já bych poprosila o levandulovou.
1: Malou nebo velkou?
5: Velkou.
2: Tady už jsou připravené sirupy, které klienti vyráběli.
1: Máme různé druhy sirupu.
5: Výborná, lepší jsem nepila.
2: Proč jste přišla se osvěžit právě sem do terapeutické zahrady?
5: Protože mi je teplo a je mi tady dobře, je tady krásně.
2: Kontakt postižených, řekněme se zdravými lidmi, je určitě důležitý. Pro Diakonii je to hlavní myšlenka, vlastně spojovat tyhle dva světy.
4: Na tom je založená i naše služba, kdy se naše klienty snažíme vlastně navracet v rámci sociální rehabilitace do běžného života, práce a bydlení.
2: Lidé si tady domácí limonády mohou zakoupit vždy v pondělí dopoledne. A to do doby, dokud vydrží teplé počasí. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. Thank you.

0: počasí.
1: Po horkém tropickém víkendu to vypadá na chladnější a deštivější dny a my si toť o tom něco řekneme s Jaroslavem Tučkem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu. Hradci Králové, dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Tak užil jste si víkendové tropy?
2: Ano, užil jako všichni ostatní.
1: A co teď tedy?
2: Teď už to budou letní. Netropy. Takže dneska počítejme s tím, že bude zvětšená oblačnost, i když ta východní půlka Hradeckého kraje má i polojasno. Během dne potom musíme počítat s tím, že na většině území bude déšť nebo přehánky, místy se budou vyskytovat i bouřky, které mohou být výjimečně i silné, to znamená, že v těch silných bouřkách můžou být narazy větru nad 65 km za hodinu, přívalové srážky kolem 30 mm, no a mohou se tam objevit i kroupy do velikosti 2 cm. Mm-hmm. Dnešní maximální teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 a vítr ráno slabý, v průběhu dne mírný od severozápadu po rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Tam, kde budou bouřky, bude přechodně ten vítr zesilovat. Rozptylové podmínky máme mírně nepříznivé, ale během dne se budou vylepšovat na dobré až velmi dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
1: No než přišel v noci ten první déšť, tak i ty teploty byly poměrně vysoko dnes po tom tropickém včerejšku. Jaká bude ta další noc? Dneška na zítřek, ta už tedy bude pravděpodobně po tom chladnějším dni taky zase chladnější.
2: Bude chladnější, už to bude dýchatelný v noci. Oblačno až zataženo, hlavně z počátku té noci a místy s přeháňkami nebo s deštěm, ale v průběhu noci potom oblačnost i srážky budou postupně ubývat. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia a vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a přes den zase velká oblačnost, i když to ráno tomu úplně naznačovat nebude, protože budeme mít polojasno až skoro jasno, ale v průběhu dne pak bude oblačno a zataženo s ojedinělými přeháňkami. Na konci dne pak ty srážky budou postupně přibývat, měly by se pak vyskytovat místy. A maximální teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. A foukat bude vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer potom se bude stáčet na jeho západ a bude postupně slabnout.
1: Říká Jaroslav Tuček, já za to moc děkuju. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
3: Rekordman v české i československé historii.
2: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Drůbežárna v Kosičkách má za sebou první návozy nových nosnic. Nahradit musí 250 000 slepic z chovu, který musela v únoru zlikvidovat kvůli ptačí chřipce. S dalšími dodávkami počítají v září a v říjnu. Královéhradecký kraj bude dál podporovat čištění řeky Orlice. Krajští radní udělili takzvanou trvalou záštitu projektu Řeky nejsou smetiště na roky 2028 a 2029. Uvolní na to celkem 300 000 korun. Hejtmanství projekt podporuje od roku 2008. České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. Neskončí lhůta pro odstranění případných chyb v kandidátních listinách do komunálních voleb. Strany a hnutí na možné nedostatky musely upozornit registrační úřady nejpozději do poloviny minulého týdne. Letošní komunální volby budou 9. a 10. října. Tenistka Sara Bejlek ovládla i druhé české derby na turnaji série Masters v Cincinnati. Po vítězství nad Karolínou Plíškovou porazila ve druhém kole Barboru Krejčíkovou ve dvou setech. Ve třetím

0: kole jsou i Marie Bousková a Kateřina Siňaková. Dnešek přinese oblačno až zataženo, ráno místy polojasno. Během dne čekáme na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, výjimečně i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách jenom na 15 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zužených pruhů. Omezení potrvá do 13. září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, za 5 minut už bude 7:45. Dneska ještě šlápneme společně pořádně do pedálu a pozveme vás na letošní Junior Cup do Hradce Králové, což je nádherný cyklistický závod pro děti, jehož 8. ročník bude v Šimkových sadech už teď neděli 23. srpna. No a protože jeho patronem je opět bývalý cyklistický profík, reprezentant České republiky a náš jediný držitel růžového trikotu ze slavného Gira Jan Hruška, tak jsem moc rád, že to s ním dneska můžeme zase všechno probrat. Dobré ráno, Honzo.
1: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
0: Tak jak vypadají přípravy na ten letošní Junior Cup, který bude teď neděli?
1: Chystáme to, všechno klape, takže doufáme, že to dopadne, hýčkáme si, to je to takový naše dítě a vymysleli jsme si závod, který opravdu bude čistě pro děti, aby si užili atmosféru, a děláme všechno pro to, každý rok to vylepšujeme, aby opravdu ty děti měly pocit, že jsou na velkém závodě a strávili v Šinkových sadech v podstatě celý den od dopoledního závodu až po odpolední, takže ten program je tam, si myslím, pestrý, jak kdo má rád kolo, tak si ho užije.
0: Proč vůbec vzniknul před těmi 8 lety Junior Cup, cyklistický závod pro ty nejmenší? Jaká byla ta myšlenka původní?
1: Mně vadilo, že lidi jsou ochotní přes půl republiky na závod, na dětský závod, který trvá v podstatě 2, 3, 5 minut, a ty děti paběrkují. V podstatě je to závod dospělých a dobře, tak uděláme k tomu dětský závod nějak dopoledne rychle, ať to mají hotový, a pak se na ty dospělí. Takže mě vadilo, že opravdu ty děti nemají svůj závod, který by si užili, a sedět 3 hodiny v autě kvůli 10 minutům závodu, dobře, když 10 minut, tak mně přišlo škoda. Takže jsme právě vymysleli něco, kde ten závod je dopoledne, je odpoledne, ty závody jsou přísný, jsou dlouhý, a navíc není to jen ježdění po pěšinkách, ale máme rádi, když fakt ti šikovní, ať si to užijou přes překážky, ti slabší můžou překážku objet, samozřejmě tam je ta objízdná trasa je malinko delší, aby to bylo spravedlivý, takže taky je to pro děti, které opravdu na tom kole se jen vozí až po ty draky, co umí přijet, kde co.
0: Takže jste chtěli prostě přiblížit jim možná ten svět té velké cyklistiky malinko těm dětem, aby věděli, jak to chodí na takových opravdových velkých závodech.
1: To určitě, máme v podstatě i startovací rampu na časovku jako zmenšenou, aby to v dětských očích bylo akorát, aby jsme tam byli schopni dovíst, a myslím, já ty děti sám startuju, už jsem to možná říkal někdy někde, ty děti se opravdu na tom startu chvějou a mě hrozně baví, jak ji tam začnu odpočítávat 5, 4, 3, do toho tam ukazuju na těch prstech a ty děti začnou úplně klepat. A to je přesně to, co by měli, protože to je ten starťák, to zažívají i velcí závodníci. I já do dneška jedu jakýkoliv závod, stejně ten starťák mám. A tyhle emoce k tomu patří.
0: Mm-hmm. To jsou takové ty pozitivní emoce, které vlastně vás asi možná ženou dál taky.
1: Určitě, určitě. My to v podstatě máme kolem sebe obrovský tým lidí, který nám s tím pomáhá. Díky tomu, že máme i svůj cyklistický tým a všichni tam mají malé děti, takže my to hrneme a já doufám, že ještě za 20 let tady s hulčičkou přijdu a budu moct pozvat další účastníky a že proteme to, že maminka, tatínek přijde ukázat synovi, kde vlastně závodili na kole a pojede tam to jejich dítě.
0: S hulčičkou říkáte, dneska jste přijel na kole sem do rozhlasu, takže pořád jako jezdíte, pořád se snažíte jako jezdit co nejvíc, co to jde?
1: Pořád na to naskakuju, aby mě vlci nedoběhli, ale je pravda, Hradec cyklistické město. Jasně. Já mám Hradec na kole rád, protože je to po rovině, takže kam můžu, tam jdu na kole. Tak by to mělo být.
0: Byl jste se letos někde jako vyvětrat pořádně, jako jet nějakou delší štreku, podívat se?
1: Já jsem vždycky říkal, že po 2 hodiny nemá smysl se oblíkat na kolo. A už jsem to překopal. Už i kvůli hodině se obleču, jdu se projet, protože tak nějak začínám zjišťovat, že i hodina na kole je fajn, ale že bych jel něco opravdu velikýho, tak už tomu uhejbám, když někde objedu 4 hodiny, tak mám pocit, že jsem objel celý svět, což dřív bylo jen takové, jako že se člověk jel udělat hlad. Nebylo to nic velkého.
0: Jel si udělat hlad, no. To je hezký. Ne, musím říct, že vy jste letos opět komentoval jednu z etap slavné Tour de France, to bylo snad hned na začátku pro Českou televizi, jste komentoval. Když to vidíte, jak to dneska na takovém závodě vypadá, vzpomenete si na ta svoje léta, když jste vy aktivně jezdil a závodil, jaký je v tom třeba rozdíl? Jak se to všechno proměnilo, jak je to jiné nebo naopak stejné, podobné?
1: Vzpomínám často. Samozřejmě ty vzpomínky postupně se vytrácejí, ty negativní, zůstávají ty pozitivní, tady člověk to má potom hodně zkreslený, ale je pravda, že posouvá se cyklistika hrozným způsobem. My jsme jezdili co nejužší pláště, oni je co nejširší, my dlouhý kliky, oni krátký kliky. My jsme jedli co nejméně, abychom nebyli tlustí, tam do sebe kluci cpou gely od rána do večera, a že by nám někdo vozil matrace, abychom spali na svých vlastních matracích, tak to nebyla řeč.
0: Jo, takže že sice spí na hotelu, ale přivezou si vlastní matraci dneska.
1: Tak Tak, my jsme přijeli do cíle, dostali jsme do ruky bagetu, šli jsme si sednout do autobusu, kde jsme si tam jako dali sprchu a jeli jsme na hotel. Nějaký ledování, když došel led, tak prostě bylo teplý pití.
0: Bylo vedro, ale letos to byly tropické dny na Tour de France taky. To jste ale vy asi taky zažívali.
1: Na té Tour vždycky byly vedra. Vuelta byla ještě horší, protože to byl zase závod, vlastně to Španělsko úplně vyprahlý. To vypadalo stejně jak teď trávníky kolem Hradce. A ty proti ten vedru se vždycky bojoval a my jsme jezdili v podstatě proti tomu, co kluci mají za oblečení. My jsme jezdili ve svetrech. Hmm. To byly strašné dresy proti tomu, co teď se vozí. Jo, to je úplná pecka.
0: Je to lehký, prodyšný všechno, že jo.
1: Posouvá se to mílovýma krokama. Já nevím, kde to skončí, protože jsou věci, o kterých mně se nezdálo. A dneska je to normální, že by měl elektrické řazení, nebo fakt i ten bezdušák je v podstatě obrovský vynález.
0: Takže... Tak já jenom připomenu, že naším hostem je dnes v dobrém ránu Jan Hruška, bývalý cyklistický profík a jediný český majitel růžového trikotu ze slavného Gira, to byl který rok 2000.
1: 2000, že jo? 2000.
0: Tak se k tomu ještě možná za chvilku po písnice vrátíme.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je bývalý profesionální cyklista a jediný český držitel růžového trikotu ze slavného Gira v roce 2000, Jan Hruška. My vás dneska hlavně zveme na cyklistické závody pro malé cyklisty Junior Cup. Bude to už osmý ročník a všechno se opět bude odehrávat v hradeckých Šimkových sadech teď neděli 23. srpna. Kde je ten růžový trikot? Já jsem se vás teď dlouho jako neptal. My se tady vídáme každý rok už několik let, vlastně možná skoro těch 8 let. A ze začátku jsem se ptal, když jsem zjistil, že je pořád v krabici od banánu, tak pak jsem se už několik let neptal, tak se zeptám, kde je dneska.
1: On cestuje, byl v krabici, pak jo. Jeden čas ho kamarád se zželel a zarámoval mi ho, pak jsme dělali něco s Českou televizí, tak se to vytáhlo, rám se omylem rozbil. A teď je teda v papírové tašce, protože naposledy byl na jaře na Rohalovské 50, což byl závod, který byl letos věnovaný vlastně tematice Giro, takže tam jsem mu ten růžový dres měl povinnost do víze ukázat, takže teď je pěkně složený v papírové tašce.
0: Papírové tašce. Jak se vám mimochodem, když jsme začali před písničkou mluvit o Tour de France, líbila účast českých závodníků letos na Tour? Matyáš Vacek byl skvělý, Pavel Bittner, Jakub Otruba taky, tak...
1: Kluci byli vidět a ještě v podstatě, když tam potom člověk vidí svýho závodníka, tak ho ta cyklistika baví víc, než koukám na cizince. A ještě, když tam jede kluk, který má český národní dres, v podstatě jako mistra republiky, tak o to víc tam svítí, protože fakt je vidět z dálky, nebo aspoň já mám pocit, že ho tam vidím furt. Takže to bylo krásná podívaná. Navíc tam kluci ani nehráli druhý housle. Byli vidět.
0: Ano,
1: což samozřejmě, a jo, jede tam Čech, někde tam je, na to zahlídnu, ale ty líbí opravdu vidět a to si myslím, že ten sport strašně popularizuje pro diváka, protože já jsem Čech, koukám na Čecha, tak mě to prostě musí bavit.
0: Takže byli skvělí a jak jsi říkal, byli vidět, což teda jako i každého, myslím, fanouška muselo jako potěšit a zahřát u srdce, když ten Matyáš Vacek tam několikrát jako dojížděl a tahnul vlastně.
1: Přesně tak.
0: Jel na ty lídry, že jo.
1: A tohle tomu sportu pomáhá, takže pojďme hledat další talenty. Já říkám, že z Junior Cupu bude opravdu nějaká hvězda, ale může být. Já sám jsem začal tím, že jsem objížděl závody někde kolem Hnoje, to je taková ta hantýrka cyklistická. A opravdu na těch malých závodech nejde o to, že ti děti tam zjistí, že jak je skvělý vyhrávat, ale spíš tu vášeň k tomu kolu a tu chuť jezdit na kole. A od té vášně a chuť jezdit na kole. Zjistit, že chci jezdit rychlejš a ještě rychlejš a vlastně chci závodit, už je malý krůček.
0: Tak pojďme se vrátit na Junior Cup. Vy jste říkal tady, když jsme začali hrát písničku, že se vlastně bavíme dneska o dvou velkých závodech, o Tour de France a o Junior Cup. Je to tak?
1: V jistým kontextu. Ano, bylo by to skvělý výchovy. No, takhle, opravdu za těch 8 let rostem, začali jsme s pár dětma, regionální závod, dneska se sjíždí celá republika, takže jistou prestiž jsme si vybudovali. A
0: je to ten začátek pro ty dětská, je to ten začátek, aby potom se taky mohli blízknout třeba na takových velkých podnicích, jako je Tour de France, jako ten Matyáš Vacek, jako Potruba, Pavel Bittner.
1: Může se stát. Nikdy člověk neví, z koho něco vyroste.
0: Jak to bude vypadat letos tedy? Co je důležité říct pro posluchače? Asi jestli můžou třeba rodiče své děti přihlásit stále?
1: Určitě přihlášky budou i na místě, ale doporučuji online, to znamená do čtvrtka do půlnoci na juniorcup.net se dá přihlásit. Na místě taky upozorňuji spíš na to, že máme tam dopoledne časovku, odpoledne hromadný závod a na časovku z časových důvodů je 200 dětí limit. A poslední dva roky jsme byli vyprodaní. A podle čísla to vypadá, že 100% budeme vyprodaní i letos, což nás na jednu stranu těší, na druhou stranu je to škoda, ale ten den není nafukovací, takže opravdu, kdo ví, že chce jet, neměl by moc váhat.
0: A v kolik teda v neděli máme dorazit, v kolik to všechno začíná, kdybychom se chtěli třeba jenom přijít podívat?
1: V 8 hodin začíná program, v 10 hodin začíná časovka a ve 12 hodin potom začínají závody, vlastně hromadný starty. Takže je to všechno nacpané do toho obědového času, snažíme se to udělat co nejkratší, aby to pro ty děti nebylo dlouhý. Myslím si, že kdo má rád překážky a trošku adrenalinu, tak má se na co koukat.
0: Tak jste zvaní všichni Šimkovy sady teď neděli 23. srpna Junior Cup, už osmý ročník, pozval vás Jan Hruška, kdysi taky perfektní závodník, jeden z nejlepších tady u nás v Česku a držitel pořád jediný, že jo, toho růžového trikotu
1: z Gira. Jediný a jak jsem právě komentoval tu etapu na Tour, tak jsem na to koukal, už jsem si říkal, že by to mohlo klapnout a ono to dopadne, protože dopadne. Fakt jakoby to musí vyhrát ideálně nějaký sprinter, protože je potřeba vyhrát ze začátku, tam se ten dres nejlíp loví a tam je velká šance. Máme kluky, co nám rostou do růžového dresu, nebo do žlutýho.
0: Nebo do žlutýho na Tour de France. No tak ať jich roste co nejvíc a začátek může být právě v neděli třeba na Junior Cupu tady v Hradci Králové v Šimkových Sadech. Ať se to povede. Jan Hruška, nashledanou.
1: Já děkuju a těším se na viděnou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita, za chviličku už po 9. hodině v Habaději Pavla Kindernajová. Tak hezký den, hezké a příjemné pondělí 17. srpna, zítra nashledanou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové pokračují opravy podchodu na třídě Karla IV. Ex-ministr Blažek a jeho advokát neuspěli u ústavního soudu se stížností v bitcoinové kauze. Čeští atleti skončili na mistrovství Evropy bez medaile. Čekáme oblačno s přeháňkami i bouřkami a teplotami do 26 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Město Hradec Králové připravuje na konec prázdnin další opravy podchodu na třídě Karla IV. Práce výjdou na 34 milionů korun a přibližně třetinu nákladů by mohla pokrýt dotace, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Některé z prací si vyžádají úplné uzavření podchodu. Pěší jej budou obcházet po Střelecké ulici v období od 17. do 23. srpna, následně pak od 14. do 30. září. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod, který nabídne také prostor pro obchody, výstavy a komunitní aktivity, se má otevřít na podzim.
0: V hradeckých ulicích přibude dalších 16 kamenů zmizelých, takzvaných Stolpersteinů. Připomenou obyvatele města, jejichž osudy ovlivnil holokaust. Kameny budou postupně umístěny na 7 adresách. Pokládka začíná v těchto chvílích u bývalé židovské synagogy na Pospíšilově třídě v centru města. Informovali o tom zástupci Muzea východních Čech, které na akci spolupracuje s hradeckým magistrátem a státním oblastním archivem. Ve městě tak bude dohromady 630 malých mosazných pomníčků. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tyc neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Oba poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. Podle něj má obhajoba možnost argumenty vznést v soudním řízení, včetně výhrad k přípravnému řízení. Ústavní soud odmítl taky další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Sport. Česká atletická výprava skončila na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Jako poslední to mohla v Birminghamu změnit Kristýna Sasínek-Meky. Česká reprezentantka ale byla ve finále běhu na 1500 metrů sedmá. Českých atletů se zastává.
3: Nedaří se jako každý rok. Trošku mě mrzí ty lidi, jak to komentují, protože vůbec nevidí, co ty atleti jako pro to dělají. A vlastně ta veřejnost vidí jen ten konec a nevidí to, co bylo předtím. Takže si myslím, že člověk musí být vděčný za každý jednociferný číslo. Počasí.
0: Dnešek přinese oblačno až zataženo, ráno místy polojasno. Během nečekáme na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, výjimečně i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách jenom na 15 až 18. Slabý během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové začali silničáři opravovat povrch v Březhradské ulici. Vyfrézovali vozovku v úseku od železničního přejezdu k točně MHD. Až do pátku tam neprojedete a musíte jet objížďkami.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné dopoledne, je pondělí 17. srpna, začíná nový pracovní týden a s ním je tu i váš nový Habaděj. Dnes se ještě ohlédneme za světovým závodem Ironman, který na dva dny naprosto ovládl Hradec Králové. Pozveme vás také na Kux, kde se chystá barokní divadelní svátek Teatrum Kux. Všechny detaily a novinky nám prozradí za chvíli ředitelka festivalu Kateřina Bohadlová. A v radioporadně po 11. hodině přivítáme včelaře Evžena Báchora. Včely to totiž v srpnu už zdaleka nejsou ty jarní míru milovné dělnice. Končí snůška, v úlech se přísně hlídají zásoby a začíná i období, kdy včelstvům hrozí osudové loupeže nebo i útoky vos. O včelách, medu, srpnové nervozitě v úlu i o těch největších mýtech si budeme povídat po 11. hodině. Pavla Kindernajová zdraví od mikrofonu a ještě jednou přeji krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Hradec Králové má za sebou víkend, na který se bude ještě dlouho vzpomínat. Světový závod Ironman do krajského města přivedl tisíce lidí a také obrovskou prestiž, o které se mluví daleko za hranicemi. Nábřeží Labe, kdo byl ví, zažilo neuvěřitelnou sportovní kulisu a atmosféru, ze které mrazilo. I když buďme upřímní, světová akce ukázala i svou druhou tvář a pro řadu Hradečanů znamenala značné dopravní komplikace, půlhodinové objížďky a velmi intenzivní hluk. Nepořádek v podobě kelímku a nedopitých lahví na nábřeží dobrovolníci doteď uklízejí a objevují se otázky, co takto masová událost lidem vlastně přináší a jestli ji obyvatelé vůbec chtějí. To bude město určitě vyhodnocovat. My se ale v následujících dnech nebudeme dívat na tabulky z výsledky ani na komplikace. Náš seriál nabídne závod Ironman tak, jak jste ho možná neviděli ani neslyšeli. Z pohledu dobrovolníků, dechového orchestru, rodin i těch obyčejných hobíků, kteří si přijeli zazávodit čistě pro radost. A protože tu neopakovatelnou atmosféru dělají hlavně emoce, pojďme se vrátit přímo na start, zpátky do chvíle, kdy město odevzdalo svou vlajku a Hradec se na dva dny stal dějištěm světového triatlonu.
1: I praví hrdinové se chystají na start. Dámy a pánové, startují Ironmani, ovládněte Hradec Králové!
2: Jenom pro dokreslení významu této akce bych chtěl říct, že Ironman dneska je v severní Kalifornii, je v Leedsu, je v Kopenhagenu v Dánsku, je v Kalmáru ve Švédsku a je v jednom pacifickém státě a potom je to Hradec Králové.
3: Takže na tyto dva dny patří město Hradec Králové a jeho vlajka závodu Ironman 70.3.
0: Ano, start máme za sebou, před námi tedy celý týden plný příběhů, protože Ironman není jen o plaveckých, běžeckých a cyklistických kilometrech nebo o tom výsledném čase. Je to především o neuvěřitelných lidských osudech, o obrovských emocích, rodinné soudržnosti a o překonávání hranic, které si v sobě všichni nosíme.

0: 18 minut po 9. hodině jste s Českým rozhlasem Hradec Králové a teď už zamíříme na Kux, do místa, kde se potkává baroko, divadlo, hudba, krajina, světlo, humor, tajemství, ale taky silná rodinná stopa těch, kteří tvoří unikátní festival. Hostem naším ve studiu je Kateřina Bohadlová, ředitelka festivalu Teatrum Kux. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: No my vás tu máme každý rok, ale mám pořád pocit, že kdo Teatrum Kux opravdu nezažil na vlastní kůži, že se mu to těžko vysvětluje. Je to pořád festival nebo stav duše?
1: To je těžká otázka takhle na úvod. Musíte tam jet, je to Genius Loci, místo, které vás zasáhne a když do něj přidáte to, co tam běžně celoročně v uvozovkách chybí, tedy živé umění, tak je to komplexní zážitek.
0: No je, já potvrzuji, protože jsem byla na místě. 25. ročník, letos máte takové půlkulaté jubileum, tak bude to něco mimořádného?
1: Bude to čtvrtstoletí a doufáme, že se nám podaří i přes tu nepřízeň počasí, kterou hlásej, rozsvítit celé Kuxské údolí. My budeme mít totiž téma světlo.
0: Mm-hmm, proč zrovna světlo? Mně napadá naděje, mě osobně tedy, já znám ten Kux, protože to tam mám velmi ráda, vím, že se to tam mísí, ale vás napadne ještě 10 asociací na téma světlo určitě.
1: Vnímáme to světlo v tom úplně opravdu nejširším slova smyslu, ta naděje tam rozhodně patří. Je to také jedna ze cností Matyáše Brauna. Ale zároveň je to nějaký nový začátek, je to symbol života, možná právě i nějaký nápad. My to vnímáme i tak, že třeba na to další čtvrtstoletí budeme mít nějaké další nové nápady a ten festival zase posuneme o krok dál.
0: To rozhodně.
1: A jedním z důvodů je také to, že jsme se věnovali v posledním roku vzniku inscenace Divadlo světla, které v podstatě patří na Kux, vypráví příběh prvního barokního osvětlovače, muže, který rozsvítil barokní Prahu a Kux, protože byl ve službách hraběte Šporka. Je to tedy fiktivní příběh, ale přesto na pozadí reálných událostí podle románu. A je to současná opera.
0: Je to nádherná opera. Já, jestli se nepletu, tak poprvé v premiéře byla uvedena v Litomyšli. Tady to bude druhé místo a autorem je Jan Jirásek, který je spjat s Hradeckým rozhlasem. Takže neuvěřitelná příležitost vlastně vidět to na vlastní oči a zažít to právě u vás v našem regionu.
1: Je to super, že se podařilo dát dohromady vlastně tým skvělých muzikantů, herců, právě Honza Jirásek, který se tím tématem natchnul, vlastně ten zdramatizovaný román, libreto napsala Helena Koblišková z Geisleru, kteří v tom celosouborově účinkují, zpívají, jsou skvělí a napsal současnou operu. Doprovází nás živí muzikanti na částečně historické hudební nástroje, ale i současné. Je to zase taková ta fúze nového baroka, jak to máme rádi.
0: Má smysl ještě zvát, nebo se obáváte toho, že vás zavalí davy lidí, kteří budou chtít toto zažít a vidět na vlastní oči?
1: Musím říct, že ta repríza v Kuxu teď ve středu je skoro vyprodaná, ale máme dobrou zprávu, protože ještě jedno uvedení proběhne v Praze, v divadle Hibernia 15. září. Tak všechny zvu tam.
0: No ale Kux bude žít spoustou dalších velmi zajímavých akcí. Festival se letos připojil taky k oslavám 10 let českého loutkářství na seznamu UNESCO, takže v jaké souvislosti to se to tam projeví u vás?
1: My budeme mít skoro každý den minimálně jedno, spíše více loutkových inscenací na programu. Jsou to divadla, která budou nejenom pro dětského diváka, to podotýkám, to se často zaměňuje a budeme tam mít řadu právě inscenací pro dospělé, takže rozhodně tomu loutkovému divadlu budeme letošní ročník věnovat a připojujeme se právě k roku loutkového divadla té celonárodní iniciativě.
0: Většinou žije celé to údolí, bude to také i v letošním roce mnohá místa, kde bude někdo vidět, někdo slyšet a bude to tam rozhýbáno.
1: Jo, je to jednou z našich misí vlastně propojit zase zpátky oba břehy Labe, aby vznikl kompletní Kux. Budeme rozžívat exteriéry i interiéry podobně jako v předchozích letech a ve čtvrtek dokonce vyjedeme na festivalový výlet, každoročně zveme naše návštěvníky na nějakou bojovku, protože se snažíme jim ukázat místa v okolí Kuxu, která právě s tím Šporkovým Kuxem nějak souvisí, ale třeba nejsou tak známá, ale to svýjíždíme do nedalekých obcí Kocbeře a Kohoutov a čekají nás tam samozřejmě cestou různé koncerty, produkce, návštěva zajímavých míst. Dá se se tam jet i po vlastní ose.
0: No, je to komplexní festival, je to opravdu mnoho, bývá to rodinný, hravý, zároveň velmi kvalitní festival. Vy a váš tatínek jste s Kuksem spjatí tak silně, že si bez vás festival skoro ani už nejde představit, řekla bych. Tak na závěr nám řekněte, když se večer rozsvítí celý Kuks a začne hrát divadlo, máte ještě po tolika letech chvíli, která vás opravdu dojme?
1: Ano. Mám a už to budu rozvádět, abych nebyla dlouhá, ale je to opravdu potřeba zažít a moc bych si přála, kdyby to přijeli zažít i diváci.
0: Takže prolog začíná už zítra a pak celý program od středy až do 23. srpna na mnoha místech v Kuksu. Kateřino, děkujeme za pozvání. Kateřina Bohadlová nás přijela pozvat na festival Teatrum Kuks. Ať se vše vydaří.
1: Děkuju moc a srdečně zvu.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je pondělí 17. srpna, dojde tedy i na dobrou radu od Ládi Hrušky. Rybí kosti od oběda zvířecím miláčkům raději nedávejme, doporučuje, aby se jim nedej bože nespříčili v krku. Více užitku než škody, ale kosti stalíře mohou prospět na zahrádce. Jak konkrétně?
1: Je to dobře prověřený trik, se kterým si pomůžeme k bohatší úrodě a šťavnatějším plodům rajčat nebo paprik. Princip je velmi jednoduchý. Kosti jsou totiž cenným zdrojem fosforu a vápníku. Stačí je zahrabat do půdy k samotným kořenům, třeba rajčat. Dáváme je pod povrch z estetického, ale i praktického důvodu proto, aby je zde nenašly kočky nebo kuny. Můžeme je taky předtím nejdříve pomlít v mlýnku na maso. Podobně můžeme hnojit i svaječní. Mi skoro

skořápkami, ale pozor na jednu zásadní chybu, která se často dělá. Vápník ve skořápkách je vázán tak pevně, že se v běžné půdě nerozloží i celé desítky let. Proto je dobré skořápky před hnojením umlít na jemný prach. Krásný den i úrodu vám přeje Láďa Hruška.

0: Dnes vám v Safari parku Dvůr Králové představíme novou dvojici servalů. Najdete ji ve venkovním výběhu naproti pavilonu Shellem Joy Adamsonové. A na rozdíl od řady jiných koček z Afriky jsou to převážně denní zvířata. Aktivní ráno, v podvečer, takže jsou ve výběhu dobře vidět. O dvě nová mláďata se stará Kateřina Bílková a právě za ní se vypravila i kolegyně Dana Voňková.
1: Většinou do Safari parku Dvůr Králové nechodím brzo po ránu, ale dnes se nám to podařilo. Viděli jsme mámu a jedno mládě.
2: Ale máme dvě mláďata, pendlují po výběhu. Tím, že jsou ještě poměrně malá, tak se opravdu vlezou do jakýchkoliv skulinek za kámen. Oblíbené místo mají i v dutém kmenu stromu, takže občas, když nejsou vidět, tak jsou na výběhu, ale jsou ve své oblíbené schovce.
1: Katko, a co servala nejvíc charakterizuje?
2: Určitě jsou to dlouhé nohy a to jim umožňuje vyskočit do vzduchu, takže u servalu je známo, že loví i ptáky. Ne samozřejmě přímo na obloze, ale vzlétající ptáky různě ze savany. S tím, že by měli být schopni bez nějakého rozběhu jenom odrazem vyskočit až do výšky 3 metrů. Když loví nějaké drobné hlodavce, tak je loví výskokem vzhůru, dopadnout na ně, aby se nemuseli až tak úplně přibližovat, hodně podobný, jako to mývají polární lišky.
1: A když objeví kořist v zemi, tak co udělá serval?
2: Serval je kočka, takže kočky si přece nebudou špinit svoje tlapky tím, že by hrabaly, takže počkají, až vyleze, popřípadě se snaží číhat u té nory. Reakce jsou tam opravdu hodně, hodně rychlý. Sluch je tam hodně důležitý, samozřejmě také zrak a také čich.
1: Máte dvě mláďata, samičku i samce. Jak přišli na svět? Měla máma nějaké problémy nebo je všechno v pořádku?
2: Viděli jsme, že samice březí, takže počkali jsme si jen, až nám porodí mláďata. Bývá potom poměrně dost ostražitá, takže si hlídá to své území, takže nám docela dlouhou dobu trvalo, než jsme se k mláďatům dostali, aby jsme byli schopni zjistit pohlaví. Po dlouhé době se nám tady narodila holčička, takže z ní máme obrovskou radost. Máme teda u mláďat jednu holčičku, jednoho kluka. Na tom výběhu jsou spojeni všichni dohromady, mají otevřeno do těch vnitřních prostor, takže náhodou, když si vjedou do chlupu a táta je moc hra na mámu, tak mu vysvětlí, že by se měl na chvilku vzdálit, takže se drží dále. Odchov je vlastně bezproblémový, máme to vyzkoušeno i z minulých odchovů z minulých vrhů, kdy táta bývá ten, který si s těmi koťaty hraje daleko více než máma, která se pak schovává někam do výšek a pozoruje to všechno z úctivé výšky.
1: Takže všechno u servalu je v pořádku, vy můžete být klidní a návštěvníci se můžou těšit na zajímavé zvíře. Tak ať se daří.
2: Děkujeme moc.
0: Servaly jsme vám dnes s Kateřinou Bílkovou představili v Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud se na ně chcete podívat, tak kromě výběhu naproti pavilonu Shellem Joy Adamsonové je můžete zhlédnout i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Teď už nám zaspívá kapela Gypsy Kings, no a za chvíli se můžete těšit také na další díl soutěžního zámeckého léta, které vám v průběhu léta roku 2026 také nabízíme. Příjemné dopoledne. Penso con sueño para

0: Zámecké léto.
1: Úspěšné pondělí, hezký den i celý týden vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Proč Zámecké léto? Celé prázdniny navštěvujeme naše zámky, prozrazujeme různé tajemství nebo různá tajemství, procházíme objekty i zahradami nebo rozsáhlými parky a taky soutěžíme, tak já doufám, že vám zpříjemníme ty dva poslední prázdninové dny. Ano, dva měsíce nás vlastně provází Zámecké léto a ještě tady chvíli bude. My se dnes vydáme asi 6 kilometrů od Žatce za, myslím, méně známým objektem. Konkrétně, tak to už nám prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No určitě se podívejte na fotografie Stekníku a na první pohled, jestli jste byli ve Vídni, tak připomíná zámek Schönbrunn i tou fasádou nebo některými architektonickými prvky. Je to takový malý Schönbrunn, tak nemusíte až do Vídně, do Rakouska, stačí do Ústeckého kraje, 6 kilometrů od Žatce, zámek Stekník. No jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dověděli řadu zajímavostí a něco z toho jsme vybrali jako soutěžní otázku. Tak to něco je zatím záhadné, za chvíli se doví třetí volající posluchač do naší soutěže. 731 800 900, možná už znáte z paměti, nebo máte v paměti počítače. Tak můžete vytáčet.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Já už jsem vysvětloval, jak posluchači docházejí do našeho vysílání, jak beru ty telefony. No tak samozřejmě máme počítač, ale telefony zvedám klasicky. No a vždycky trošku zkazím radost tomu, kdo se dovolá jako první, protože si ho napíšu co by náhradníka, abychom to pak měli jak na běžícím páse, tak ho trošku zklamu dnes tedy paní Zdeňku. Ale zase na druhou stranu, pokud pan Vladimír z Prahy 6 nebude vědět, tak se, teď to řeknu naprosto ošklivě, klizu, jak se říká třeba v zemědělství, dostala paní Zdeňka. Ne, to se omlouvám, to se asi nehodilo. Prostě náhradník a uvidíme, jak to všechno dopadne. Zdravím pana Vladimíra. Dobrý den, pane Vladimíre.
1: Dobrý den.
0: Tak já myslím, že ta soutěžní otázka se bude hodit, když dneska je to asi jedno, prostě jestli k mužům nebo k ženám, tak otázka zní, jak se říkalo pánskému pokoji na zámku Stekník? Za A kuřácký, za B karetní, za C lovecký.
1: Kuřácký.
0: Nechcete se opravit třeba?
1: Nechci.
0: Já jsem se teď trochu polekal, že byste řekl lovecký najednou, jo, že, ale zase, jak jsem říkal, že se to hodí k pánům, tak ženy jsou kuřačky, hrají karty, loví, chodí na ryby, tak já myslím, že asi tady je to úplně genderově jedno. Takže ano, je to správně, pánský pokoj na zámku Stekník je kuřácký, takže vy vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh, no a v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Takže to je výhra, kterou můžete mít, no a na konci prázdnin pak losujeme tři výherce, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Pane Vladimíre, jak se máte? Pan Vladimír zmizel. Pan Vladimír na nic nečekal, on již adresu jsem si napsal, takže ho tímto zdravím. Zdravím i vás všechny, my se zítra vydáme na zámek Holešov, no a nezapomeňte, v 9.45 se na vás bude u zámeckého leta těšit i Pavel Kudrna a nechci strašit, jako se straší v televizi školou, už děti pomalu stresujeme tím, že se škola blíží a známky a tak dále, ale 14 dní máme za sebou už hodně týdnů soutěžení a chcete-li vyhrát, no tak je nejvyšší čas. Mějte se krásně, užijte si pondělí 17. srpna a zítra v 9.45 naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Drůbežárna v Kosičkách neobnoví klecový chov slepic. Nové nosnice naváží už jenom do hal. Vláda chce kvůli suchu budovat nádrže, dá na ně miliardy korun. Do třetího kola turnaje v americkém Cincinnati postoupily 3 české tenistky. A dnešek přinese mraky, přeháňky i bouřky a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Drůbežárna v Kosičkách má za sebou první návozy nových nosnic. Nahradit musí 250 000 slepic z chovu, který musela v únoru zlikvidovat kvůli ptačí chřipce. S dalšími dodávkami počítají v září a v říjnu. Podle ředitele farmy Jana Pozdílka umístí všechny nosnice už jenom v halách. Klecové chovy společnost zrušila.
2: Klecový chov v České republice končí vlastně 31.12.2026, takže bychom ty zvířata do klecí dali na 3-4 měsíce, takže vlastně by bylo i neekonomické nakoupit za mnoho milionů zvířata a zároveň je pak hnedka poslat pryč. Takže jsme klecové chovy poslední halu v Kosičkách ukončili, ta hala dneska stojí prázdná, ta nebude obnovená.
0: V centru Trutnova začne zítra rekonstrukce náměstí Republiky, která potrvá do konce října. Zahájení stavby si vyžádá dočasná dopravní omezení. Investorem akce je město, které za rekonstrukci zaplatí 3 miliony korun. Dopravní prostor náměstí v úseku od kruhového objezdu směrem ke katastrálnímu úřadu čeká obnova povrchů. Bezpečný průchod pro chodce zůstane po celou dobu prací zajištěný po jednom z chodníků. Provoz v ulici bude možný vždy ale aspoň v jednom jízdním pruhu. O přesném termínu úplné uzavírky bude radnice informovat na webu. Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián, řekl to Českému rozhlasu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, které připravila, říká Šebestián.
3: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho hodně doplnit.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun. Sport. Tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Kateřina Siňáková jsou ve třetím kole turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bejlek přehrála ve dvou setech krajanku Barboru Krejčíkovou. Na generálce na poslední Grand Slam sezóny US Open naopak skončila Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinové 0-2 na sety. Počasí. Čekáme oblačno až zataženo, během dne na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky, výjimečně i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách jenom na 15 až 18. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku na silnici číslo 33 se kvůli opravě mostu u obce Probodov Šonov jezdí kyvadlově. Práce skončí v pátek 21. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 4,5 minuty po 10. hodině Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Za chvíli už vás vezmeme za netradičními zvířaty, která žijí u nás v regionu Královéhradeckého kraje. S dětmi se zaměříme na matematiku a v dopolední soutěži se pak zaměříme na východočeské atlety a spojíme to i s jednou oblíbenou tekutinou. Nechte se překvapit.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Pokud rádi vyrážíte na výlet a venčení psa, už vám u toho přijde trochu obyčejné, pozorně poslouchejte. Naše reportérka stopařka Zuzana Boučková je právě na cestě do Krkonoš na rodinnou farmu Vlček. Zuzko, dobré dopoledne, co tě tam čeká?
2: Pěkné dopoledne z cesty přeji. Mířím do Svobody nad Úpou a jedu tam zkusit takzvaný lama trekking. Místo psa si tu na vodítku a postroj můžete vzít přímo lamu nebo dokonce 400-kilového velbloudího samce. Mají tam velbloudy, Altaje a Efendiho a musím přiznat, že jsem sama velmi zvědavá, jak to všechno bude probíhat, až tam budu osobně.
1: Já si to úplně představuji tedy. Doufám, že tě nebude vláčet lama ani velbloud za sebou. Určitě netradiční zábava. Jak to na takové farmě vypadá? Co tam návštěvníky přesně čeká, tušíš?
2: Tak kdybyste tam přijeli se mnou, tak nejdříve dostanete bezpečnostní instruktáž. Lamy dostanou postroje a vyrazí se na 1,5 kilometru dlouhou procházku lesem a po loukách. Na trasu jde vždy skupinka 3 až 6 lam nebo velbloudu s průvodcem. A po návratu na farmu můžete zvířata nakrmit, pohladit a podívat se na roztomilá lamačata a ostatní zvířata na farmě.
1: No my se už teď těšíme, až nám odpoledne povyprávíš, jaké to bylo zažít to všechno na vlastní kůži.
2: Také se těším. Odpoledne podám živě hlášení přímo z terénu mezi lamami a možná i velbloudy. A mimochodem, vy, co teď řídíte, stejně jako já na cestách kolem Trutnova a Svobody nad Úpou, musím říci, že je docela dost velký provoz. Každou chvíli se někde opravuje vozovka, tak jeďte opatrně a v klidu, ať dorazíte v pořádku. A já se odpoledne těším na slyšenou.
1: Zuzana Boučková se nám živě přihlásila z terénu. Děkujeme za ta dopravní doporučení a těšíme se odpoledne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A připomínám samozřejmě, že Zuzka všechno nafotí, natočí, takže na ty záběry se můžeme těšit i na rozhlasových sítích a na webu rozhlashradec.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Bye.

0: Tak to byla Luna, její nestárnoucí letní hymna Bailando. Přátelé, tahle španělská energická bomba nás v textech nenutí přemýšlet nad žádnými složitostmi světa. Je to zkrátka taková ta čistá oslava tance, horkých letních nocí a svobody, kdy stačí jenom chytit rytmus a zapomenout na všechny starosti. Tak doufáme, že vás tato vlna devadesátkové nostalgie pořádně nakopla, protože v té jízdě v Habaději chceme dál pokračovat. Teď už k mikrofonu pustíme i naše nejmenší. Připomínám, je pondělí 17. srpna, svátek slaví Petra a dnes je to přesně 425 let od narození Pierra de Fermata, francouzského matematika, který se zabýval hledáním teorií čísel. Na matematiku a některá její obligátní i fyzikální pojmy se proto děti zeptala i dnešní oslavenkyně, kolegyně Petra Beránková.
1: Co je to obvod?
2: To je, že nějaký lidé odvodujou nějaký lidi do domu.
3: Nějaký člověk, třeba když dostane z práce pánáka.
1: Jak se obvod měří?
2: Že tam seba si musím změřit, kolik mám na těch plotů. Že můžeme měřit báky.
1: Co je to objem?
3: Objem, že třeba moje maminka nádobí.
2: Že moje mamka třeba čistý lahve.
3: Že našli na moři nějaké mušle.
1: Jak se objem měří?
2: Objem se měří tak, že se to vezme takový speciální metr a takhle se to zaměří.
1: Co je to hmotnost?
2: To je, že se to hejbe jako taková puzina.
4: Že je to taková slezská hmota.
1: Co je to délka?
2: Že asi takovýhle stůl měří takovou délku, jako tenhle celý bák.
1: A jak se měří délka?
2: Měřítkem. Může se metrem, kejčíškem, metrem a ještě se může speciálním metrem.
5: A takhle to vidíme my.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi ve spojení. Pane Tučku, krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: To je ale skok, že? Ne, já se přiznávám, ráno jsem přemýšlela, jestli si něco nepřihodit na sebe dalšího, ale nakonec jsem to neudělala, protože vždyť je, tohle je ta klasika, ne? Tohle je to normální léto, se nám vrátilo, ta voda byla potřeba, tak co je před námi dál? Předpokládám, že vy jste taky nehodil vrstvu oblečení navíc.
2: Určitě ne. A tropy už jsme opustili, aspoň minimálně na tento týden, doufám, že už na furt, aspoň tento rok.
1: Myslím, ale doufáme mnozí, ano.
2: Nicméně dneska zase se objeví voda, očekáváme oblačnou i zataženou oblohu s tím, že v průběhu toho odpoledne pak od západu na většině území bude déšť nebo přehánky. Místy budou i bouřky a ty mohou být výjimečně i silné, což znamená nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Mohou se objevit i kroupy do 2 cm velikosti a přívalové srážky kolem úhrny kolem 30 mm. Ty teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 15 až 18, no a vítr mírný od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, tam, kde budou bouřky, bude přechodně zesilovat, jak už jsem zmiňoval.
1: Mm-hmm. No, ty bouřky bychom si raději odpustili, myslím mnozí, to je nevyzpytatelné, co se v krajině bude odehrávat, i když té vody bude to dost, tady píšete v té předpovědi 14 mm, v bouřkách 30 mm, vůbec si nedokážu odhadnout, kolik ta naše krajina potřebuje, aby spadla.
2: No, ale přesně jste vypíchla ty stropy, tak jak všichni koukají na ty stropy, takže zapamatujou si teplotu 26 stupňů, tak jak jste koukala na 14, ale ono tam je 1 až 14 mm.
1: Takže někde pár kapek.
2: Přesně tak.
1: No jo. No tak budeme čekat, kolik toho bude. Zítra to bude podobném duchu se odehrávat?
2: Zítra to bude takové podobné, akorát s těma srážkama to bude horší, tam už bude minimum. V noci očekáváme oblačnou až zataženou oblohu, hlavně z počátku té noci, a ještě budou doznívat ty přehánky nebo déšť. S tím, že v průběhu noci pak ty srážky budou postupně ubývat a bude postupně ubývat i oblačnost. 14 až 11 taková budou minima, no a vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra po ránu v celku málo oblačnosti, polojasno až skoro jasno, ale v průběhu dne se zase zatáhne a bude oblačno i zataženo s nějakou výjimečnou přehánkou. V závěru dne potom ty srážky budou částečně přibývat, tam trošku přibude srážek. 19 až 22, zítra bude chladněji. Taková budou maxima na horách 11 až 14, no a vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se pak bude stáčet na jeho západ a postupně zeslábne.
1: Je zajímavé, jak jste říkal, že vypichuje ta maxima, teď také mi v hlavě utkvělo zítra 22, tak pořád to ještě půjde. No, uvidíme. Jaroslav Tuček pro nás měl předpověď, děkujeme za to, že víme, na co se připravit, a zůstáváme samozřejmě ve spojení. Hezký den, naschledanou.
2: Vám také, naslyšenou.

0: Příjemné pondělní dopoledne dál přejeme. V dnešním dopolední Věřte, nevěřte se naladíme na sportovní strunu, ale vezmeme to tak trochu po našem východočeském způsobu. Už zítra se totiž na hradeckém sokolském stadionu konají tradiční hradecké sokolské memoriály a tak si dnes posvítíme i na historii sokolského sportování. A kdo má rád včely, toho potěšíme nejen v dnešní radioporadně, ale právě i cenou, o kterou si v těchto chvílích zahrajeme. Někdo z vás může získat knihu z nakladatelství Kazda Jak zachránit včely, balkónové, terasové a zahradní projekty na podporu divokých včel. Tak si pojďte zahrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: Tak teď už ale k tomu tvrzení, které se bude týkat tedy sportování. Rozbíhat tělo v létě je určitě skvělá věc a když k tomu přidáte kapku hradeckého patriotismu, vzniknout můžou opravdu neuvěřitelné věci. Vy víte, že hradečtí sokolové byli vždycky pro každou dobrou myšlenku, možná i netradiční. A pozor, já tvrdím, že na přelomu 19. a 20. století vymysleli právě hradečtí sokolové i speciální lokální atletickou disciplínu, určenou výhradně pro náš kraj. Tvrdím, že šlo o takzvaný běh po hradeckých šancích s pivem. Závodník musel v sokolském úboru oběhnout staré hradecké hradby s dvěma plnými půl litry piva v dlaních a u cíle mu nesměla chybět ani kapka pěny. A co je na tom hlavním, proslýchá se, že organizátoři těch zítřejších memoriálů se rozhodli zapomenutou tradici letos pro diváky v tom předprogramu obnovit. Takže věříte, že se běželo po hradeckých hradbách s pivem v ruce a chystá se to znovu?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. 46.
0: Tady Věřte, nevěřte, krásné dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tady Lída.
0: Paní Lído.
2: Já zkusím věřit, protože
0: Věříte.
2: Máme rádi pivo všichni.
0: No, vy asi ano. A dovedete si to představit, běžet takto po hradbách a nevycrnkat ani trošičku? Dokázali byste to?
2: No, asi bych neběžela, bych asi šla, ale... Ale třeba by se to podařilo, nevím.
0: Třeba ano, tak máme tady každopádně první ano, paní Lído, děkujeme za zavolání a krásný den, naschledanou.
2: Taky vám děkuji, naschledanou.
0: Další z vás tady u nás, Věřte, nevěřte, dobrý den.
3: Já vás zdravím, tady Magdalena a já jsem se chtěla zeptat, kterým to bylo roce.
0: No to asi na přelomu 19. a 20. století. Nevím, jestli se to dá zpětně někde nějak dohledat, nebo jestli je to vymyšlené, to je na tom vašem zvážení.
3: Ano,
0: no, takže...
3: já jsem si to vymyšlený, protože já jsem bývala atletka.
0: Aha.
3: A za trenéra pana Bezlíčka se dělali všelijaký takovýhle soutěže. Ale...
0: takové to bláznivé dělal, ano.
3: Ano, tam se běhalo třeba na růžku s pivem a podobně, ale tak tomu nevěřím.
0: A to, zažila jste tedy ten růžek a vy jste běžela, paní Magdaleno?
3: Ne, já jsem neběžela, to si dělali chlapi mezi sebou.
0: Jo, chlapi a ženský tam nebrali, chápu. A přelom 19. a 20. století se vám zdá zkrátka neuvěřitelný, nebo že by to neměla být pravda, tak děkujeme.
3: Hradecký atleti vždycky měli takový jako nápady, ale... Ale to se mi nezdá.
0: Po hradbách se vám to nezdá.
3: Ještě aspoň částečně, protože s pěnou doběhnout.
0: No uvidíme. Děkujeme za zavolání. Mějte se krásně, ať vám to běhá, ať s pivem nebo bez piva.
3: Já už jsem stará bába.
0: Naschledanou. A do třetice, kdo je s námi, vítejte. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je posluchačka z Rychnova.
0: Mm-hmm. Ano.
4: A já si myslím teda, že běželi.
0: Že běželi. Mm-hmm. Něco vám to říká, ten namátkou, ta historie 19. a 20. století.
4: Proč ne, ale jestli to teda brindali, tak je to teda škoda.
0: Vy byste nebrindala, úplně vás vidím, jak... Vy byste radši šla, aby se nic zkrátka nevylilo.
4: No, to vypila, pak vyběžela.
0: No to byste byla možná ale diskvalifikována, to... Je to každopádně recesistická úsměvná disciplína, tak je otázkou, jestli něco takového bylo a jestli to plánují organizátoři i na tento nový ročník. Děkujeme i vám, paní Věrko, mějte se krásně, ať i vám to běhá, chodí a zkrátka dobře sportuje. Naschledanou.
4: Děkuji, naschledanou.
0: Další z vás ještě můžete zavolat, případně svůj názor připište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz a budeme rádi, když třeba i vy něco přidáte, připojíte, ať už úsměvný sport, nebo co jste případně na trati zažili.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Za 8 minut bude 11 hodin, máme tady vyhodnocení dopolední soutěže a rozuzlení otázky. Před písničkou jsem tvrdila, že hradečtí Sokolové kdysi pořádali běh po hradeckých hradbách s 2,5 litry piva a že se tato tradice už zítra na stadionu obnoví. No přišlo nespočet reakcí, pan Pepa věřil, paní Slávka ta polemizovala o množství piva. Kdyby to prý byla hospodská míra, tak by se dalo běžet a nebrindat. Pan Petr vtipně glosoval, že věří, že i Sokolové si umějí dát pořádně do trumpety, ale u těch memoriálů tam se mu to přeci jen úplně nepozdávalo. Další reakce od paní Hanky, která píše, že vnučkou Barunkou nevěří, kdo by asi tak kontroloval, jestli kapička nespadla na zem a nebo do hrdla závodníka. Žízeň při běhu je veliká, hradby dlouhé. Pan Michal zkouší nevěřit, přijde mu to zvláštní, on prý osobně by to pivo daleko neodnesl. Paní Markéta píše, myslím, že se neběhá s pivem v ruce, ale je možnost někde cestou zastavit a v hospodce si pivo dát. Ještě reakce od paní Stáni, která také nevěří, zmiňuje, že to by bylo toho rozcvrndaného piva. A ještě například od paní Jany, která odpovídá, že věří, určitě si Sokolové u toho užili hodně legrace a to jde, o to jde, bylo fajn tuto soutěž obnovit, bylo by to fajn, ale dnes bylo tvrzení vymyšlené, byla to fabulace, čistokrevná opravdu. Na těch úterních hradeckých sokolských memoriálech nic takového vidět nebude, i když, říkám si, na Eliščině nábřeží, to by byl pohled, ten by přilákal opět davy diváků. Ale pivo se nosit tentokrát nebude, za to uvidíte určitě poctivou špičkovou atletiku. Tradice hradeckého Sokola má obrovskou sílu a vychovala neuvěřitelné legendy. Správně dnes nevěřila tedy Sokolka paní Magdaléna, které věnujeme i dnešní výhru, kterou je kniha o tom, jak zachránit včely. No a ještě doplním, pokud byste si chtěli užít tu pravou atletickou atmosféru a fandit skvělým výkonům, tak zítra můžete vyrazit na Sokolský stadion v Hradci Králové. Program začíná v 15.30 a skončí ve 20 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hygienici rozdali provozovatelům táborů v našem kraji zatím 4 pokuty. Předseda antimonopolního úřadu Mlsna potvrdil sankce za kartelovou dohodu stravenkových firem. Česká triatlonistka Petra Kuříková skončila na hradeckém Ironmanu 5. A dnešek bude oblačný s přeháňkami i bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Hygienici zkontrolovali v Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin už 126 letních dětských táborů nebo stravovacích zařízení, která na tábory dodávají jídlo. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí udělili 4 pokuty, celkem za 14 000 korun.
4: Byly zjištěny nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve 2 případech v oblasti zásobování pitnou vodou. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb, kde došlo k nedodržení teplotního řetězce při výrobě pokrmů. Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny.
2: Extrémní sucho v Královéhradeckém kraji stále víc ohrožuje vodní živočichy. Například na Jičínsku lidé z vysychající říčky Bystřice zachraňovali raky a z vyschlého rybníka nedaleko Dobrušky na Rychnovsku v bahně uvízlé divoké kachny. Vyplývá to z informací samospráv a ochranářů. Česko se letos potýká s extrémním suchem. 3 stravenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun. Potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Enderet a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 a 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně je odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit. Sport. 3. ročník Královéhradeckého Ironmana vyhrála mezi ženami Němka Schönfeldrová. Nejlepší Češkou byla 5. Petra Kuříková, která šla do závodu 10 měsíců po porodu. Vítězka prvního ročníku a 5. triatlonistka z mistrovství Evropy nedokázala udržet náskok z plavecké části.
5: Moje taktika spíš byla to, že jsem věděla, že budu moc dobře plavat, takže mým cílem bylo udělat si na plavání co největší náskok. A pak z té cyklistiky jsem měla velký respekt, protože vlastně nejsem úplně zvyklá na ten silniční speciál, nemám ještě najezděno tolik kilometrů, takže jsem tak počítala s tím, že mě postupně holky budou dojíždět, což se nakonec stalo.
3: Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, během dne na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky, výjimečně i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 15 až 18. Slabý během dne mírný severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S komplikacemi počítejte v Borohrádku na Rychnovsku, kde v ulici 5. května narazilo nákladní auto do železničního mostu. S opatrností místem projedete.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Radioporadna, kterou v následujících minutách vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme, bude dnes o včelách. Včely máme spojené s jarem, květy, medem, také pilnou prací, jenomže v srpnu se život v úlu mění. Hlavní snůžka končí, květů v přírodě ubývá, včely začínají úzkostlivě chránit zásoby a včelaři vědí, že právě teď se rozhoduje o tom, jak včelstvo vstoupí i do zimy. Hostem vysílání bude včelař Evžen Báchor, kterého se zeptáme, jaká byla letošní medová sezóna, proč jsou včely v srpnu nervóznější, co jsou včelí loupeže, jak úly ohrožují vosy a sršni a co by měl v této době udělat každý začínající včelař. Začínáme za chvíli.
6: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Rádio poradna.
1: Do radioporadny zve Pavla Kindernajová. Dnes se podíváme do úlu. Ne v květnu, kdy všechno kvete a včely mají plná křídla práce, ale v srpnu, tedy v době, kdy pro včely začíná úplně jiná kapitola roku. Na první pohled je léto, met je vytočený, zahrady voní, ale v úlu už se asi myslí na zimu, protože květů začíná ubývat, zásoby jsou vzácné, včely jsou ostražitější a včelaři mají plné ruce práce, aby včelstvo bylo zdravé, silné a připravené na ty další měsíce, ale víc už o tom s naším hostem, včelařem Evženem Báchorem. Ráda vás vidím a vítám ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dobrý den, děkuju za pozvání a jsem hrozně rád, že jsem mohl sem přijít.
1: My také a věřím, že i posluchači mají radost, že vás po čase slyší. Když se řekne srpen, co to znamená tedy pro včelaře a pro včely?
2: Ano, pro včelaře srpen začíná začátek včelařského roku. Takže tady všechno se teď připravuje na příští rok. Takže každý, kdo začíná, tak vždycky se bere srpen jako začátek včelařského roku. To znamená, my musíme ty včely připravit na zimu po všech stránkách. Především musíme dodat dostatečné množství zásob. Srpen je vlastně měsíc takzvaně slídění, jo, protože jak víme, v úle jsou včely rozdělený, každý má jiný povinnosti pracovní a létavky, které donášejí právě ty potřebné látky, to zná nektar, pyl, propolis, vodu do úlu, tak ty už v úle nepracují a ty mají za úkol donášet. A teď ono není co, protože už je hlad, už je skoro měsíc, je v skutečně přírodě hlad, jsem tam ještě něco dala slunečnice, když někde byla v blízkosti, ale už jinak nic nekvete, medovicový medy nejsou, takže skutečně je hlad, tak je potřeba dodávat zásoby, takže dodáváme cukerné zásoby a protože srpen je vlastně ve znamení nově rodících se generací dlouhověkých včel, to je strašně důležitý, tak my tyto včely musíme chránit a nesmíme udřít, jo, a aby nám vydrželi až do toho dubna. Proto musíme všechno tohleto už od začátku srpna připravovat, aby to ještě udělali ty krátkověké včely, kterým už končí ta pouť na tom světě a aby prostě těm včelám připravili ten perfektní domov.
1: Je to zajímavé, že právě srpen je tím začátkem sezóny pro včelaře. Jaká byla ta letošní sezóna? Můžeme zhodnotit?
2: Na to, jaký byly výkyvy počasí, že byly vedra, pak zimy a deště a zase obrovský vedra, že to všechno spálilo, usušilo, tak musím říct, že zase je to lokální. Jo? Nemůžeme říct plošně na republiku, ale lokálně byly ty výnosy velice slušný. Já třeba tady na Pardubicku průměr byl 25 kg na úl, což si myslím, že
1: je
2: velice slušný výnosy, ale samozřejmě musí to být všechno v souladu, to znamená včely musí být zdravý, musí být silný, včelař musí být, se o ně dobře starat. Pokud se něco zanedbá, tak vždycky se to v tomhle projeví.
1: Vy jste zmiňoval ty výkyvy počasí, co ta vedra dělají se včelami a v úle?
2: Strašný věci. My si musíme uvědomit, že vlastně ten jejich dům, ten jejich vnitřek je postavený z plástu, voskových plástů a ty voskové plásty se za určité teploty roztaví. Takže oni musí, když je venku kolem 40, tak oni tam mají 45 až 40 stupňů v tom úle. Tak, aby se jim to nezhroutilo všechno, aby jim neumřel plot, aby se jim met nevytekl, aby prostě to všechno nespadlo, tak oni nosí vodu. Velké množství vody a stříkají to na ty plásty, chladějí to. A přitom vytvářejí perfektní ventilační systém, kde je řada včel, které vlastně jsou v řadě postavený za sebou od česna až do úlu a mávají křídelky a vhánějí tam studený vzduch, že jo, nebo čerstvý vzduch a zase vyhánějí ven ten teplej.
1: Dokonalý takže, systém.
2: Takže dokonalý ventilační systém a oni si tam chladí. Proto je dobrý mít ty včely ne na střechách a na balkónech, protože to je katastrofa, tam kdo si dá takhle ty včely, tak to je zkáza pro ty ty včely, ale je ve stínu, aby ty přímý žáry sluneční tam nebyly, aby ty teploty se snížily. Já mám takový dlouhý ten teploměr, takovou tyčku a strčím to dovnitř do úlu a nenom koukám, ono tam je 48 stupňů, no to je šílený. A právě ty voskový plásty už jsou na hraně pevnosti, meze pevnosti, že jo, že už potom ten vosk změkne a všechno se zhroutí.
1: Mají to stejně složité jako my lidé. Možná se můžeme ale také učit v tom systému a fungování, že chrání zkrátka i ty slabší a ti, kteří to hůře snášejí.
2: A teď ještě další problém, že když jsou tyhle, když není přínos sladiny, tak matky nekladou vajíčka, tudíž se narodí nové a nové generace. A teď si každý musí uvědomit, ten chovatel, že denně se vymění až 2000 včel. To znamená, těch 2000 včel se musí vylíhnout, ta matka tam musí těch 2000 vajíček položit. Teď ty včely se o ně musí postarat. A teď, když přijde k takovéhle kalamitě, když je vysoká teplota a ještě vlastně hlad v přírodě, tak to pro ty včely je teda katastrofa.
1: Je to velmi složité.
2: A tam musí nastoupit ten včelař.
1: Včelař nemůže být neosvícený, takže proto tak. Jsme vás pozvali, protože kdo by chtěl začít, tak si zaslouží vědět alespoň ten základ. Už tady zaznělo, že ten balkon není možná úplně tím nejlepším místem, ale určitě připojíme další rady, kdo by se do toho chtěl pustit. Hostem je Evžen Báchor, nabízíme telefonní kontakt 726 3x46, případně nám své dotazy můžete napsat i na e-mail studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi i Zábaděje má aktuálně radioporadnou, do které jsme pozvali včelaře Evžena Báchora. A máme tady mailovou reakci, kdy nám píše paní Hanka. Dobrý den, máme souseda včelaře a v srpnu mi připadá, že jsou včely na zahradě protivnější než dřív. Je to možné, nebo si toho jen víc všímám? A jak se mám chovat, abych je zbytečně nedráždila? Děkuji za odpověď, paní Hanka.
1: Ano, samozřejmě máte pravdu, protože, jak jsem říkal, jsou to létavky, pátračky, které schání potravu za každou cenu a něco je tam k vám láká. Buď to tam máte třeba bazén a chtějí vodu z toho bazénu, nebo tam máte něco, co, o co oni stojí, že jo. Tam stačí dát třeba hrnek po nějakým sladkým pití, nebo
0: oni
1: to cítí okamžitě, protože oni se řídějí chemickými informacemi, že jo. A takže tam rádi navštěvují. A pochopitelně chodí jich tam víc, protože ty zdroje snůžkový, pastevní v podstatě zanikly, nejsou, takže skutečně stačí někde zavonět a je jich tam stovky. No.
0: A mávat rukama potom to asi
1: nepomáhá. Ne, nevšímat si je. Prosím vás, v klidu nevšímat si je. Oni tam nemají za úkol bodat nebo útočit na lidi, ale oni prostě schánějí to jídlo, protože oni to mají za povinnost. Jo, jak jsem říkal, tam je přesná hierarchie, každá včela podle svého stáří a biologického vývoje má svoji práci a tu ona musí dělat. Když je v úle, tak staví plásty, krmí, je kojíčkou, je uklízečkou, stavitelkou a tak dále. No ale pak, když vylítne ven, tak už má na starosti jenom nosit do úlu ty potřebné suroviny, to znamená sladkou šťávu, pil, nektar a další, že jo.
0: Pozná běžný člověk, že se nachází v blízkosti nějakého úlu, případně, že jsou ty včely neklidné. Poznáme to?
1: No, tak je dráždí i další věci. Zdráždí je alkohol, dráždí je vůně, to znamená různé voňavky, zdráždí je pot taky, že jo, lidský. Takže, no a potom...
0: Takže nepotit se a nevonět se.
1: A hlavně nervozita. Mm-hmm. Jo, protože člověk, který je předem nervózní a bojí se, že dostane žihadlo a bojí se těch včel, oni to cítí, protože my máme, každý živočich na této zemi vyzařuje určitou frekvenci své energie a ty včely mají taky určitou frekvenci a já, když jdu ke včelám, tak vždycky se zastavím, chvíli koukám na česna, sklidním se, srovnám se s tou frekvenci s nima a pak tam, teď tam chodím jenom v trenýrkách, jo, protože je teplo a každý se díví a otevírám včely kolem, jako ty lidi jsou klidný, jo, nějak nelítají, že jo, dávám jim tam krmení a v pohodě, já je hladím a říkám, holky, tak vám se přinesu novou dávku. Yeah. Takže je to symbioza úžasná.
0: Všichni by měli chodit ke včelám a sklidňovat se v dnešní době, to by bylo krásné.
1: Ideální. Já mám taky udělaný lůžko ve včelíně a tam si chodím odpočívat a můžu vám říct, že ta frekvence, která tam z toho úlu jde, to je úžasná energie, tak tam mě sklidňuje, nabíjí mě a když přijdete na včelařskou schůzi a vidíte ty 80-letý kluky, jo, tak to je všechno daný právě tím životem u těch včel, protože ty včely nám skutečně nedávají jenom ten med, ale oni nám dávají i život, dávají nám energii, oni nám ten imunitní systém perfektně napravujou a je to úžasný.
0: No je to na vás vidět, že vyzařujete tu pozitivní krásnou energii. Slyšela jsem taky, že včelař pozná podle frekvence zvukové, co se děje v tom úlu a ano. Jestli je tam neklid nebo
1: ano,
0: ne, že
1: tak.
0: Se zaposloucháte a že hned víte na první
1: přesně
0: dobrou.
1: Tak. Otevřu úl a ono to má perfektní muziku. To je úžasná hudba. Takový jemný výkyvy a to je spokojenost. To je hudba spokojenosti. Ty včely jsou naprosto vyvážený, spokojený a všechno funguje, jak má. Ale v momentu, jak tam přijde nějaký sebemenší rušivý moment, tak zvyšují frekvenci
0: na i vyšší
1: zvuk
0: tóny.
1: Na vyšší tóny a na takový jako cukavý. A to už je známka, že se tam něco děje. Třeba tam vlítne myš nebo sršeň, že jo, která krade, nebo vosa tam přijde. No a když jsou včely slabí, nemocný a samozřejmě toho využívají vosy hodně teď a v tomhle období obzvlášť, tak ty dokážou zdecimovat to včelstvo velice rychle, vyberou jim jednak zásoby a hlavně maso, protože zárodky vos jsou živeny masem, když to velký vosy už jenom sladkou šťávou a pylem. Takže oni musí do toho, do ty včelí báně, do ty vosí báně musí přinést až půl kila masa denně. No a to musí někde nazbírat, takže oni lovějí včely, uštipnou jim zadeček, nožičky, křídla, hlavičku a nesou jenom to hrudí, tam je svalovina. Mm. No a tím krmí právě ty svoje zárodky.
0: My fandíme včelám, že jo? Je to ano. V přírodě tak zařízeno, asi nemáte rád vosy, jako mnozí další.
1: Tak ani nemůžu takhle říct, protože vosy jsou skutečně i srčně jsou velmi užitečný, protože také oni opilují. V podstatě jednak opilují a jednak likvidují všechno to, co uhyne. Jo, tam když uhyne třeba králík, tak oni ho rozeberou, to maso veškerý úplně na molekuly, tak tam jsou vybílené kosti, zůstanou. Což je dobře, ale když nic není, no tak vemou i ty včely, že jo, no a ty jsou dobrý. A když jsou slabý včely, to znamená, jsou nemocný, stará matka, že jo, kdy už nemají všechny kategorie včel, který tam mají být, jo, mají malej ostrahu nízkou a tak dále, tak potom ty vosy toho využívají a jsou darebný a skutečně ten včelám ublížej. A to už je potom chyba včelaře. Tento leto musí si všimnout a tento musí napravit, to znamená novou matku, zdravou matku, včely léčit a hlavně, aby měli dostatek zásob všeho a pak je to radost.
0: Doporučuje včelař Evžen Báchor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho.

0: Se včelařem Evženem Báchorem si dnes povídáme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové nejen o včelách, ale také o vosách, protože v průběhu písničky jsem zjistila, že i Evžen si všimnul toho, že těch vos je neuvěřitelně.
1: Opravdu je nárůst obrovský, a protože v přírodě není už ani pro ty vosy žádná potrava. Já musím tady vysvětlit, že dospělá vosa se živí pouze sladkou šťávou a pylem, kdežto mladé zárodky se živí masem. To znamená, že ty vosy vlastně jsou užiteční, pokud je v přírodě všecko v pořádku, tak oni to maso berou z uhynulých zvířat, ať je to myš, ať je to, já nevím, srnec někde uhyne nebo kočka, tak oni to maso rozeberou z ty, že tam jsou jenom holí kosti, a s tím krmí právě ty zárodky v té její bání vosy, když to ta dospělá vosa potřebuje to sladkou šťávu.
0: Ale jak je možné, že je jich tolik, že jich tolik přibývá v krajině?
1: No, já si spíš myslím, že je to, ten počet je normální, ale my je vidíme u toho lidského příbytku, protože nemají kde žádnou potravu, tak proto se stahujou k těm lidským, protože tam těch nabídek je hodně, ať je to nedopitý pivo, ať je to limonády, různý sladký
0: jídla
1: a pogrilování a kormaso, že jo. Já jsem třeba teďka chovám taky králíky, tak jsem stahoval králíka a za chvíli jsem to měl obalený vosama. Mm-hmm. A už mě tam dloubali to maso, že jo, a aby to nosili do toho svého hnízda, aby mohli nakrmit ty své zárodky. Takže si myslím, že to je ten celý problém, že skutečně ta příroda nemá, co by nabídla.
0: Ale člověk přeci jenom je nechce úplně u sebe, že ty obavy tady jsou, tak jak zabránit to tomu, aby k nám létali. Dá se to vůbec?
1: No, my si musíme uvědomit dvě věci. Bodavej hmyz, že nám skutečně může ublížit, i když permanentně nebo primárně neútočí, ale jde tam za potravou. A druhá věc, my je tam lákáme. My jim nabízíme, že jo, takže oni to rádi přijmou. Stačí, jak říkám, nechat nějaké jídlo na stolech venku, pití, nápoje a tak dále, tak oni si tam rádi proto přilítnou.
0: Jaká opatření děláte vy?
1: Já si dělám takový lapačky, prostě z použité láhve třeba od kofu, taky v jedné třetině uříznu vršek, ten otočím, strčím ho zpátky do té láhve, dám to na šňůrky, na strom, naliju tam trošku sladké šťávy, cukerné nebo medové, a za chvíli tam je tisíce. Hmm. Jo, takže tím snižuju ten počet tady. A
0: je
1: hlavně,
0: to stará praktická ověřená metoda,
1: řekl
0: bych.
1: Tak, a hlavně mám to blízkosti úlu a nechodí mě do úlu a neperou se s mýma včelama a tím

0: chráním vlastně nejenom sebe, ale i ty včely.
1: Každopádně je nutné říct, že je to boj o přežití v přírodě, ano, že i vosy ano, zkrátka chtějí přežít a proto se takto chovají. Pan Petr reaguje, dobrý den, slyšel jsem, že včely dokáží krást med i v cizích úlech. Ano. To mě překvapilo, protože je máme za pracovité a poctivé. No. Proč to dělají?
0: Ano, oni jsou pracovité a poctivé a to se nezmění. A to, že vykrádají, to není vykrádání, oni zachraňují. A to je právě potřeba, aby my jsme si uvědomili, protože včelstvo, které je slabé, nemocné, tak nemá veškerý ochranný atributy a proto mu hrozí zánik. A ty dobrý včely tam jdou, všechnu tu dobrotu, kterou tam je, oni si přenesou do svého úlu, ale oni převezmou i část včel, tam s nima odlítne. Jo, takže to je zase problém včelaře, který nedostatečně léčí, má je hladový ty včely, tím pádem oni zeslábnou a potom dochází k těm loupežím.
1: Paní Jana poslala další dotaz a ptá se, jestli pomůže včelám, když včelař nechává venku zbytky medu nebo sladiny.
0: No, to akorát vyvolává právě ty loupeže. Jo, to bych nedělal. Samozřejmě, když už teda, tak to dát hodně daleko od včel, aby to brali jako nový naleziště pastvy, ale jak to dá před úly, tak potom samozřejmě se tam slítne velké množství různých včel, ale i vos, i sršní a potom tam začíná být ten boj a oni si poznají, který včely jsou slabí, který se neubrání a vlítnou tam, takže tohle nedoporučuju.
1: Doporučujeme. No co je pro začínajícího včelaře asi nejnáročnější a možná nejčastější chyba, kterou v těch srpnových dnech dělá?
0: Tak právě, že každý včelař začíná v tom srpnu, jak jsme si řekli, a on musí ty včely připravit tak, aby přežili zimu. To znamená, že on je musí nakrmit, dostatečně nakrmit, aby měli i dostatečný prostor. Jestliže já si přinesu, koupím si oddělek někde na 5-7 rámečkách nebo plástech, že jo, tak je musím rozšířit okamžitě na 10 a začít krmit. A dost hodně. Tím podněcuju tu matku, která mě klade nový a nový generace, tím zesílím ty včely a můžu dát druhý nástavek, který dokonce i zmezistěn a zase krmit, krmit, krmit a přitom léčit a skutečně ty včely se mi rozšíří do toho, řekněme, do toho listopadu, takže mi zaplní obě dvě bedny a mají všechno. Mají dostatek zásob, jsou přeléčeny a můžu s klidem jít s nima do ty zimy a vím, že mě tu zimu přežijou.
1: No s klidem, je to teprve začátek, ten srpnový den, připomínáme.

Kapela Pet Shop Boys dospívala v Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Je před námi poslední včelařský vstup s Evženem Báchorem. A my jsme v průběhu písničky našli tady zvuk včel, tak já ho pustím a pan Báchor potom okomentuje.

0: Jaké je to chování včel? Ty, mám pocit, že nebyly úplně klidné.
1: No, když jsme to pouštěli poprvé, tak tam bylo vidět, že tam je...
0: Bylo na začátku, no. My když jsme nastavili sluchátka po druhé.
1: No, tak tam je vidět, ty včely jsou určitě hladoví, jsou podráždění a ty výkyvy těch frekvencí naznačují, že tam je nějaký nepřítel. Někdo tam vniknul. Myš, sršeň nebo včelař.
0: Nebo redaktor, který je přišel natáčet.
1: A nebo redaktor s mikrofonem, ano. Ale základ je, jak mají vyšší frekvenci, tak mají hlad. Oni naříkají, oni pláčou. Oni mají hlad a pomalu umírají. Jo, protože skutečně už dojíždějí, nemají... sladký med jim dává energii. Pil jim dává bílkovinu, to, co my máme maso, že jo, tak mají pil. Ale pro ně je důležitý teď ta sladká šťáva, to zná ten med, aby mohli vůbec žít, aby mohli pracovat, aby měli dostatek energie. A oni už ji nemají, proto naříkají. Zvyšují tón, zvyšují frekvenci a bzzz, a pak jsou jako...
0: Jsou opravdu nešťastné, nervózní. Ano. Ono také do naší krajiny pronikají sršně, jak jste připomínal, i byly záběry, kde opravdu bylo to obří hnízdo a sršni ti asi umí opravdu zdecimovat včelstva.
1: My musíme upřesnit, my tady máme naši českou sršeň obecnou, ale máme tady sršeň, který se už tady před 3 lety prvně objevili a je to takzvaná asijská sršeň, která je velmi agresivní a ty dokážou to jedno včelstvo zdecimovat během půl hodiny.
0: Co s nimi, když se u nás objeví taková sršeň?
1: No, okamžitě zlikvidovat, zavolá hasiče. Pozná se to podle toho, že na stromech, na listnatých stromech, na větvích jsou veliký báně. Oni nejdou ani do země a nejdou ani nikam do dutin stromu, oni to stavějí a je to veliká koule, to má až 60 cm v průměru. Takže jakmile někdo někde objeví, tak okamžitě hlásit a likvidovat.
0: Tím budeme chránit nejen sebe, ale právě i ty zmíněné včely. Tak. Na začátku sezóny je potřeba i léčba včelstva. Kdo začíná, tak co je potřeba udělat, aby to včelstvo bylo opravdu zdravé?
1: Tak v těchto měsících se doléčuje pomocí jednoho léčivého přípravku, který vyrábí Včelařský výzkumný ústav. Je to takzvaný gabovaná dýha, která je napuštěná speciální nervově paralytickou látkou dotykovou, takže včely, jak potom běhají, tak ty nožičky si v tom trošičku jako omáčí a jak je to mají po sobě, tak ta varroa, která žije na povrchu té včely, tak když se toho dotkne, tak ji to zabije, ona spadne dolů a v podstatě takhle zahubí. Takže to teď by do konce srpna mělo být uděláno. No a potom se léčí pomocí přírodních kyselin, jako je kyselina mravenčí nebo šťavelová. To se v tom září. No a potom ten říjen a listopad se dělají takový ty rány z milosti, jak my říkáme, a tam se dělá takzvaná fumigace, kde se vlastně zapálí malej pásek papírovej, kde se dají 3 kapky té účinné látky léčivé a podpálí se a vytvoří se vlastně aerosol v tom úle a tím vlastně zbavíme včel té proklaté varoázy.
0: Varoázy. No nedávno jste mi říkal, že bylo prokázáno, že vlastně ta nemoc je trošku jiná, než jste mysleli, že ten vir jim neubírá krev, ale tuk?
1: Ne, ono je to trošku jinak. Ta varoa žije z tuku, podkožního tuku včely a tím ubírá vlastně energii té včely a ona zkracuje tím život. A přitom do ní pumpuje víry. To znamená, že už ten zárodek té varoázy, která vlastně se rodí na včelím plodu, tak ona se živí tím, jakmile už trošku dospěje, že v té buňce, tak napíchne vlastně ten zárodek včely, tu larvičku a už s ní vysává podkožní tuk a přitom do ní pumpuje víry.
0: Je to určitě největší nepřítel včelařů.
1: Absolutně
0: nemoc.
1: Největší a nejhorší je, že my jako tlumíme tady tu varoázu, ale bohužel ty viry tady zůstávají a ty jsou ve stěnách úlu, jsou v plástech a všude a proti těm virům nic není. Takže ten problém potom se násobí a my potřebujeme úplně zlikvidovat tu varoázu, aby ty viry zmizely.
0: Určitě se ale setkáváte s názory, že jim tam pouštíte jedy. Ona, no. Naše společnost teď se ráda tak vrací do té minulosti, ať už lidé nebo přírodou v souvislostech, tak říkají, teď je vlastně tam trávíte ty včely. No. Pojďme nějakou přírodní cestou.
1: Bohužel tyhle názory tady jsou, těch zelených různých. Oni tomu vůbec nerozumí, vůbec včelám nerozumí a potom kážou takovýhle nesmysle, že tam včelaři lijou ostrou chémii, jo, belíkama a podobně. No prosím vás, to jsou takový nesmysle. Žádný včelař by si nezabil o své vůli včely. Každý se snažíme léčit. Léčí se tím, že já použiju účinnou látku 3 kapky pro 100 000 včel. Jo, tak jaká to je ostrá chemie. No a proto někteří včelaři jsou takhle odrazení a vlastně neléčí a pak přijdou a řeknou, no já nemám včely, já jsem o ně přišel.
0: A vždycky se léčilo, nebo dřív to fungovalo v přírodě jinak?
1: Od 82. roce sem přišla varroáza. A v podstatě nám na něj začali, neznalo se to, včelaři to neznali, včely to neznali, že jo, takže se hledali a dlouhý léta tady umírali včely. Nakonec přišlo nařízení, že se všechny včely musí utratit, takže v tom 85. roce se tady vybily všechny včely a dovezli se úplně nový z Kraňska, to zná ze Slovinska, přivezla se sem Kraňka, což je fantastická včela pro naše podmínky a vlastně ozdravil se celý ten náš včelí rod tady. Ale bohužel zapomnělo se na to, že tady byly ruský posádky a ty ruský posádky si tam chovali taky včely v těch svých vojenských prostorách. Že? A bohužel tam ta voráze byla zakonzervovaná. Že? No a rozjelo se to znova. Takže to opatření vlastně nebylo moc platné. Nicméně výzkumný ústav, právě inženýr Veselý, vytvořil fantastickou metodu léčebnou, kde se nám daří tlumit tu varou, ten její rozvoj a tím pádem ty včely skutečně přežívají. Já musím říct, že je to trošku složitější to léčení, je to 8x do roka, no ale spousta začínajících včelařů, jim to přijde moc pracný a tak to nepoužívají a ještě si myslí, že jsou přírodní včelaři a že vlastně ty včely musí žít jako podle svýho.
0: To byl povzdech závěrečný. Musíme ale to sdělení z toho vyplývat. Plývá, že krajina je úplně jiná, než tomu bylo před 10 let zpátky, takže se musí řídit i ta včelstva úplně jinými pravidly.
1: Přesně tak. A to je právě o té disciplíně toho včelaře. Pokud nechce se starat o včely tak, jak má, tak ať si ani nepořizuje.
0: A končíme smutně, ale...
1: Ne, tím pádem zachrání nejenom sebe, ale hlavně ty včely, protože skutečně ty včely nám dávají víc, než si myslíme. Není to jenom to opylení, ale dávají nám spoustu jiných věcí, které nám lidem pomáhají a to je potřeba si toho vážit. A když se o ně nebudu starat, když si pořídím pejska, podívejte, jaký dávají veliký peníze za jejich ozdravení a všechno možné, ale do včel jsou, nechtějí nic jim věnovat.
0: Tam je to podobné určitě, takže věnujme ten svůj čas včelám i té péči. Evžen Báchor nás uvedl do problematiky a myslím, že zasvětil velmi příjemně. Děkuji za rozhovor.
1: Já se omlouvám, že jsem se trošku rozvohnil.
0: Ale bylo zdravím, to potřeba. Děkujeme.
1: Zdravím všechny začínající i všechny včelaře a hlavně všechny posluchače a jsem rád, že jsem tady mohl být.
0: Děkujeme, my děkujeme.
2: Na cestách s Petrem Voldánem. Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole skútru se stanem 8 dní na lodi po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.

0: se 12. hodina, za 5 minut nabídneme další zprávy. Teď tedy pozvání k zítřejší radioporadně, která bude na téma kolo, elektrokolo. Určitě pokud máte nebo plánujete, tak zvažujete i jestli to nepojistit, protože kola už dávno nejsou jenom levná věc, kterou jsme kdysi nechali opřenou před obchodem. Dnes může kvalitní kolo stát desítky tisíc, elektrokolo někdy stejně jako ojeté auto. A tak není divu, že se lidé ptají, má smysl kolo vůbec pořizovat, když ho nemám kde bezpečně zaparkovat. Nechceme z toho ale zítra dělat nějakou depresivní hodinu o tom, že se kola kradou. Spíše se podíváme na to, jak se chránit chytře, jak kolo zabezpečit, jak ho pojistit, co mít vyfocené, schované, na co si dát pozor ve smlouvě a kdy pojišťovna opravdu plní. Naším zítřejším hostem bude Radim Frolík. No a na závěr dnešního Habaděje je samozřejmě i Babská rada, která dnes bude věnována sádlu.
1: Babské rady.
2: Řada z nás si ráda dává sádlo na chleba. Jiní na něj nedají dopustit při smažení, pečení a třeba i při přípravě cukroví. Dříve se používalo místo krému na obličej pro přírodní a efektivní promaštění suché pokožky. Hodí se také, pokud trpíte na suché ruce nebo popraskanou kůži. Stačí si udělat sádlový zábal. Jen pozor, sádlo by mělo být vždy v nesolené verzi. Můžete do něj ale naložit různé bylinky, třeba hojivý měsíček lékařský, který do rozpuštěného másla přidáte a zhruba po 3 dnech ho znovu rozpustíte a předsedíte. Taková mast je výborná na opruzenou kůži. Sádlo se dá použít dokonce i k péči o kožené pásky nebo kabelky. Vždy tady ale platí, že nejdřív ho vyzkoušejte, abyste se byli jistí reakcí s typem použité kůže. A už generace před námi věděly, že sádlo je také ideální na promazávání vrzajících pantů u dveří a vrat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: vnímat se, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko zasáhnou bouřky. Město Úpice modernizuje divadelní sál. Hasiči v Belgii se snaží zastavit nejničivější požár v historii. A počasí oblačno až zataženo, místy bouřky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké poledne. Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky, informuje Český hydrometeorologický ústav. V jihovýchodní části republiky výstrahu zpřísnil. Očekávají se tam velmi silné bouřky. Podle meteorologa Štefana Hančáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a silný vítr.
3: Ujedněle kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příbalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
2: Po celém území republiky zároveň platí kvůli suchu výstraha před vznikem požárů. Město Úpice modernizuje divadelní sál, využívá k tomu letní divadelní prázdniny. Práce skončí v září. Co se tam změní, popisuje nezávislý starosta Úpice Petr Hron.
4: Mění se sedačky, podlaha, vymaloval se, modernizuje se foaje, včetně šaten, takže občan, který přijde do divadla, bude mít daleko lepší komfort, než měl. Ta obnovaná stála asi do 1 000 000 korun, ale myslím si, že každý návštěvník tohle ocení.
2: Hasiči v Belgii se snaží zastavit nejničivější požár v historii. Oheň spálil víc než 3000 hektarů půdy. Úřady evakuovaly stovky lidí. Nad ránem pomohl hasit plameny déšť stovky metrů od hranic s Německem. Směrem na severovýchod se požár ale dál šíří.
5: Část lidí z příhraničních vesnic musela opustit své domovy anebo se připravit na evakuaci. Hašení podle ministra vnitra Bernarda Quintana komplikuje složitý terén regionu Hutvaně, složený z těžkodostupných rašelinišť a vřesovišť. Ze své strany hranic se k hašení připojili taky dva vrtulníky německé armády. Hasiči z většiny unijních zemí dál pomáhají i v dalších evropských státech. V Chorvatsku u letoviska Omiš mají lesní požáry jednu potvrzenou oběť. Po víkendu se přestali šířit dál. Na řeckém ostrově Salamina, nedaleko Athén, zemřeli dva lidé. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistky Marie Bousková a Kateřina Siňáková postoupily v nočním programu do třetího kola turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bousková porazila ve dvou setech Stefaniniovou z Itálie. Siňáková vyhrála nad Španělkou Busazovou Manierovou 2-1. Počasí. Odpoledne bude na východě Čech oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky, místy bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika, pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po 12. hodině na řadu přichází písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud máte chuť spolu s námi někoho potěšit, povzbudit, přivítat s ním nový týden, tak budete mít v těch následujících minutách určitě příležitost. Připomínám, že v kalendáři jsou křestní jména Petra a Petruše. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech následujících minut přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
2: Rekordman v české i československé historii.
1: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Písničky od srdce, pondělí s datem 17. srpna startují. Pojďme si připomenout kontakty.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A spojit se s námi můžete také písemně, buď napište na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam najdete písničkový formulář, který se nám v poště také zobrazuje, a do třetice, kdo není na internetu a nechce se mu ani telefonovat, tak může poslat stručnou SMS-ku na číslo 900 1104. Připomínám, že je nutné nejdříve napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, potom udělat jednu mezeru a potom bez diakritiky, tedy bez háčku a čárek, připsat to, co chcete, aby v našem vysílání zaznělo.

0: Robbie Williams nám zpívá pro pohodu pondělního odpoledne, ale za jeho zvuku už přivítáme ve vysílání i paní Janu, která má něco na srdci a je to na vás. Paní Janu, vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já bych prosila zahrát se Tři červený, Mezi lečí.
0: Ano, má svátek dneska, tak připojíte nějaké přání, nebo to bude až osobně?
1: No, přejeme hodně zdraví, celá rodina, štěstí a sobotu přijedem tam, má Mareček za narozeniny, ještě její syn.
0: Tak to spojíte, bude rodinná akce a sešlost a parádní oslava. No a teď ten hudební dárek, který jsme společně vybrali a posíláme k svátku Petře Červené. Hezky to oslavte, naschledanou.
1: Děkuju.

Už nalízím i mezi písemné dotazy. Hezký den všem do rozhlasu a posluchačům. Jako správná sojka hlásím, že dnes má narozeniny Čápomilka Růženka svatá z Trutnova. Tak jí přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku, hodně radosti do dalších let a ať se jí daří. To přeji, přátelé.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Kapela Abaru zpívala, teď už pan Míra s námi ve vysílání. Krásné pondělí, pane Míro.
1: Vám taky, všem lidem. Rád vás poslouchám poledne i večer, nemůžu si to nechat ujít.
0: Děkujeme.
1: Děkujem, že pěkně hrajete. No všem lidem, co to tam taky posílají, panu tomu Lubošovi s pejskem do Dvora Královýho, já teď taky nevím, odkud fond přesně je. I paní Marušce někde od Moravy.
0: Rád je posloucháte těm volajícím, zkrátka taková rozhlasová rodina, je to tak, ale vy tam máte někoho i u sebe, jste říkal, že byste chtěl věnovat písničku?
1: Jo, mám přítele, ten ještě spí, on bere prášky, jak má tu altrozu a epilepský záchvat.
0: Tak to má komplikovanější. A paní Krátká?
1: A paní Krátká, ta bydlí tady přes moji zahrádku.

0: A teď už pozdravíme také na Trutnovsko, kde je spolu s námi paní Jana. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem vám, paní Pavlo, i všem posluchačům. Máme pořád docela ještě teplíčko teda tady.
0: Ano.
1: A dneska mají svátek všechny Petry a já bych chtěla touto písničkou pozdravit a všechno nejlepší popřát paní Petře do Hradce Králové, která ráda volá do písniček, a protože vím, že má ráda Ivetu Bartošovou, tak ji posílám k tomu svátku písničku a přeju hezkou oslavu a všechno nej, nej, nej.
0: No, já připojuji tu Ivetu Bartošovou. Mějte se krásně, i vy v Trutnově. Naschledanou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Letní časy s melodiemi pokračuje i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě 2 týdny prázdnin jsou před námi, takže spoustu zážitků, dobrodružství a je tady čas té radosti i pospolitosti. A spolu s námi ale teď už ve vysílání paní Růženka. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám, Pavlo, a všem posluchačům. A já bych tu písničku, co jsme spolu vybrali, za to moc děkuji, tak bych moc ráda poslala k svátku taky paní Petře do Hradce Králové. Moc si zdravím, protože ona vždycky pozdravuje všechny posluchače, je to taková milá, něžná ženuška, žena, takže jí přeju k svátku všechno nejlepší, samozřejmě všem Petrám ostatním přeju to dobré k svátku, no a pozdravila bych písničkou jednak posluchače, ať už poslouchají na koupališti, v autě, na táboře, na dovolený, prostě všechny dovolenkáře. Dětem přeju krásný zbytek prázdnin, utíká to, utíká, nic netrvá věčně a prostě všem posluchačům. Mějte se krásně, moc děkuji a naschledanou.
0: Mějte se i vy moc hezky a děkujeme za zavolání. Naschledanou.

Za 4 minuty bude 12:45. Zprávy tady máme pro 2 Petry. Petra Nováková má svátek. Všechno nejlepší s písničkou přeje Kamila z Hronova. A hrát budeme také Petře Válkové. Přátelé vzkazují, užij si svůj den. Budu

0: jste s Českým rozhlasem Hradec Králové s písničkami od srdce. Jsme rádi, paní Magdaléna také volá, říkala mi, jak včely má ráda, potěšila ji dnešní radioporadna. Paní Magdaléno, vítejte, dobré odpoledne.
1: No, přeju dobré odpoledne všem posluchačům a zvláště vám, Pavlí.
0: Děkuju. No co ty včelky? Vy jste tedy chovala včely a věnovala se jim?
1: Já jsem měla dědečka, co pamatuju, ale dědeček říkal, že už jeho tatínek pěstoval včely a jako připomnělo mě to dětství, protože když jsme byli na prázdninách u dědečka a dědeček stáčel med, tak my jsme mu u toho asistovali. Mm-hmm. A to si pamatuju, ty proudy krásného černý tekutiny. A ještě jsme dostávali za odměnu cucání, my jsme tomu říkali voštiny, jestli je to správný název, nevím. Proto chci pozdravit všechny včelaře a poděkovat jim, že tento mis krásný chrání. A pro mě je to, když přiletí první včelička na rám okna, tak je to pro mě příchod jara.
0: No to si teďka počkáme, teď začíná ta příprava na tu zimní sezónu.
1: Hlavně, aby to přežili včeličky všechny,
0: tak.
1: Aby se jim nic nedostalo do úhlu.
0: Připravit je na to zkrátka dobře, jak radil i Evžen Báchor. Děkujeme za zavolání a krásné dny i vám. Písnička o včelách tady je, tak si můžeme zaspívat. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuju.
2: Ready to baby.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Teď ještě písničky od srdce, několik závěrečných vzkazů. Jako první na telefonu s námi paní Irena. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No povídejte, koho chcete potěšit?
3: No já bych chtěla potěšit tu paní, která teďka právě volala ohledně těch včeliček, protože my včeličky máme a je to teda pravda a je to úžasný a když se člověk zamyslí nad tím, co nadělají oni práce, vůbec o těch včeličkách, když si člověk přečte, tak je to prostě nádhera. Takže tej paní bych chtěla zahrát, protože je taky taková prostě včeličková.
2: Mm-hmm. Bylo to cítit, že? Taková pozitivně nabitá. No ale řekněte mi, paní Ireno, vy máte také jako pan Báchor nějaké lehátko, lůžko ve včelíně a chodíte tam ne, relaxovat. To už je příliš.
3: Ale dívám se na ně z boku vždycky a opravdu člověk se jich nemusí bát ani. Já jsem dostala, ale to se jenom jedno žihadlo, ale to ještě takový, jako že jsem si to zasloužila.
2: A je to uklidňující, že? Češí to z
3: jo,
2: vás.
3: Je to nádhera. To voní, to je nádhera. No,
2: úplně si to představuji, tu vůni posíláme jí dál a děkujeme, ano. Ať se vám daří celému včelstvu a všechny nástrahy, všechny včeličky přežijí.
3: Děkuju a vám taky a všem včelařům taky a ty paní, tak jo.
2: Děkujeme, naschledanou, ať se daří. No ale připojíme, jak jsem předeslala, i další pozdravy, protože ještě píše nám Barča, podepsána. Hezký den, chtěla bych dát zahrát mamince Pétě, popřát štěstí, zdraví a nechat zahrát její oblíbenou písničku. Je s námi také pan Tomáš, který zdraví všechny posluchače a řidiče na cestách, ať dávají pozor. A ještě napsala paní Silvie, která písničku chce věnovat všem Petrám k svátku, všem dnešním oslavencům a zkrátka všem, kdo je s námi.

Petruše, všechny taky zdravíme na Jilemnicko i Trutnovsko a všechno nejlepší k dnešním jmeninám přejeme. Ale to už bylo poslední písničkové přání, víc zase zítra. Po zprávách zveme k poslechu osobnosti Česka, kde dnes bude hostem polárník a taky dokumentarista Petr Horký. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a těším se zase zítra.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Vědci v Krkonoších hledají s pomocí techniky invazní rostliny. Pavel Blažek a jeho advokát neuspěli u ústavního soudu se stížností v bitcoinové kauze. Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard ukončil sezónu. A počasí oblačno až zataženo, místy bouřky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Dělníci v Náchodě upravují cyklostezku na výjezdu z města na Červený Kostelec. Bude tam nový asfalt, osvětlení a taky zábradlí. Omezení potrvá podle mluvčí Náchoda Niny Adlov do konce měsíce.
6: Jde o investici města v hodnotě bezmála 3 milionů korun, která výrazně zvýší bezpečnost chodců a cyklistů v tomto frekventovaném úseku. I po dokončení obchvatu zde totiž doprava zůstane velmi silná, mimo jiné kvůli napojení na nový sjezd v Dolní Radechové. Projekt proto vznikl především s ohledem na bezpečnost lidí, kteří tudy denně projíždějí a procházejí.
5: Vědci v Krkonoších testují speciální kameru. Při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Společně s drony a klasickým terénním průzkumem pomůže zjistit, kde se vyskytují invazní rostliny. Cílem je tyto rostliny omezovat.
7: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
8: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
9: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a kamery.
8: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby a na úniky ze spisu. Ústavní soud ale neshledal důvod k zásahu, říká jeho mluvčí Miroslava Čihalíková Sedláčková.
10: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud. Sport.
5: Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard už letos nebude závodit. Dánský cyklista se po červencové zlomenině klíční kosti rozhodl ukončit sezónu. Oznámila to dnes jeho stáj.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude oblačno až zataženo, postupně přehánky, místy bouřky. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by věděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: nepamatuju. Ne? Jasně. A kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý, jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takovej důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takovej tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Máme se za odvysílání části předchozího dílu pořadu. Nyní si můžete poslechnout ten aktuální. Děkujeme za pochopení.
1: Osobnosti Česka.
2: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
3: Krásný den.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký. Vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
3: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když v černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jet do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
2: No ale kde se to vzalo? Přece člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
3: zvědavost.
2: Ulici. Zvědavost.
3: Fakt zvědavost.
2: Zvědavost.
3: To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívám? Proč bych nesměl?
2: Kdo mě zastaví? Blbost, jako. Kdo mě zastaví?
3: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
2: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
3: Jo, tak to jasný.
2: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
3: Jo.
2: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
3: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděnou jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táto už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím takový.

0: říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštvu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, ne dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
0: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
0: Byla, byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
0: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jako, že to je, to, děkuju.
1: Máme to je, vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
0: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit nezačal, takže to je dobrý. Určitě dva roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam, až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy šestiletýho kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodně úzka, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě já schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Radek Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Uh-huh. Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
0: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
0: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo? Možná se něco přihodí, to je jednoduchý. A asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar, protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
0: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
1: Ne, já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
0: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
0: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože... Ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
0: Umí to, no. Tam byl všude to, popel. Že? Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
0: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste
0: ano,
1: blíž.
0: Já jsem, pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky. Našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: A během toho?
0: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak to, a byl jsem úplně jako magor. Protože to jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, že už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco, já jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
1: Jo? Ano,
0: jako,
1: Mordor.
0: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř. Že jo? Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel s podobně jako kravině jako já, a že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, protože jsem se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjela strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká, ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat, je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
0: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sobce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady je, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. A pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. Uh-huh. A přijde mi, že vlastně bychom to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo jak, proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
0: Protože to chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně. A že
1: až.
0: A možná až moc. Ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohdy mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
0: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mýho života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se. Takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo? Což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo? Že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
1: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
0: Tisíc.
1: A
0: na dva životy.
1: Je nějaká opravdu reálná, která vás teďko jako čeká v budoucím čase?
0: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a dvě dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň dva. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
1: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
0: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout. Že? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
1: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
0: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě. A kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik musí soudnej.
1: Musí mít. Zkrátka musí potom.
0: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijedu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
1: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
0: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
1: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hygienici v regionu rozdali provozovatelům táborů několik pokut. Na Dobrošově můžeme hlasovat o nejlepší model opevnění. Celníci na Teplicku zadrželi téměř 10 kg drog. A počasí oblačno až zataženo, místy bouřky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Hygienici v Královéhradeckém kraji zkontrolovali od začátku prázdnin 126 dětských táborů, včetně stravovacích zařízení, která tam dodávají jídlo. Podle mluvčí hygienické stanice Veroniky Krejčí udělili 4 pokuty celkem za 14 000 korun.
2: Byly zjištěny nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve 2 případech v oblasti zásobování pitnou vodou. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb, kde došlo k nedodržení teplotního řetězce při výrobě pokrmů. Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny.
0: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže. Našli u nich téměř 10 kg drog, oba skončili ve vazbě. Pokud soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
3: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kg heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti a to bez mála 1 000 000 korun, 27 000 eur a 320 dolarů.
0: Návštěvníci pevnosti Dobrošov na Náchodsku můžou hlasovat o nejlepší model pevnostních staveb v návštěvnickém centru. Je jich tam několik desítek. Vystavené budou podle správce pevnosti Martina Měřínského do konce října.
4: V několika desítkách modelů se nacházejí objekty od pravěkého sídliště přes středověké hrady, bastionové opevnění až po současnost, a to napříč celou Evropou. V sobotu 31. října vyhodnotíme návštěvnickou anketu o nejlepší model. Vítěz si odnese nějakou hodnotnou cenu. Sport.
0: Fotbalisté Ústí nad Labem budou hrát o posun do čela tabulky 2. nejvyšší soutěže. V dohrávce 4. kola šance Národní ligy nastoupí v Třinci. Duel začne v 18 hodin. Pokud Severočeši zvítězí, posunou se na první místo pořadí.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až zataženo, postupně přehánky, místy bouřky. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Vám přejeme příjemný poslech našeho dalšího vysílání. Hejtman Královéhradeckého kraje svolal na zítřek komisi pro sucho. Ta sice vznikla už v roce 2021, přesto se její členové sejdou vůbec poprvé v historii. Více informací vám v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme za chvíli. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec ve středu odstartuje svůj 72. ročník. Co všechno v 5 festivalových dnech diváci uvidí a jaký bude doprovodný program, nám řekne o 14:30 režisérka festivalu Marcela Najmanová. A čeká nás dnes také další zastavení zámeckého léta. Na jedno ze šlechtických sídel nás opět pozve František Kinský. Příjemný poslech a zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

tleskneme třikrát do dlaní a bude tady konec prázdnin, protože prázdniny pomalu míří do finále a s nástupem září se zase pomalu rozproudí kulturní sezóna a jedním z prvních hudebních zážitků v Hradci Králové bude Mezinárodní festival hudby a architektury Architóny. Mezinárodní festival hudby a architektury Jaroslava Svěceného bude se konat od 11. do 14. září. Představuje krajské město, tedy hlavní město Královéhradeckého kraje, prostřednictvím dramaturgicky nápadité živé hudby, architektury a výtvarného umění. Všecko to propojuje a posiluje kulturní význam v celostátním i evropském kontextu, kulturní význam našeho města, tak je to myšleno. 4 festivalové dny nabídnou koncerty i komentovaná setkání se vzácnými hudebními nástroji. A to v prostorách, které sami vyprávějí příběh hradecké architektury, včetně té současné. Architóny propojují klasickou i multižánrovou hudbu s inspirativní architekturou Salonu republiky, kterou městu zanechali velikáni architekti Jan Kotěra a Josef Gočár. K místům festivalu patří také kvalitní soudobá architektura v čele s moderní budovou ČSOB, regionální centrála Kolinova Hradec Králové. I tam se bude hrát. Hudba ve spojení s těmi moderními prostory otvírá zase nový rozměr kulturního prožitku. Bude to tedy dohromady 7 koncertů ve 4 dnech na 3 různých místech. Více informací, vstupenky a podrobný program najdete na webu festivalu architony.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V sídle hejtmanství v Hradci Králové se zítra vůbec poprvé sejdou členové komise pro sucho. To sice kraj ustanovil už v červnu před 5 lety, tak špatná situace jako letos, ale zatím ještě nebyla a komise se tedy scházet dosud nemusela. Detaily doplní reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Členy komise jsou vedle představitelů vedení kraje také zástupci Českého hydrometeorologického institutu, Povodí Labe, hygienici a nebo také záchranáři všech složek integrovaného záchranného systému. Prvotním cílem je mít na jednom místě aktuální informace od všech institucí, které se na řešení situace podílejí a nebo mohou podílet. Kraj chce být podle hejtmana Petra Kolety z hnutí ANO připravený nejen na současné problémy, ale i na další vývoj situace.
0: Co vlastně může krajská komise pro sucho se současnou situací udělat?
1: No tak krajská komise může vyhlásit stav nedostatku vody, omezovat odběry, koordinovat manipulace na vodních dílech, změny distribuce vody, využití záložních zdrojů a náhradní zásobování, tedy sama o sobě žádná nařízení nebo zákazy, které by okamžitě začaly platit pro obyvatele kraje, vydat nemůže. To by případně musel na její doporučení udělat krajský úřad, který také zajišťuje činnost komise a kontroluje dodržování přijatých opatření.
0: Dá se tedy odhadnout, k čemu komise sáhne, k jakému opatření?
1: No, zatím bych si to netroufnul odhadovat. Každopádně situace s vodou je nejenom v Královéhradeckém kraji na řadě míst kritická. Sucho je znát nejenom na zahrádkách nebo v parcích, ale prakticky všude, kde se rozhlédneme. Jednotlivé krajské organizace, které mohou jakkoliv se suchem bojovat nebo se snažit o zmírnění jeho následků, tak na zasedání komise nečekají. Různé kroky podnikají už delší dobu. Teď půjde opravdu zřejmě o takovou koordinační schůzku, na které by mělo jít především o vzájemné informování.
0: V sídle hejtmanství v Hradci Králové se tedy poprvé sejdou členové komise pro sucho a informace k tomu nám nabídl reportér Václav Plecháček. Děkujeme a dobré odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové je pondělí a Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci už ve středu tento týden odstartuje svůj 72. ročník. Co všechno v pěti festivalových dnech diváci uvidí a jaký bude doprovodný program, nám řekne režisérka festivalu Marcela Najmanová, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Program Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci začne ve středu ve velkém stylu.
1: Jako každý rok začne ve velkém stylu.
0: Ale letos extra ve velkém.
1: Ale letos ve velkém stylu, doufáme. V 19 hodin začne slavnostním zahájením a oceněním mistra tradiční rukodělné výroby a pak už se přesuneme na koncert Vojtěcha Dyka, který bude exkluzivní.
0: Takže Vojta Dyk s kapelou, kde to všechno bude, jako vždycky?
1: Všecko to bude jako vždycky v areálu.
0: Přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla v Červeném Kostelci. Takže to bude středa, tím festival začne a ve čtvrtek už se rozjede ten kolotoč folklorních souborů. Odkud všude letos soubory přijedou do Červeného Kostelce?
1: Ze zahraničních souborů to budou soubory z Mexika, Arménie, Japonska, Itálie, Francie, Polska a Slovinska. Samozřejmě budou soubory české, budou dva slovenské a samozřejmě domácí soubor Hadáře, který založil soubor Mladý hadař,
0: takže děti povyrostly
1: a zůstaly.
0: A zůstaly a hostitelský soubor tedy bude mít jako vždycky nejen prostor pro své vystoupení, ale i takovou tu čestnou funkci, prostě jak to tak na festivalech bývá, domácí soubor, výborně. Co se bude dít tedy ve čtvrtek? Začne to v 18 hodin a představí se všechny soubory, které už na festivalu budou v tu dobu?
1: V 18 hodin se představí všechny soubory, které doufám během dne přijedou, takže vystupují všechny soubory v 18 hodin a po skončení představení souborů je letos novinka, protože soubory vždycky se chtějí bavit mezi sebou a chtějí bavit diváky, takže bude taková spontánní večerní zábava souborů mezi sebou s diváky, tak uvidíme, co nám to přinese.
0: Prostě v areálu, na jevišti, v hledišti se bude všude tančit, zpívat a hrát. Pátek 21. srpna začne program už odpoledne ve městě.
1: Ano, začneme pozvánkou, kdy bude roztančené město, pozvánkou na víceméně do areálu, ale protože samozřejmě k folkloru nepatří jenom tanec, patří k tomu i víno, tak mezi školami bude probíhat ochutnávka vína, kdy přijedou vinaři a budou nabízet to, co vypěstovali a to, co mají. Bude sraz veteránu. No a v 18 hodin zase v areálu začne setkání s folklorem, které bude pokračovat dalším vystoupením všech souborů.
0: Dalo by se asi říct, že takovým nejdelším festivalovým dnem je vždycky sobota.
1: Ano, nejdelším dnem je sobota, protože už začíná vlastně v 10 hodin dopoledne v areálu mší svatou, kde se zúčastní soubory, které chtějí. V prostoru mezi školami začíná řemeslný jarmár, kde budou dílny pro děti, workshopy, dětská herní zóna. Odpoledne o 14 hodin bude probíhat v areálu soutěž, divácká soutěž o nejoblíbenější soubor.
0: To znamená ale, že tady soubory budou vystupovat, to je program, ano, a diváci se budou dívat a vybírat.
1: Tak.
0: Dívat a vybírat. Budou. A kolik času na to mají zvolit si ten nejlepší?
1: Budou tam připraveny, každý soubor bude mít svou sklenici, budou se házet mince, bude se hodnotit obsah, nebude se hodnotit počet mincí a přibližně kolem do 19 hodin budou moc lidi soutěžit. No a během gala večera proběhne vyhlášení prvního, druhého, třetího místa.
0: Gala večer začne v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla v 19 hodin. A potáhne se dlouho. dlouho do noci a v neděli se festival tradičně uzavírá, ale je to vlastně taky ještě celodenní program.
1: Je to celodenní program, ano, dopoledne bude průvod ulicemi města, no a ve 13 hodin se začneme pomalu loučit s festivalem. Ale to je ještě daleko.
0: Máme horké a suché léto, Marcelo, ale na tento týden ku podivu jsou tam hlášeny nějaké srážky, bouřky. Všechno se vlastně odehrává venku většinou. Co se týká festivalového dění, nemáte z toho trošku těžkou hlavu?
1: Já teda doufám, že jak všichni čekáme na vodu, tak zrovna teda v době festivalu by mohla být voda všude kolem, ale kdyby náhodou, tak máme samozřejmě mokrou variantu, kdy bude program probíhat v Sokolovně.
0: Mm-hmm. Tak ještě jsem se dívala na web Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec, což každému doporučuji, protože to je výborný zdroj informací úplně o všem, jak se tam dostanete, jak se vstupenkami, kde zaparkovat, v kolik, kde co začíná, jaký je program, jaké soubory přijeli. Jsou tam jejich takové medailonky, můžete se na ně podívat už dopředu, je tam celý doprovodný program, ale taky tam jsou dvě novinky. A je tam sice teda informace mimo jiné o tom, že na festivalu se letos poprvé bude třídit odpad, což je super, ano. Protože to je festival, kde se protočí za těch 5 dní hodně, kolik lidí vlastně.
1: Areál má 3000 lidí.
0: 3000 lidí na jeden den.
1: Ale to je v areálu plus teda prostoru plus mezi školami.
0: A celý ten dočili vlastně odpad je velké téma.
1: Ano.
0: Tak dobře. A noční autobusy z Červeného Kostelce, to je taky výborná věc, protože ty nabízejí všem návštěvníkům možnost dobře se bavit, dát si i nějaké to pivečko nebo něco ostřejšího a potom se dostat domů. Tak. Takže budou letos posíleny, jsem
1: budou
0: se dočetla.
1: Posíleny.
0: A je tam i jízdní řád na webu, takže se každý může podívat, aby včas věděl a naplánoval si, jak se dostane domů.
1: A ještě jedna novinka. A to je, co se týká vstupného. Samozřejmě může si každý na online koupit na každý den, na ten další den.

0: Máme před sebou dva poslední týdny prázdnin, takže ještě tento i příští týden můžete s Českým rozhlasem Hradec Králové putovat po zámcích. Se zámeckým létem navštěvujeme každý den jedno ze šlechtických sídel. Kam se vypravíme dnes, to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg.

0: Bavaria. A tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope. A je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda Detendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
1: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií?
0: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda Detendra.
1: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
0: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. Detendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana Detendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana Detendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Andrej Sramacoty a Český rozhlas Hradec Králové, dobré pondělní odpoledne. Brány historické pevnosti v Josefově se akci Josefštadt 1916 až 2026 otevřou už v pátek 21. a v sobotu 22. srpna. Návštěvníky pevnosti Josefov čeká přenos v čase do období první světové války. Páteční program přiblíží příjezdy branců, odvodní komise, vystrojování, ubytování v kasárnách a hlavní část se bude konat v sobotu. Jednotky se představí na Masarykově náměstí, zazní denní rozkaz a součástí programu bude také polní mše, dobová hudba, kabaret, vojenské tábory, lazebník, prádelna, ukázky historické výstroje a výzbroje. Vrcholným bodem programu budou pak bitevní scény ve výcvikovém prostoru armády České republiky za Raveliny 13 a 14. Bitevní ukázky připravují pořadatelé tak, aby návštěvníkům nabídli nejen dynamickou podívanou, ale taky opravdu věrnou představu o způsobu boje, o dobové taktice a podmínkách, kterým vojáci za první světové války čelili. Výjimečnou atmosféru tomu všemu dodá samozřejmě autentické prostředí pevnosti Josefov. Atmosféru historického města podpoří také vlastní dobová měna, kterou budou návštěvníci platit a používat v průběhu celé akce. No a více informací vám ještě ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme v průběhu týdne, zatím si jenom pište do kalendáře, že tato cesta v čase do období první světové války se v Josefovské pevnosti bude konat tento pátek a v sobotu.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česko zasáhnou bouřky. Kraj podpoří dobrovolníky, kteří pečují o řeku Orlici. Národní koalici proti suchu povede Andrej Babiš. A počasí polojasno až oblačno, teploty zítra kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké odpoledne. Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky, informuje Český hydrometeorologický ústav. V jeho východní části republiky výstrahu zpřísnil. Očekávají se tam velmi silné bouřky. Podle meteorologa Jos Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a silný vítr.
2: Hojně kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příbalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
0: Po celém území republiky zároveň platí kvůli suchu výstraha před vznikem požárů. Královéhradecký kraj bude i nadále podporovat projekt Řeky nejsou smetiště. Práci dobrovolníků, kteří čistí koryto i břehy Orlice, podporuje hejtmanství dlouhodobě. Do roku 2029 uvolní organizátorům 300 tisíc korun, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Přínos projektu nespočívá jen v zajištění praktické péče o cenné přírodní prostředí v okolí řeky Orlice, ale má význam i ekologicko-výchovný pro všechny generace. O přidělení finanční podpory kraj rozhodl na základě žádosti Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, který akci pořádá.
0: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním zasednou v komisi mimo jiné ministři zemědělství Martin Šebestián za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Koalice má za úkol například zajistit lepší zadržování vody v krajině. Sport. Česká basketbalová reprezentace odehraje takzvanou předkvalifikaci mistrovství Evropy bez několika opor. V nominaci chybí hvězdný rozehrávač Tomáš Satoranský i jediný Čech v zámořské NBA Vít Krejčí. Zraněný je kapitán Vojtěch Hruban. Domácí federace o tom informovala na svém webu. Češi nastoupí v předkvalifikaci 27. srpna v Belgii. O 3 dny později v Praze je čeká souboj s Norskem.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, místy přehánky nebo déšť, postupně budou srážky ustávat, teploty kolem 12 stupňů. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, během dne oblačno, ojedinělé přehánky, postupně mají srážky ustávat, teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu. iRozhlas.cz Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Pokračuje tam stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je po 15. hodině, přejeme vám ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové příjemné pondělní odpoledne a za chvíli se spojíme s reportérkou Zuzanou Boučkovou, která je dnes na rodinné farmě Vlček ve Svobodě nad Úpou. Léto 1968 a pád cenzury ukončila v srpnu brutální okupace vojsky Varšavské smlouvy. Regionální studia Československého rozhlasu tehdy sehrála zásadní roli, když improvizovala, vysílala z tajných krytů a držela zemi nad vodou pravdivými informacemi. První díl našeho seriálu uslyšíte už dnes odpoledne. Vinice v podhůří Orlických hor, že to jde dohromady, o tom svědčí malé rodinné vinařství, které si v roce 2020 troufl založit majitel doudlebského panství Petr Dujka. Ze začátku to byla obrazně řečeno sázka do loterie. Vínu se tu ale ku podivu daří. Ke 4 hektarům tak přibyl v poslední době další. Jaký je výhled na letošní úrodu a kdy se bude v Doudlebách nad Orlicí Vinářeva sklízet, zajímalo kolegyni Vlaďku Vildovou a uslyšíte její reportáž. No a nabídneme vám také Radiobazar po 15:30. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Jsme ve spojení s reportérkou Zuzanou Boučkovou, která je dnes na rodinné farmě Vlček ve Svobodě nad Úpou. Dobré odpoledne, Zuzko.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Tak ty už máš setkání s exotickými obyvateli farmy za sebou. Jaká tam vládne atmosféra a co tam vlastně vidíš?
2: No tak já se vám hlásím přímo ze stájí a výběhu. Atmosféra je tu i přesto, že se zdály blíží bouřka, naprosto fantastická. Kolem pobíhají rodiny s dětmi, páry a všichni se smějí na lamy a na velbloudy. Právě přede mnou šéf farmy Štěpán Vlček vysvětluje jedné rodince bezpečnostní pravidla a nasazuje lamně postroj. Je neuvěřitelné, jak ta zvířata působí klidně a vznešeně. Bál by se jich málo kdo. Vedle mě navíc stojí majestátní velbloudi Altaj a Efendi. Tyhle 400-kilové hory svalů vás sice ohromí svou velikostí, ale jsou to naprostí pohodáři a mají tu další dva velbloudí kamarády.
1: Ty jsi s nimi vyrazila i na tu vyhlášenou procházku?
2: Ano, vyrazila. Vyrazila jsem a myslím, že jsem si to přeci nemohla ujít, když už jsem tu. Šli jsme krátký okruh na 1,5 kilometru, i když mají v nabídce i delší 3,5 kilometrovou trasu. 90% cesty vede krásným krkonošským lesem a po cestách mezi stromy. Šla s námi skupina několika rodin i Štěpán Vlček, který nám po cestě vyprávěl spoustu zajímavostí o chovu, původu a životě lam. Je to skvělý zážitek. Zážitek pro děti od 10 let, které si mohou vedení lamy také sami vyzkoušet, ale určitě si to užijí i ti nejmenší.
1: A když jste se vrátili z té lesní trasy zpátky na farmu, tak co se dělo?
2: Tak to následovala ta nejroztomilejší tečka na závěr. Hned po příchodu jsme vyrazili k výběhům krmit. Lamy i ostatní zvířata se mohou po dobrotách utlouct a hlavně mají tu nádherná malá lamačata. Lidé se s nimi fotí, hladí je a panuje tu absolutní pohoda. A přidám také malý tip pro všechny, kteří by sem chtěli někdy vyrazit. Určitě si vezměte pevnou obuv, protože terén v lese stoupá i klesá a pejsky ty nechte dnes raději, nebo až sem pojedete raději doma, aby se zvířata nestresovala. A ještě jedna poznámka, vzhledem k předpovědi počasí, vše tu funguje dokonce i za lehkého deště.
1: Zuzano, díky za informace z farmy ve Svobodě nad Úpou a přejeme šťastnou cestu zpátky do redakce.
2: Děkuji a přeji pěkné odpoledne.
1: No a já dodám, že Zuzana Boučková z celého Lamat trekkingu pořídila fotky, videa. Pokud se chcete podívat na velbloudy toho zmiňovaného Altaje nebo Efendiho nebo roztomilá lamačata, tak navštivte web a sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou jen příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála také regionální studia Československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravili pro naše vysílání hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenily sítě regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze. Vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například ty rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty ušli pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě. Tak mě dobíte, ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i organizací KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
3: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
5: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
3: Okupační akce měla zelenou.
8: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
9: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme rádio Chomutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
3: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
11: Ivana je k domů, Nataša si chodí s kolijou, máma.
12: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole, skútru, se stanem 8 dní na lodi po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.

0: Malé vinařství v podhůří Orlických hor si v roce 2020 troufl založit majitel doudlebského panství Petr Dujka. Ze začátku to byla obrazně řečeno taková trochu sázka do loterie. Vínu se tam ale kupodivu výborně daří a ke 4 hektarům přibyl v poslední době další. Jaký je výhled na letošní úrodu a kdy se bude v Doudlebách nad Orlicí Vinárieva sklízet, zajímalo kolegyni Vlaďku Vildovou.
1: My jsme se teď usadili tady v tom občerstovacím prostoru zámku v Doudlebách nad Orlicí. Za námi sem přišla z vinice dcera pana Dujky, Barbora Tomášková.
2: Dobrý den.
1: Je to všechno v pořádku?
2: Myslím, že je to v pořádku. Máme nový hektar vinice. Tento rok se o něj musíme starat ručně, takže máme studenty, kteří nám s tím pomáhají.
1: Vy jste ten obor studovala, nebo to zkrátka máte v krvi? To vinařství.
2: Já jsem ten obor nestudovala, ani jsem víno nepila. Musela jsem to všechno dohánět, až když jsem se přistěhovala sem do Doudleb. Učím se to od našeho vinaře a když třeba někdy nemůže, tak jdu ty studenty zkontrolovat já sama.
1: Zasadili jste novou révu?
2: Ano, zasadili jsme ji už minulý rok, ale jelikož se neuchytly kmínky, což je docela časté ten první rok, tak vlastně 2 roky na tom hektaru musíme pracovat ručně. Je to velmi náročné a nezvládneme to sami a děkujeme všem studentům, co nám sem chodí pomáhat se zakládáním nové vinic.
1: Jaké máte odrůdy?
2: Ty první odrůdy, co jsme zasadili, tatínek s vinařkou, byly Solaris a Johanniter. Máme z nich spoustu ročníků vín, sklízí medaile a je to z té nejstarší vinice, která je z roku 2020. A teď ty další odrůdy nám ještě nedozrály, protože byly takové mrazivé roky, ale je to Brunner, Pinotin, Muscaris, Cabernet Blanc a Cabernet Cortis. Jsou to takové ty nové odrůdy, které jsou odolné vůči plísním a houbovým chorobám, ale máme také 2 klasické odrůdy, které jsme zasadili, budeme také sklízet tento rok.
1: Bubnové byly v minulosti vinaři. Je tady tradice vinařství, pane Dujko?
3: Za Karla IV. Tady všude vlastně byly vinice, ale my jsme spíš byli pivaři, my bubnové. My jsme měli pivovar v Žamberku, Horním Jelení a v Doudlebách. Ale vinice, což jsme historicky zjišťovali, byly kousek odtud, a to 20 hektarů třeba u Chocně. A samozřejmě každá část toho zámku měla svoji viníčku.
1: Barbora, jak se tady vínu daří? To není zas tak úplně typické.
2: Není to typická vinařská oblast, ale jelikož se otepluje klima, tak se tady vínu daří. Máme skvělého vinaře, sklízíme medaile. Je tady vlastně klima, které bylo třeba před 30 lety na Mělnicku a Solaris nám dozrává úplně skvěle, to je raná odrůda, ale všechny tyhle odrůdy, co jsem jmenovala, by měly také dozrávat skvěle.
1: Kdy tady budete sklízet?
2: Sklízet budeme tento rok, i když částečně také mrzlo, ale my jsme zachránili vinici ventilátory a také jsme tam pálili stohy slámy. Měli jsme štěstí, že to nebylo tak narašené jako ty roky předtím. Budeme sklízet někdy v září, v říjnu a bude toho dost. Těšíme se.
1: Ať se vám daří v tom, co činíte. A dobře,
2: děkujeme.
0: Vinařství v Doudlebách nad Orlicí je ve vlastnictví potomku hraběcího rodu Bubna Litic. Patří k nim Petr Dujka i jeho dcera Barbora Tomášková. Jak se Vinárievě v podhůří Orlických hor letos daří, o to se zajímala kolegyně Vlaďka Vildová.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, je tady Radio Bazar, telefonní číslo, na které můžete zavolat, jestli máte inzerát, jste právě slyšeli. Takže nic nebrání tomu, abychom začali, a vítám prvního inzerenta. Dobré odpoledne.
2: Dobrý odpoledne, já jsem si jen zkoumil rádio.
1: Ano, díky.
2: Já bych měl k nabídce dvě kola Favorit, originál, retro, potom šlapací stroje s litinovýma podstavcema a zahradní grill plynový na kolečkách v velmi slušným stavu, málo používaný. A vzduchovku sláví 618. A bylo by to prosím na čísle 737 366 048. Děkuji.
1: Pěkný den, naslyšenou. Pán nabízí dvě kola Favorit, šlapací stroje, zahradní grill a vzduchovku 737 366 048. Radio Bazar pokračuje. Vítám vás, dobré odpoledne. Radio Bazar, dobrý den. Haló, slyšíme se? Dobrý den, Radio Bazar. Tady zjevně někdo... Ano, dobrý den, už jsem si myslela, že nevíte, ano. Že nám voláte. Dobrý den.
3: Ano. Daruji mražák 200 litrový, plně funkční, pak dále miniaturní skleničky od likérů pro sběratele, tak horolezecké knížky a dvě termosky 2 termosky obsahu 2,6 litry a dia sklíčka. A to by bylo všechno na telefonu 749, kolik? 739, 641, 440.
1: Ano, dobře, děkujeme. Mějte se hezky, nashledanou. Pan daruje 200-litrový mrazák za odvoz, je funkční. Pro sběratele má skleničky od likérů, dále horolezecké knížky, dvě termosky, 2,6 litrů objem a dia sklíčka 739 641 440. A pokračuje Radio Bazar, dobré odpoledne. Radio Bazar, dobré odpoledne.
4: Jo, dobrý den.
1: Dobrý den. Ano.
4: Prosím vás, já zajímám pozůstalost.
1: Ano.
4: Potřeboval bych prodat levně tedy mám tady jeden papiňák, ale ten 70. roku. Uhum. Mám tady pračku, byla by dobrá na chalupu, je opravdu zachovala. Tak tady mám vysavač, ten stál na 3,5 tisíce a ráno za 500, je úplně novej.
1: Ano.
4: A tu papiňáci se vám říkal.
1: Ano.
4: Jo, a pračku si vám taky říkal, to je asi všechno,
1: tak
4: jo?
1: Ještě, jaké je vaše číslo?
4: No, ano. 702.
1: Ano.
4: 362.
1: Ano.
4: 946. A moc rád vám děkuju.
1: Ano, hezký den, nashledanou.
4: Děkuju.
1: Tak, pán má věci z pozůstalosti, papiňáky, pračku, která by byla třeba na chalupu vhodná a je v dobrém stavu, vysavač, ten je úplně nový,

0: stál 3500 a bude za 500. Číslo je 702 362 946 a dobré odpoledne, jaký je váš inzerát?
1: No, dobré odpoledne, já bych dala za odvoz knížky ke čtení ze 70. a 80. let. Je to Hradec.
0: Ano. No.
1: Hradec Králové 724 762 831.
0: Ano. Tak naslyšenou, tak paní jsme špatně slyšeli, ale snad jsem to odposlouchala dobře. Knížky na čtení 70. a 80. léta je z Hradce a telefon je 724 762 831 a dobrý den, jaký je váš inzerát?
2: Dobrý den, já bych chtěla nabídnout, prožáme starší funkční nabíječku autobaterií na 6, 12 a 24 voltů. A bylo by to levně a potom nabízíme dvou křídle, palubkové vchodové dveře, 150 číře, modřínové a dvou křídla, garážová vrata, palubková modřín, 240 cm šíře a bylo by to taky levně. Je to Holicko 731 589 248.
0: Pěkný den.
2: Děkuju.
0: Rádo se stalo naslyšenou. Nabíječka na auto a palubkové dveře, vchodové dvoukřídle a do garáže dvoukřídle z modřínu. 731 589 248. Paní volala z Holicka. Další radiobazar zase zítra odpoledne.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: zasažen.
1: Tomáš Klus, 15:52, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Karel Zich ještě za chviličku zaspívá, nebo Andrea Bocelli, pak budou zprávy s Radkem Pulkrápkem. Po 16. hodině Patrik Rozehnal rozjede humoriádu a jejím hostem dnes bude Vladimír Hron. Příjemnou zábavu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Město Jičín vyzývá obyvatele, aby šetřili s vodou. Pavel Blažek a jeho advokáti neuspěli u ústavního soudu se stížností v bitcoinové kauze. Policie hledá seniora Miloslava Farského z Dolního Lánova. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké odpoledne. Město Jičín vyzývá obyvatele k omezení odběrů povrchových a podzemních vod. Týká se to hlavně mytí aut, zalévání zahrad a napouštění bazénů. Důvodem je dlouhodobé sucho. Město Úpice modernizuje divadelní sál, využívá k tomu letní divadelní prázdniny. Práce skončí v září. Co se tam změní, popisuje nezávislý starosta Úpice Petr Hron.
2: Mění se sedačky, podlaha, vymaloval se, modernizuje se foaje, včetně šaten, takže občan, který přijde do divadla, bude mít daleko lepší komfort, než měl. Ta obnovaná stála asi do milionu korun, ale myslím si, že každý návštěvník tohle ocení.
0: Trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, neuspěla se stížnostmi u ústavního soudu. Vadily jim mimo jiné úniky informací ze spisu, medializace případu a kritizovali taky údajný spěch s žalobou. Ústavní soud ale neshledal důvody k zásahu. Kauza se týká miliardového daru státu.
3: Kromě Blažka si stížnost podali také advokát Karim Tyc a programátor Tomáš Jiříkovský. Podle mluvčí ústavního soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové ale byly neopodstatněné.
4: Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nezpůsobuje. Zvýšená medializace k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit v následující fázi řízení před soudem. Právo na obhajobu je tak účastníkům zachováno.
3: Blažek na síť X napsal, že jde o procesní rozhodnutí, že není hodnotící a nezbývá mu než je vzít na vědomí. Obžalobě čelí 4 lidé, všichni vinu už dřív popřeli. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Policie pátrá po 77-letém Miloslavu Farském z Dolního Lánova. Z domova odešel v neděli odpoledne. Senior je zhruba 170 až 175 cm vysoký, střední postavy, má šedé oči. Na sobě by měl mít zelené tričko a tmavé kalhoty. Pokud máte jakékoliv informace o Miloslavu Farském, volejte linku 158.
1: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková a Kateřina Siniaková postoupily v nočním programu do třetího kola turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bousková porazila ve dvou setech Stefanie Niovou z Itálie. Siniaková vyhrála nad Španělkou Busazovou Manierovou 2-1.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, místy přehánky, teploty kolem 12 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, ojedinělé přehánky, teploty kolem 20 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na příjezdu do Hradce Králové od Jičína pozor na nehodu na kruhovém objezdu pod dálnicí D11, kde se srazila dvě auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
7: Krásný den všem.
6: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: Toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny a je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po oslavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
2: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věcí, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, pivečko bude. Televizku si pustíš, hačni si, Františku, udělej si
0: co
1: pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že se mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější.
1: Tady.
0: Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsi mi tý hnusný polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, ne, já nechci, ne, právě, že to je takhle dobrý.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála.
0: Je.
1: Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, no. Hle, tak já tu polivku ani nějak
1: no,
0: nebudu.
1: Právě, pojď, uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem fotbalu, no. Já?
1: Hájni je. Si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No. Či podám ještě úpletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko, Františku.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, kam jsem...
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom...
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku.
3: Yeah. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš ano. Už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: mně se sny hvězdami. Plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou, tak jsem říkal OK a zaspíval jsem si s ním skutečně na jevišti a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkám.
4: Abychom si ho představili z 90.
5: V 90. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takhle, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapri je Bčko. Kapri by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Haló. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko. A chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak o, děkuji, mějte, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschledanou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník. Přeju vám krásné sobě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: I vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme moc pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: Dneska budeme básni, dneska budeme básni.
2: Básníme, už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi součíslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18.
11: 21.
10: 22. 29.
11: 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
13: Jo.
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. No. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl, tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, hele, to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježišmarja, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris, Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svým uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být. Humoriáda.

0: čase být.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči? To si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno skonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencově s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém openéru, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome,
1: a teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
2: Zdravíme.
3: Zdravím Pavla i Láďu.
4: Děkuji.
3: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
2: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
4: Nebojte se, jeho povysílání za vás už krtím, slibuju.
2: Takže zítra humoriáda nebude.
3: To by byla zase škoda, protože
4: jo.
3: On je vlastnické střevo a...
2: Dobře,
4: já ho budu teda škrtit jenom
2: děkuji
4: jako,
2: vám.
4: Jo.
2: No.
3: Dobře, tak jo.
2: No tak Petře.
3: Otu Jiráka, prosím.
2: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
5: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
2: Mm-hmm.
5: A děkuji za pěknou pohodu.
2: No, rádo se stalo, toho jsme zde.
6: Ahoj, kamarádi, máme vás rádi.
4: Chtěla pana Jiráka, tak...
2: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
4: Děkujeme.
7: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdičko a to si musí celý národ pamatovat. A
4: já se pířím.
2: Ano.
4: Já se pířím.
7: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
2: Děkujeme
7: a také. Bčko.
2: Ano, zapsáno, díky.
4: Děkujeme za krásnou pochvalu.
2: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
2: Máme zapsáno.
8: Jirák, přeju hezký den.
2: Děkujeme, krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu To je for.
9: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna půjde, já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti, dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
10: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo, a po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
11: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica, a co mě se stalo opravdu, a to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že si se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak se včera zacouval ke kněžně, ale to bylo
12: teda... Dobře,
13: mě to mě

0: Taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
1: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl na Kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel takový, už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu,
2: tak jsem sundal
1: kalhoty a dal jsem nacpal se do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co jsi dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, se pojď podívat. A ten vítězoslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš. No, ono se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: O té Jirák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petr Janu a dalších. Ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
5: Ano, milé.
4: No, bez vás.
6: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
4: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdoty.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A Vox Populi, Vox Dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrova.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme. Jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty, je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás, dobré odpoledne, komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdraví vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem pana Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil.
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím. Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No,
11: a přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsa.
11: Nebo Ačko
1: jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: tak
11: je,
1: ale je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta? Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě, už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejde, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: Klikaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídl a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka by brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
18: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: A 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda chce sestavit mapu s místy, kde je největší sucho. V záchranné stanici pro zvířata v Lípě nad Orlicí bude nová ošetřovna. Mistrovství světa v badmintonu začalo pro českou výpravu úspěšně. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Nedostatek vody v krajině plánuje premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řešit cíleně. Řekl to po jednání obnovené Národní koalice pro sucho. Stát podle něj musí najít problematická místa a spolupracovat s obcemi tak, aby peníze šly cíleně do lokalit, které trápí sucho. Ministerstva proto společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří jejich mapu, říká Andrej Babiš.
4: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu tady mám, ano, takže znamená, ty červené místa jsou problém, takže to budeme dělat cíleně.
2: Hasiči v Belgii se snaží zastavit nejničivější požár v historii. Oheň spálil víc než 3000 hektarů půdy. Úřady evakuovaly stovky lidí. Nad ránem pomohl hasit plameny déšť stovky metrů od hranic s Německem. Směrem na severovýchod se požár dál šíří.
5: Část lidí z příhraničních vesnic musela opustit své domovy anebo se připravit na evakuaci. Hašení podle ministra vnitra Bernarda Quintana komplikuje složitý terén regionu Hutvaně, složený z těžkodostupných rašelinišť a vřesovišť. Ze své strany hranic se k hašení připojili taky dva vrtulníky německé armády. Hasiči z většiny unijních zemí dál pomáhají i v dalších evropských státech. V Chorvatsku u letoviska Omiš mají lesní požáry jednu potvrzenou oběť. Po víkendu se přestali šířit dál. Na řeckém ostrově Salamina, nedaleko Athén, zemřeli dva lidé. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Lípě nad Orlicí bude mít během několika dní novou ošetřovnu. Sloužit má jako jednotka intenzivní péče a přijímací místnost pro zvířecí pacienty. Stanice zároveň získala chladicí box, který využije jako nový skladovací prostor. Vysvětluje vedoucí stanice Jindra Veselková.
6: Znamená to vlastně, že my tam budeme mít příjmovou místnost, budeme tam mít ošetřovnu jako takovou, větší prostor, speciální na léky a na tyhle ty věci, a k tomu vlastně tam budou karanténní boxy. A teprve, když prostě to zvíře bude v pořádku, co se týče nějakých infekcí a tak dále, tak se bude posouvat pak dál. Sport.
2: Mistrovství světa v badmintonu začalo pro českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do druhého kola po vítězství nad Italkou Hamzaovou. V Indii uspěli taky Jiří a Ondřej Králové, kteří porazili Kanaďany 2-0. Nedařilo se naopak Vojtěchu Havlíčkovi s Tomášem Švajdou.
3: Počasí.
2: Noc bude oblačná až zatažená, místy přehánky, teploty kolem 12 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, ojedinělé přehánky, večer mají srážky přibývat. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Počasí komplikuje provoz i na východu českých silnicích. Pozor teď na trase Třebechovice, Týniště nad Orlicí. Po bouřce tam jsou na silnici popadané větve. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Je pondělí 17. srpna, po 17. hodině pro vás máme přehled regionálních událostí. Aplikace Záchranka funguje už 10 let, kdo ji použil před 10 lety a pak třeba znovu až letos. Asi se nestačil divit, jakou proměnou prošla, a řekneme si více za chvíli. Na počasí se zeptáme i Jaroslava Tučka. Hejtman Královéhradeckého kraje svolal na zítřek komisi pro sucho. Ta vznikla už v roce 2021, přesto se její členové sejdou vůbec poprvé v historii, jak za chvíli uslyšíte. Na ekofarmu Bošina v HKO Broumovsko, která kromě skotu chová také mnoho hospodářských zvířat na dětské farmě a je oblíbeným cílem letních výletů, nás pozve farmářka Lucie Bošinová. A Vrchlabská diakonie nabízí během léta zájemcům osvěžení v podobě domácích limonád, vyrábí je samotní klienti. Podrobnosti uslyšíte v této hodině. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Romana Joudalová.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled zpráv připravil Radek Pulkrábek.
2: Hejtman Královéhradeckého kraje svolal komisi pro sucho. Vznikla už v minulosti. Její členové se ale sejdou vůbec poprvé. Komise může vyhlásit mimo jiné stav nedostatku vody nebo omezovat odběry. Víc k tématu za několik minut. Hygienici v našem regionu zkontrolovali od začátku prázdnin 126 dětských táborů. Udělili celkem 4 pokuty za 14 000 korun. Oznámila to mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí. Město Úpice modernizuje divadelní sál. Využívá k tomu letní divadelní prázdniny. Práce skončí v září. Co se tam změní, popisuje nezávislý starosta Úpice Petr Hron.
3: Mění se sedačky, podlaha, vymaloval se, modernizuje se foaje, včetně šaten, takže občan, který přijde do divadla, bude mít daleko lepší komfort, než měl. Ta obnovaná stála asi do 1 000 000 korun, ale myslím si, že každý návštěvník tohle ocení.
2: Dělníci v Náchodě opravují cyklostezku na výjezdu z města na Červený Kostelec. Bude tam nový asfalt, osvětlení a taky zábradlí. Omezení potrvá podle radnice do konce srpna. Policie pátrá po 77-letém Miloslavu Farském z Dolního Lánova. Z domova odešel v neděli odpoledne. Senior je zhruba 170 až 175 cm vysoký, střední postavy, má šedé oči. Na sobě by měl mít zelené tričko a tmavé kalhoty. Pokud máte jakékoliv informace o Miloslavu Farském, volejte linku 158. A klienti Diakonie Vrchlabí připravují v terapeutické zahradě pro zájemce chlazené limonády. Veškeré ingredience si pěstují a chystají sami. Na místě natáčela naše reportérka. Vrátíme se tam v závěru hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Aplikace Záchranka oslavila 10. výročí své existence. Za tu dobu si ji stáhlo už 3,5 milionu lidí a 220 tisícům z nich ji také někdy aktivně použilo. Od původně jednoduchého tlačítka pro nouzovou komunikaci se z ní stal komplexní nástroj, který může pomoci v řadě situací. Detaily zjišťoval reportér Tomáš Lerenc.
1: Ten vývoj aplikace byl během 10 let postupný, třeba 2 roky po spuštění se připojila horská služba, to bylo v roce 2018, to rok později už aplikace uměla videohovory, zapojily se záchranné složky z Maďarska, postupně přibyla elektronická kniha tur, propojení s Českým hydrometeorologickým ústavem, lavinová předpověď nebo přímé napojení na tísňovou linku 112. Teď už tu aplikaci kromě Česka a Maďarska využívají také v Bavorsku, ve Finsku a v Moldavsku.
0: Aplikace pomáhá nejspíš i samotným záchranářům, ne?
1: Určitě, oni si to pochvalují, ta aplikace umožňuje kontaktovat přímo tísňové linky nebo i horskou službu na lince 1210 a zároveň také předá operátorům přesnou polohu a další data. Práci záchranářům hodně usnadňuje, což potvrzuje mluvčí horské služby Marek Friš.
2: Aplikace Záchranka pro nás dává obrovskou logiku. Než vznikla aplikace Záchranka, tak vlastně existovala aplikace Horská služba, kterou nám pomohla tehdy vytvořit Česká pojišťovna a už to byl vlastně ten první krok k tomu, že jsme dostávali tu lokalizaci pacientů. Tehdy to bylo ještě problematický díky tomu, že nebylo pokrytí signálem, ale v podstatě v horách je to jedna z velice důležitých věcí, protože mnohokrát my i potřebujeme znát třeba stav nabití telefonu, což je jeden z parametrů, který nám přichází. Takže víme, jak s tím člověkem komunikovat, takže aplikace Záchranka za nás určitě nezbytný pomocník a každodenní pomocník v naší práci.
1: A přesnější je i lokalizace a popis události, což záchranářům umožňuje vyslat rovnou odpovídající množství techniky nebo lidí.
0: A je něco, co aplikaci Záchranka naopak chybí?
1: Tak určitě by se něco našlo, na vývoji se dál pracuje, ale klíčové funkce jsou už dokončené prakticky všechny. Jedna věc chybí určitě, ale v principu je to dobře, usmívá se Marek Friš z horské služby.
2: Spíš než aplikace Záchranka, tak ty kuriozní případy byly s takovými těma aplikacemi, které automaticky volají na záchranné linky. To znamená, že spadne telefon někomu na zem, ono má pocit, že ten člověk upadl a automaticky to zavolá. Jo? Tuhle tu funkci ta aplikace Záchranka nemá, takže nekomplikuje tu situaci a lidi to používají opravdu v situacích, kdy mají.
3: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Počasí.
1: Hradcem Králové prošla před několika desítkami minut bouřka a Jaroslav Tuček, meteorolog, který slouží na krajské hydrometeorologické stanici, dobré odpoledne, by nám k tomu mohl dát nějaký komentář, kam ta fronta postupuje, kde se teď nachází v rámci našeho kraje.
2: Pěkné odpoledne. No tak ta bouřková část nás přecházela vcelku příjemně. Náraz větru tam byl 20 metrů tady v Hradci, což je zhruba nějakých 70 km za hodinu. Spadlo nám v Hradci 21,4 mm, takže vcelku to i zalilo. Kroupy tam nebyly žádné a postupovalo to dál směrem severovýchodním, takže teď už to pomaličku opouští Orlické hory a dostává se to do Polska, ty bouřky.
1: No a jak to bude vypadat dál? V noci máme očekávat nějakou další závlahu nebo zítra?
2: V podstatě v následujících dnech stále jsou tam možnosti nějakých přeháněk, už to nebude takový, jako to bylo dneska, nicméně stále tam ta šance je. Ještě dneska večer budeme mít stále zvětšenou oblačnost s tím, že musíme počítat s tím, že místy budou ještě přehánky nebo déšť, ale v průběhu noci ty srážky budou postupně slábnout a bude ubývat i oblačnost. Ty nejnižší noční teploty se dostanou na 14 až 11 stupňů Celsia a vítr bude foukat od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítřek po ránu vcelku slunečno, polojasno až skoro jasno, ale v průběhu dne se to bude měnit, bude oblačnost přibývat a bude opět oblačno až zataženo a pouze výjimečně se budou objevovat přehánky. Až v závěru dne by měly od severozápadu ty srážky postupně zase přibývat. 19 až 22, to budou maxima zítřejší, na horách 13 až 16 a vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, s tím, že potom večer se bude měnit na jeho západní a bude slábnout.
1: To je vlastně velmi příjemné počasí, úžasná úleva od těch horkých dnů, které předcházely. Teď je pondělí, tak jaký bude ten předposlední prázdninový týden, jestli nám uděláte velmi stručný výhled?
2: Jednoduchý. Zvětšená oblačnost po všechny dny s tím, že musíme počítat stále s nějakými přeháňkami. Nebudou všude, ale prostě přeháňky se tady po našem regionu honit budou a teploty pomaličku porostou, budeme mít krásný léto. V podstatě nejteplejc by mělo být ve čtvrtek, v pátek k 28 stupňům v maximech a pak na víkend se zase trošičku ochladí do těch 25 stupňů.
1: Jaroslavu Tučkovi děkujeme za předpověď a přejeme příjemný zbytek směny, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: sídle hejtmanství v Hradci Králové se zítra vůbec poprvé sejdou členové komise pro sucho. To sice kraj ustanovil už v červnu před 5 lety, tak špatná situace jako letos, ale zatím ještě nebyla a komise se tedy scházet dosud nemusela. Detaily doplní reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Členy komise jsou vedle představitelů vedení kraje také zástupci Českého hydrometeorologického institutu, Povodí Labe, hygienici a nebo také záchranáři všech složek integrovaného záchranného systému. Prvotním cílem je mít na jednom místě aktuální informace od všech institucí, které se na řešení situace podílejí anebo mohou podílet. Kraj chce být podle hejtmana Petra Kolety z hnutí ANO připravený nejen na současné problémy, ale i na další vývoj situace.
0: Co vlastně může krajská komise pro sucho se současnou situací udělat?
1: No tak krajská komise může vyhlásit stav nedostatku vody, omezovat odběry, koordinovat manipulace na vodních dílech, změny distribuce vody, využití záložních zdrojů a náhradní zásobování. Tedy sama o sobě žádná nařízení nebo zákazy, které by okamžitě začaly platit pro obyvatele kraje, vydat nemůže. To by případně musel na její doporučení udělat krajský úřad, který také zajišťuje činnost komise a kontroluje dodržování přijatých opatření.
0: Dá se tedy odhadnout, k čemu komise sáhne, k jakému opatření?
1: No, zatím bych si to netroufnul odhadovat. Každopádně situace s vodou je nejenom v Královéhradeckém kraji na řadě míst kritická. Sucho je znát nejenom na zahrádkách nebo v parcích, ale prakticky všude, kde se rozhlédneme. Jednotlivé krajské organizace, které mohou jakkoliv se suchem bojovat nebo se snažit o zmírnění jeho následků, tak na zasedání komise nečekají, různé kroky podnikají už delší dobu. Teď půjde opravdu zřejmě o takovou koordinační schůzku, na které by mělo jít především o vzájemné informování.
0: V sídle hejtmanství v Hradci Králové se tedy poprvé sejdou členové komise pro sucho a informace k tomu nám nabídl reportér Václav Plecháček. Děkujeme a dobré odpoledne, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové na ekofarmu Bošina v chráněné krajinné oblasti Broumovsko, která kromě skotu chová taky mnoho hospodářských zvířat na dětské farmě a je oblíbeným cílem letních výletů. Nás teď pozve farmářka Lucie Bošinová, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Krásný den.
0: Paní Bošinová, vaše farma hospodaří na víc než 350 hektarech v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Jste držitelem certifikátu bioproduktů a certifikátu regionálního produktu Broumovsko, ale nechováte jen masný skot, že jo?
1: Ano, chováme taky prasata, plemene mangalice a spoustu druhů drůbeže. A na farmě máme vlastní zpracování, takže proto jsme obohatili náš sortiment.
0: Ano, ano. A vy si sami taky pěstujete ekologické krmení, protože vlastně chováte ta zvířata v tom ekologickém režimu nebo biorežimu. Jak se potýkáte letos z důsledky toho horkého a suchého počasí? Máte dost píce?
1: No, letos je to asi nejhorší rok z té doby, co hospodaříme, 20 let. Je extrémní sucho, ale pořád se modlíme, protože krmení nemáme úplně dostatek, aby jsme uživili všechna naše zvířata. Takže doufáme, že ještě na podzim trošku zaprší, tráva se zazelená, ještě doděláme trochu senáže.
0: Vy jste na Broumovsku, tam možná to horko není tak úporné jako třeba tady v Polabí, ale jak jste to zvládli se zvířaty? Museli jste nějakým speciálním způsobem o ně pečovat, aby to horko ustála?
1: No, naštěstí na pastvinách nám tečou potoky, mají dostatek stínu, kde jsou vzrostlé stromy, takže zvířata se s tím docela dobře poradí. Všechno jsou samozřejmě venku, ale ty pastviny jsou tomu uspůsobené.

0: Návštěvníky i nějaké zázemí?
1: Máme, v létě máme otevřené přes prázdniny i bistro, které provozují naše dcery, které už dorostly do tohoto věku, takže si můžou ochutnat i třeba ovčí zmrzlinu, hamburgery z našeho masa, máme tam klimatizovanou místnost, když je extrémně horko, ale máme velkou zahradu, kde můžou právě rodiče vypustit děti, ty můžou si hrát se zvířaty, pozorovat je a oni můžou zrelaxovat v bezpečném prostředí.
0: V jakých dnech a v jakém čase je možné k vám přijít podívat se na zvířata?
1: No, ideální je, když máme otevřený krámek, ale farmu máme otevřenou vlastně dennodenně. Takže ideální je jenom dodržet nějakou třeba nějaké časové rozmezí, aby to bylo mezi 9. nebo 10. hodinou, maximálně do té 18. hodiny.
0: Do 18. hodiny a každý den?
1: Každý den mohou přijít, nikdy jsme nikoho nevyhodili z farmy, ale jednou za 14 dní, 2 dny v týdnu máme otevřený ten krámek, kde se tam pohybuje opravdu nejvíce lidí.
0: A to je nejlepší se tam přijít podívat.
1: Určitě, protože právě máte možnost si něco koupit a ochutnat z farmy.
0: Má farma Bošina, vy jste ve Vernéřovicích, že? Je to správně?
1: Ano, ano.
0: Takže má farma Bošina, Vernéřovice nějaký třeba web nebo Facebook, kde je taky způsob, jak se k vám dostat a kdy přijet a co všechno u vás lidé mohou vidět a zažít?
1: Určitě, všechny informace jsou na stránkách masofarmy.cz a máme i Facebook a Instagram se stejným názvem. Nebo taky Ekofarma Bošina, pod tím názvem to jde najít.
0: No a pozvala vás farmářka Lucie Bošinová. Děkujeme vám a přejeme krásný zbytek léta. Pokud přijde nějaká závlaha, tak se určitě i vám, i vašim zvířatům uleví, ať všecko běží tak, jak si přejete. Děkujeme za pozvání. Hezký den.
1: Moc krát děkuji. Hezký
0: Naslyšenou.
1: Den. Naslyšenou.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Klienti diakonie Vrchlabí na Trutnovsku připravují v terapeutické zahradě pro zájemce chlazené domácí limonády. Veškeré ingredience si pěstují a chystají sami. Lidé s postižením se tak učí, co díky dlouhodobé práci můžou vyrobit. V rámci terapie je pro ně důležitý i kontakt s lidmi.
1: Mátu a potom nazbírám i medunku.
2: Klient Lukáš, je důležité trhat ty pěkné, nepoškozené lístečky.
1: Ano. Protože ty, jak jsou jakoby pěkné lístečky, tak mají jakoby, dají jakoby dobrou chuť do té limonády.
2: V další mističce už máme nějaký květ?
1: Nednívku máme jedrou, že dá takovou jakoby dobrou chuť i barvu.
2: Klienti tady na terapeutické zahradě mají z čeho vybírat, protože těch bylinek a květin je tu hodně.
3: V rámci těch limonád mají možnost vidět, že vlastně to celé jejich úsilí od jara, jak se o to starají a že to pak trhají ty bylinky a podobně, tak vlastně z toho vidí, že je i nějaký výsledek, který můžou i ochutnat.
2: Pracovnice diakonie, Lucie Pávová. Teď je potřeba všechny bylinky pořádně omít.
4: Když to chystáš, tak jaký máš přesný postup do toho kelímku?
1: Do velký po tu pětku a menší po tu dvojku.
4: Takže dáš sirup a pak tam přijde co?
1: Bylinky.
4: Pak bylinky a pak a teprve to nakonec minerálka.
5: Dobrý den. Já jsem si přišla koupit limonádu, který tady máte výborný.
4: Luky, potřebujeme tě tady.
1: Máme tady bezovo, lenanduji, mátvo, medunku, sežík a limovník.
5: Tak já bych poprosila o levandulovou.
1: Malou nebo velkou?
5: Velkou.
2: Tady už jsou připravené sirupy, které klienti vyráběli.
1: Máme různé druhy sirupu.
5: Výborná, lepší jsem nepila.
2: Proč jste přišla se osvěžit právě sem do terapeutické zahrady?
5: Protože mi je teplo a je mi tady dobře, je tady krásně.
2: Kontakt postižených, řekněme se zdravými lidmi, je určitě důležitý pro diakonii. Je to hlavní myšlenka, vlastně spojovat tyhle dva světy.
3: Na tom je založená i naše služba, kdy se naše klienty snažíme vlastně navracet v rámci sociální rehabilitace do běžného života, práce a bydlení.
2: Lidé si tady domácí limonády mohou zakoupit vždy v pondělí dopoledne, a to do doby, dokud vydrží teplé počasí. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte v pondělí 17. srpna, no a ještě si také povíme, co naši redaktoři chystají do vysílání na zítra, tedy na úterý 18. srpna. Zámecký rybník v Kopidlně má výrazný úbytek vody. Na rychlý pokles upozornila střední škola Zahradnická, která situaci sleduje a na místě natáčela Kateřina Kohoutová. Ledová plocha na zimním stadionu v Nové Pace je ve špatném stavu a je potřeba ji kompletně opravit. Bruslařský klub neuspěl s žádostí o dotaci u Národního sportovní agentury. Budeme se tomu věnovat. Oprava Trutnovského náměstí republiky přináší dopravní omezení. Stavbaři začínají v úseku od kruhového objezdu směrem ke katastrálnímu úřadu měnit povrchy. Exotiku vyměnili dobrovolně za českou přírodu. Dvě studentky ze střední školy Zahradnické a technické v Litomyšli tráví čas prázdnin v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí a natáčel s nimi reportér Jiří Hofman.
6: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.
0: Pěkný zbytek dnešního dne s rádiem vašeho kraje vám od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Romana Joudalová. No a po 18. hodině vás zvu k poslechu další cestovatelské talk show Petra Boldána. Tentokrát budeme na cestách s vietnamistou Zdeňkem Porkertem a bude to repríza pořadu z roku 2022. Tak naslyšenou zase zítra.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Praze příští týden zasedne Ústřední komise pro sucho. Kraj podpoří dobrovolníky, kteří pečují o řeku Orlici. Na Dobrošově můžeme hlasovat o nejlepší model opevnění. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půřábek. Hezké odpoledne. V Praze se sejde příští týden v pondělí Ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi budou kromě politiků zástupci samospráv, hasičů a správy hmotných rezerv. Odpoledne po jednání Národní koalice proti suchu, to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
4: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
5: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
4: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
6: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
4: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Královéhradecký kraj bude i nadále podporovat projekt Řeky nejsou smetiště. Práci dobrovolníků, kteří čistí koryto i břehy Orlice, oceňuje hejtmanství dlouhodobě. Do roku 2029 uvolní organizátorům 300 tisíc korun, říká mluvčí kraje Dan Lechman.
7: Přínos projektu nespočívá jen v zajištění praktické péče o cenné přírodní prostředí v okolí řeky Orlice, ale má význam i ekologicko-výchovný pro všechny generace. O přidělení finanční podpory kraj rozhodl na základě žádosti klubu dětí a mládeže Hradec Králové, který akci pořádá.
3: Policie odpoledne ukončila pátrání po 77-letém seniorovi z Dolního Lánova. Muž je v pořádku. Na svém webu to oznámila policie. Veřejnosti děkuje za pomoc při pátrání. Návštěvníci pevnosti Dobrošov na Náchodsku můžou hlasovat o nejlepší model pevnostních staveb v návštěvnickém centru. Je jich tam několik desítek. Vystavené budou podle správce pevnosti Martina Měřínského do konce října.
8: V několika desítkách modelů se nacházejí objekty od pravěkého sídliště přes středověké hrady, bastionové opevnění až po současnost, a to napříč celou Evropou. V sobotu 31. října vyhodnotíme návštěvnickou anketu o nejlepší model. Vítěz si odnese nějakou hodnotnou cenu. Sport.
3: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Češi se utkají s Američany za měsíc v Praze. Vítěz postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí.
2: Počasí.
3: Noc bude oblačná až zatažená, místy přehánky, teploty kolem 12 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, večer mají srážky přibývat. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Odpolední bouřky zkomplikovaly provoz na silnicích, hlavně na Rychnovsku. Pozor teď je v Solnici, v okružní ulici jsou tam popadané stromy. Na místě zasahují hasiči, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Na cestách s Petrem Voldánem.
0: Další vydání pořadu Na cestách bude hodně na daleké cestě, protože my se sice scházíme v České republice, ale budeme cestovat až do Asie. Mým hostem je, troufám si říct, jeden z největších odborníků na daleký Vietnam, Zdeněk Porkert. Vítejte u mikrofonu.
9: Dobrý den, já bych si jenom dovolil lehce opravit, ve Vietnamu totiž se nemenuju Porkert, oni to nějak neumí moc vyslovit, tak mě překřtili a říkají mi Pocket. A ono to v překladu znamená něco jako kecal. Oni z toho mají strašnou legraci, tak na mě takhle pokřikují a ono možná s tím kecalem nejsou i daleko od pravdy.
0: Tak zůstaňte s námi, po písničce cestujeme daleko, daleko. Hej!

0: Dozněla první písnička a my se Zdeňkem Porkertem se vydáváme do Vietnamu. Už jsme slyšeli vaši vietnamskou přezdívku, vy máte na internetu i jakési zvláštní jméno vietnamista, ono je to oprávněné. Jestli se nepletu, tak vy do Vietnamu, do té daleké Asie jezdíte už minimálně 12 let. A tak mi povězte, proč jste si vybral zrovna Vietnam a téměř pořád Vietnam?
1: No, já bych to trochu opravil, on to není jenom Vietnam. Já jsem projel prakticky všechny země jihovýchodní Asie, od Indie po Šanghaj, po Hongkong, snad s výjimkou Bangladéše a Butánu, ale já jsem si zamiloval ten Vietnam a ten důvod je jednoduchý. Většina těch zemí, kterými navštívíme, exotické země, tak tam jedeme jenom jednou v životě. A protože tam jedeme jenom jednou v životě, tak chceme vidět to nej. A každá ta země má takových 5-7 míst, kam všichni jezdí. Oni se stali historicky známé, protože tam byla třeba i dobrá doprava a jsou zajímavé. Lidi tam jedou, zase o tom píšou, zase posílají fotky, zase publikují filmy, další tam jedou a těch 5-7 míst je stále hustších a hustších. A i když je dneska daleko víc zajímavých míst, tak se ten počet nezvětšuje. A najednou, když my ale do té země jedeme po druhý, po třetí, tak se těmto místům vyhneme už a začne se nám ta země otevírat. Začne to být skutečný prožitek, protože to je tak jiná kultura, takových zajímavých věcí a čím víc tu zemi poznáváme, tím víc vlastně víme, že nic nevíme. Teď bych na to navázal, proč Vietnam? No, já bych řekl, ono je to úplně jedno. Jestli je to Vietnam, já bych si třeba i vybral Indii, nebo Kambodžu, Barmu. To jsou tak krásné země, ale proč Vietnam, to je víceméně náhoda. To už jsou osobní vztahy, prostě byl to Vietnam, ale pro mě by to mohla být klidně Indie.
0: Já musím přiznat, že my se Zdeňkem Porkertem známe delší dobu, nevidíme se poprvé, zdaleka ne poprvé, protože když jsme s Českou televizí Ostrava natáčeli postřehy odinut právě z Vietnamu, tak on mi moc pomohl jednak cennými informacemi, protože je opravdu odborník na Vietnam, a potom i zajímavými kontakty. Takže my jsme třeba spali v jedné destinaci poblíž rýžových teras, rýžových polí na terasách u velice dobré kamarádky a přítelkyně Zdeňka Porkerta. Budeme jí pracovně říkat třeba Mája, my se k tomu možná ještě dostaneme. No a že ten záběr Zdeňka Porkerta je velice široký, to stačí, když se podíváte na internet, na toho vietnamistu, a tam najdete opravdu už ne ta turistická témata. Já budu jenom malinko číst. Nošení dětí ve Vietnamu, nebo i ve Vietnamu se kácí sochy. Z vietnamské mentality, bambusový červy, zlaté zuby, jedovaté ovoce ve Vietnamu, blondýnky ve Vietnamu. Vidíte, že témat je spousta, ale já mám takový pocit, že my to musíme zúžit, protože my bychom se z toho nevyhrabali. A mě by zajímala jedna strašně zajímavá cesta. V podstatě projekt. Když se řekne Mekong, tak já jsem byl ohromen, když jsem slyšel název tohohle veletoku. 10. nejdelší veletok světa, 4500 kilometrů. A Zdeněk Porkert ho v roce 2019 proplul při takové zvláštní expedici. Proč jste si ten Mekong vybral a proč zrovna na lodi?
1: Abych řekl pravdu, já miluji severní Vietnam, ale současně miluji vodu. Já jsem na vodě téměř vyrost. V roce 1972 jsem stavěl jako jeden z prvních windsurfing na Císařský louce. Mě lodě provázejí celý život. Plavil jsem se po mořích, když už se potom otevřely hranice. Ale byla doba těžká, lodě jsme si ještě museli stavět sami. A když jsme se přesouvali na moře, tak jsme museli proplouvat kanály nebo polaby. A když jsem viděl a navštívil xkrát deltu Mekongu, tak mě pojala myšlenka proplout tu deltu, ale ne po těch hlavních kanálech, ne nějaké turistické místo, ale skutečně výpravu na x dní plout na nějaký loďce. Začal jsem teda googlit a nic jsem nenašel. musím říct, že mě mělo trknout, když jsem nic nenašel, že to teda asi nebude úplně jednoduchý.
0: Musím prozradit, že Zdeněk Porkert po Vietnamu cestuje nejenom lodí, ale on cestuje po Vietnamu i na kole, autobusem, motorkou, dokonce i na vodním bůvolu, takže to jenom dokumentuje to, že on tu zemi má opravdu nejenom v maličku, ale v podstatě pod kůží. My se tam po písničce zase vrátíme.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme se dostali k tomu, že nic neexistuje, když Zdeněk Porkert, můj dnešní host pořadu Na cestách, hledal informace o tom, jak se plavit po kanálech kolem veletoku Mekong. Já jsem měl šanci plavit se po jednom tom turistickém kanálu a řeknu, že to nebyl vůbec zajímavý zážitek, protože ten byl tak narvaný loděmi, že ty se do sebe v podstatě zaklíňovali. Ti průvodci, kteří vozili turistické skupiny na těch lodích, ty se hádali, strkali do sebe a my jsme neplavali, my jsme se tak prodírali tím kanálem a to doporučit nemůžu. Ale když jsem se díval na film z vašich zážitků po Mekongu, tak vy jste nakonec našel. A jak dlouhá vlastně ta cesta byla?
2: Ta cesta byla dlouhá asi 400 kilometrů, pluli jsme 8 dní, ale nejdřív jsme museli udělat nějaký tým, tak jsem se rozhodl, že budeme tři, ještě dva kamarádi, známí už protřelí cestovatelé, kteří mají za sebou Afghánistán, Pákistán i Mekong několikrát, tak jsme si řekli, že my tři teda poplujeme. Sehnal jsem kamaráda ze severního Vietnamu, to byl vlastně jedinej takovej nováček, ale byl to Vietnamec, který trošku uměl anglicky, takže aby nám pomohl s překladem. A teď jsme potřebovali loď, potřebovali jsme někoho, kdo tu loď bude řídit, protože tam nejde loď s nějakým přívěsným motorem, to jsou prostě čínský růzy. No a museli jsme najít někoho, kdo bude ochotný s náma plout. Ale tam právě bych se zkusil nastínit několik těch problémů. Jedním z nich je, že Vietnamci a vůbec Asiaté mají nějaký zvláštní gen, já nevím, jak bych to nazval, který jim totálně znemožňuje se orientovat v mapách.
1: To musím potvrdit, máme stejnou zkušenost. Dokonce i v Hanoji nevěděli lidé z jedné ulice, co je o dvě ulice dál, instituce, kterou jsme třeba hledali, nebo památku, protože se prostě vůbec neorientovali. Ale vy jste potřebovali mít nějaký plánek i nebo trasu, itinerář a podobně. To musela být docela s těmi Vietnamci, bych řekl, kovbojka. Ale čím vy si vlastně vysvětlujete tu dezorientaci Vietnamců?
2: Já jsem jednou o tom tak trošku meditoval, když jsem jel na kole po Čechách, tak já se někdy řídím i podle sluníčka, že jo. My máme už stovky, tisíce let, prostě víme, že slunce bude vždycky na jihu, ono trošku teda na západě, na východě, ale vždycky je na jihu. Ale Vietnam, ten je těsně pod obratníkem Raka, to znamená tu a tam je slunce na severu, na jihu a pak je tam ještě neustále pod mrakem, to znamená oni netuší, kde je sever, jih, západ, východ. A moje domněnka je, že z toho i vyplývá, že jim mapa nic neřekne. Ale vůbec nic. Obyvatel Hanoje není schopný najít na mapě, kde bydlí. A s tím trošku souvisí ten náš problém, protože já jsem začal komunikovat nejdřív s různými homestay, agenturami, hotely, jestli by mě mohli pomoct zajistit loď a oni mě říkali, kudy chci plout. Tak jsem jim poslal přibližně mapku, mě ho poslali obratem zpátky, že ne, že jim mám poslat přes jaký města, místa popluju, protože ta mapa jim neřekla vůbec nic, jenomže tam žádný města, místa nejsou tam. Se musí plout podle mapy.
1: To se to pak cestuje teda.
2: To je strašné. A teď si představte, že jsme museli najít někoho, kdo s náma popluje, ale nebude naším průvodcem, ale my budeme jeho průvodci. My z Prahy, z Evropy, o deltě nevíme nic a máme korigovat, řídit lidi, kteří vyrostli v deltě.
1: Pojďme mrknout na tu loď a vydáme se na cestu.
2: Potřebovali jsme sehnat loď a to jsme nesehnali. Tak nakonec jsme to nechali teda až na místě. Sehnal jsem kamaráda Vietnamce a s tím jsme objížděli břehy a jsme viděli nějakou loď, která vzdáleně trošku odpovídala mým představám. Tak jsme se tam začali ptát, telefonovat, za chvíli přijeli dva takový hoši na totálně rozpadlý motorce, že jsou rybáři, že ta loď je jejich. Tak jsme se s nima hned na místě domluvili, že s náma druhý den poplujou, že přes noc teda loď zbaví ryb, smradu, odmontují sítě, udělají tam nějaké podlážky, na kterých se dá ležet. To teda skutečně udělali. Podařilo se a druhý den jsme skutečně vyjeli.
1: Celou cestu, kdybychom mapovali, tak nám pořad na cestách nestačí ani několika díly. My to teď budeme brát tak trošinku letem světem. A já si myslím, že posluchače naše vždycky zajímá třeba i to, čím se při takové expedici český cestovatel a jeho kamarádi živí. Já tím narážím na to, že mám opět sebou samozřejmě při natáčení našeho pořadu vám už známý cestovatelský kufřík. Takže cvaknul zámek a já vyndám první rekvizitu. Trošku jako nápovědu, k čemu se dostaneme.
2: No tak vidím rýži.
1: Vidíte správně, není to ale rýže, že bych ji vysypal z nějakého pytlíku nebo dokonce z varného sáčku. Není to bílá rýže, jak jsme zvyklí si ji doma připravovat, ale jsou to klasy s rýžovými zrnky, které se mi podařilo ještě z té naší cesty uchovat. Byla rýže jednou z těch ingrediencí, které jste používali při té plavbě, anebo když jste byli na vodě, to byly hlavně ryby?
2: Já bych to zkusil trošku rozšířit, tento dotaz, čím jsme se živili, a zkusil bych trošku nastínit celou tu deltu jako dneska největší místo, největší oblasti s rýžovými poli. V 19. století Francouzi za doby francouzské Indočíny přišli s tím, že je to obrovský potenciál, ta delta, že by se tam dalo pěstovat strašně moc rýže, ale jsou to bažiny, jsou to močály a museli nejdřív tu deltu nějakým způsobem odvodnit a začali projektovat, kopat kanály. Těch kanálů tam jsou tisíce a tisíce, vlastně celá ta delta tvoří obrovskou síť kanálů, který tu deltu odvodnili, a zvlášť na západě, tam jsou obrovská rýžová pole, kde jsou tři sklizně ročně a mají výnosnost asi 7x větší než na severu na těch rýžových políčkách, a tím vlastně oni úplně zlikvidovali problém hladu v celém Vietnamu. Ta delta je obrovskou kou zásobárnou rýže.
1: No. Takže ti Francouzi vám vlastně nejenom připravili vám ty vodní cesty, ale Vietnamcům v podstatě obživu.
2: Ano, přesně tak. A v té deltě dneska se nepěstuje jenom rýže. Třeba v těch východních oblastech tam je jedna sklizeň a zbytek roku se na těch polích chovají ryby, krevety, žáby, různá další havěť. A tím se to využívá. Tam je totiž další problém, na který my jsme vlastně narazili při té plavbě, a to jsou přílivy, odlivy. To jsme vůbec netušili. V těch kanálech je velké množství hrází, protiprílivových hrází. A ty se snaží zabránit přístupu té slané vody, která samozřejmě pro ty rýžová pole není dobrá. A ty buď uzavírají ty kanály, nebo se jednou za den otevřou. A když se jednou za den otevřou, tak na těch kanálech začne skutečný, musím to tak nazvat, maso. Ty lodě se perou. Tam stejně jak na silnicích známe skútry, tam oni neznají slovo přednost. Kdo je větší, tak převálcuje tu menší loď. Tam se běžně ty lodě potápí, na internetu je vidět pár záběrů těch bitev v těch otevřených kanálech. Ale teď bych se měl dostat k té vaší otázce, co se tam jí. No tak Vietnam, to je země street foodu. Tam, kdekoliv se přistane, tak jídla je obrovské množství, tak jsme vlastně nemuseli se o to vůbec starat. Ano, tu a tam jsme něco na té lodi uvařili, dokonce jsme pekli žáby, to je pravda, ale jinak jsme si tam vozili hlavně ovoce.

0: Plavíme se Zdeňkem Porkertem v pořadu Na cestách, tentokrát po veletoku nejenom Vietnamu, ale to je veletok, který je dlouhý 4500 kilometrů přes několik zemí, to znamená, my jsme ale jenom v té části vietnamské. No, co všechno jste tak mohli na těch kanálech vidět?
1: Ta samotná plavba je velmi romantická, to je skutečně krása a čím užší kanál, tím je to zajímavější. Vlastně člověk proplouvá, dá se říct, téměř tunelem. Některé kanály jsou lemované palmami nipa, to jsou vlastně mangrové palmy, které rostou z vody a uzavírají ten kanál, takový baldachín tvoří. Je to velmi romantické. Vlastní řeka je teda hodně špinavá tu a tam člověk třeba vidí nafouklé prase plavat.
0: Vy mluvíte o romantické plavbě, ale je ten život těch Vietnamců okolo toho toku, nejenom Mekongu, ale i těch kanálů, tak romantický? Já si myslím, že až tak úplně nebude.
1: Zvláštní romantiku tam člověk nevidí, je to obydlená oblast, je tam spousta vesnic, městeček, samozřejmě chytají ryby, loví různou havěť, spousta lodí na některých kanálech, to je pravda, ale zásadní problém není, že by tam byl problém třeba s nějakýma komárama nebo něco, to vůbec není problém, ale co je zajímavé, Vietnam je rozdělený na takový, já říkám, království. To znamená, je oblast, kde najednou jsou kameníci, je oblast, kde všichni pěstují okurky nebo ananasy nebo jsou tam nějaké keramické vesnice a my jsme vpluli do cihlářské oblasti. V deltě totiž jsou dvě věci, které jsou velice důležité pro výrobu cihel. Jednou z nich je vlastní jíl, a druhou je něco, jak vypálit cihly. No a obě věci tam jsou. Jíl, ten stačí vyhrabat z kanálu a na topení se používají plevy z rýže. Po kanálech tam plujou lodě, obrovský lodě naložený plevama a těma se topí v pecích.
0: A je to tak, jak jsme to viděli i my v těch horách, jak se vlastně zrno odděluje od plev. Mě to fascinovalo, já jsem si tam připadal jak ve středověku, protože z ošatky, když byl vítr, tak se z výšky sype to zrní, ta rýže, ta zrna rýžová a vítr sám udělá tu práci, oddělí ty plevy, rýže padá rovně na zem, plevy poodletí vedle a je tam najednou hromada těch plev. Popisuju to správně?
1: Popisujete to správně, ale je potřeba si uvědomit, že severní Vietnam a jižní Vietnam jsou dva úplně rozdílné světy. Jižní Vietnam, delta, to jsou roviny, tam už dneska ve velké míře se používá technika, používají se kombajny, mlátičky, tam už skutečně tímto způsobem se zrno od plev neodděluje.
0: Takže jsme technicky oddělili zrno od plev, máme loď naloženou plevami a kam plave? Já jsem viděl fotografie z té vaší expedice a tam jsou takové zvláštní věže, které vypadají, no já nevím, k čemu to přirovnat.
1: No, já bych to přirovnal k vánočním vosím hnízdům s tím rozdílem, že nejsou vysoký 3-4 cm, ale asi takových 10 metrů. Obrovské homole, které se naplní těma cihlama a vypalují se plevami.
0: No, já ale musím prozradit na Zdeňka Porkerta, že on se nejenom koukal, nejenom fotil, nejenom filmoval, ale on si prostě i ty vypálené cihly nakládal na záda a pomáhal Vietnamcům nakládat na lodě při expedici těch cihel. Ve Vietnamu se nevozí cihly na kolečku, ale nosí se na zádech.
1: A ještě bych k tomu dodal trošku smutné většinou, ženy nosí cihly na zádech.
0: Takže vy jste byl exot?
1: Dá se to tak říct.
0: Kolik jste si naložil, jenom pro zajímavost?
1: No, já jsem si naložil stejně, jako si nakládají ty ženy a oni to nosí skutečně na zádech. To znamená, to dvěma rukama drží na těch zádech a když jsem to měl naložený, tak mě kamarád fotil. A já jsem z těch fotek zjistil, že ona po tajmu, aniž bych to viděl, mě cihly ubrala, protože nevěřila, že bych byl schopný unést tolik cihel, co unese jako ona žena.
0: Kolik jich asi bylo?
1: Je těžké odhadnout, ale já si myslím, že to kolik 20 cihliček to bylo.
0: Tak i to jsou zážitky z putování po kanálech řeky Mekong Zdeňka Porkerta, dnešního hosta pořadu Na cestách.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V pořadu Na cestách putujeme Vietnamem se Zdeňkem Porkertem, jinak také vietnamistou, zkrátka jednoduše řečeno velkým odborníkem na Vietnam, který poznal, a já si to dovolím klidně říct, Vietnam zevnitř, a to z 99% vlastně bez cestovky. Odhlédněme teď od té vaší expedice, jenom shrňme tu cestu, kolik jste uplavali, nějakou statistiku zajímavou jsem viděl, tak nám to jenom v kostce shrňte.
2: No tak uplavali jsme téměř 400 kilometrů, bylo to asi 8 dní. Spali jsme většinou v hotelích nebo i na lodi. Snědli jsme spoustu mang, 5 žab. I jsme trošku měli muže přes palubu, ale absolvovali jsme to bez problémů.
1: Statistikou jsme završili se Zdeňkem.

0: Letos jsem byl v květnu, v dubnu ve Vietnamu a strávil jsem tam řadu dní v horách, vysoko, daleko mimo turisty, v jednom hmonckém domě, kde jsem s nima ráno připravoval pro prasata krmení, chodil jsem s nima na pole a Hmongové, ty jsou historicky známí jako pěstitelé opia. Ta doba už je samozřejmě dávno pryč, byla to doba francouzské Indočíny, kde Francouzi z opia docela profitovali, ale chtěl jsem vědět, jak je to ještě dnes. A s tím je spojený jeden z mých snad největších zážitků vůbec ve Vietnamu a to je to, že jsem se dostal ke kuřákovi opia.
1: Tak teď to bude zajímavé povídání, neberte to, prosím vás, hlavně vy, mladší posluchači, jako nějaký návod k neřestem, ale taková zkušenost, to musí být neopakovatelné.
0: Je to spíš nakouknutí do historie, protože známe obrázky, černobílé obrázky z doby francouzské Indočíny, kuřáků, opia a já to chtěl vidět. Tak jsem útočil na toho mého domácího, jak to je, a on stále ne nic takového, to je silně trestné, to neexistuje. No ale po čase mě se přiznal, ano, u nás ve vesnici jsou 3 kuřáci opia a já tě do jednoho hnízda zavedu.
1: Takže jste ho udolal.
0: Udolal, tak jsme šli. A přišli jsme do takové chýše, standardní hmonská chýše, to znamená 4 stěny, v prostředku ohniště, žádné okno, hliněná podlaha a tam byla nějaká paní, která tam něco u ohně vařila. Tak jsem si řekl, to máme smůlu, bohužel, ale najednou vidím vzadu v koutě takový světýlko tam problikávat. Šli jsme do kouta, tam bylo prkno, moskytiéra, a pod tím chlap s čelovkou něco kutil. Tak jsme přišli blíž a dali se s ním do řeči, on, že zrovna kouří heroin. Tak jsem mu dal 50 korun, jestli by si tu čelovku sundal a tu moskytiéru dal pryč, že bych si rád udělal pár fotek. On s tím okamžitě souhlasil, hlavně kvůli té 50 koruně, v přepočtu teda 50 korun. A tak jsem si ho začal fotit a po chvíli jsem navedl téma, co opium. A on, no opium, že si taky tu a tam dá, ale že má heroin radši. Ale opium, že si dát nemůže, že ho nemá. Ale řekl, kdybych mu dal peníze, že by jeho žena pro opium skočila. Tak jsem mu dal 150 korun, on ty peníze trošku zredukoval, kousek dal ženě a poslal jí pro opium. Neuplynulo 10-15 minut, paní byla zpátky, asi skočila do sousedního baráku a měla skutečně v papírku opium. Takže on vytáhl nádobíčko, to bylo fantastický nádobíčko, něco, skutečně to bylo z doby francouzské Indočíny a začal to opium připravovat, začal tlouc, nahřívat nad kahanem, do kterého nacpal sádlo a lehnul si. Na všech fotkách kuřák opia leží. Já nevěděl proč, já myslel, že to s ním šlehne. Ne, on si potřebuje podepřít ruku, protože to opium nehoří, ono se pouze nahřívá nad tím kahanem a takovou jehlou opiovou to tam nacpe a začal bafat. A to byl pro mě okamžik, já jsem si to užíval, já jsem fotografoval. No a on potom nakonec, jestli bych si já taky nebafnul, no ale ta jeho fajfka, to bylo tak ublemcaný, uleptaný, smradlavý, hnusný. On byl teda sám docela takový dost odborný ten chlap. No ale nakonec jsem to do úst vzal a zabafal jsem si. Ne, že bych z toho měl takový požitek, hlavně z toho mám krásné fotky. No a prostě můžu říct, mám to za sebou. Byl to neskutečný zážitek.
1: I to je zážitek Zdeňka Porkerta, dnešního hosta pořadu Na cestách z Vietnamu, který je jeho srdcovou záležitostí. My jsme se nedostali ke spoustě dalších a dalších témat. My jsme se nedostali ani, i když sedíme u kávy, ale u normální kávy, my jsme se nedostali ani k té vietnamské kávě. Máte jí rád, tu jejich překapávanou silnou, co kape do toho sladkého mléka? A nebo tu vajíčkovou?

0: kávu. Vajíčkovou já si nedávám, já si dávám tu jejich vietnamskou kafefín, jak oni říkají, mám na to dokonce speciální keramický hrnek, ale že bych ji vyloženě miloval, to teda se přiznám, že ne.
1: No, já vás zaskočím. Já z toho kufříku, který klapl, teď vyndám to kafefín, lépe řečeno ty propriety na tu překapávanou kávu, my si ji se Zdeňkem Porkertem připravíme. Budeme jí pít, vy si třeba udělejte taky kávu a já věřím tomu, že vás dnešní vyprávění o Vietnamu natolik zaujalo, že se počase, až Zdeněk Porkert zase zažije nějaké ty zajímavé zážitky, že se s ním zase na vlnách Českého rozhlasu setkáme. Pro dnešek moc krát děkuju.
0: Děkuji vám taky a já bych posluchačům řekl, jeďte do Vietnamu. Jeďte do takových zemí a přehodnotíte pohled svůj na život.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Bělči nad Orlicí poškodila bouřka kemp a několik aut. Hygienici v regionu rozdali provozovatelům táborů několik pokut. Pavel Blažek a jeho advokát neuspěli u ústavního soudu se stížností v bitcoinové kauze. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezký podvečer. Na Rychnovsku odpoledne udeřila silná bouřka. Spadlé stromy zastavily provoz na železnici Stýniště nad Orlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice. V Bělči nad Orlicí poškodili kemp a několik aut. Bez elektřiny se ocitlo zhruba 1500 domácností. Píše to agentura ČTK s odkazem na hasiče a energetiky. Hygienici v našem kraji zkontrolovali od začátku prázdnin 126 dětských táborů, včetně stravovacích zařízení, která tam dodávají jídlo. Podle mluvčí hygienické stanice Veroniky Krejčí udělili 4 pokuty celkem za 14 000 korun.
2: Byly zjištěny nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve 2 případech v oblasti zásobování pitnou vodou. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb, kde došlo k nedodržení teplotního řetězce při výrobě pokrmu. Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny.
0: Město Úpice modernizuje divadelní sál, využívá k tomu letní divadelní prázdniny. Práce mají skončit v září. Co se tam změní, popisuje nezávislý starosta Úpice Petr Hron.
3: Mění se sedačky, podlaha, vymaloval se, modernizuje se foaje, včetně šaten, takže občan, který přijde do divadla, bude mít daleko lepší komfort, než měl. Ta obnovaná stála asi do 1 000 000 korun, ale myslím si, že každý návštěvník tohle ocení.
0: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tit neuspěli u ústavního soudu v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby a na úniky ze spisu. Ústavní soud ale neshledal důvod k zásahu, říká jeho mluvčí Miroslava Čihalíková Sedláčková.
4: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisu do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud. Sport.
0: Mistrovství světa v badmintonu začalo pro českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do druhého kola po vítězství nad Italkou Hamzaovou. V Indii uspěli taky Jiří a Ondřej Králové, kteří porazili Kanaďany. Nedařilo se naopak Vojtěchu Havlíčkovi s Tomášem Švejdou.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, místy přehánky, teploty kolem 12 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, ojedinělé přehánky, večer budou srážky přibývat. Teploty kolem 20 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Trutnov Nová Paka pozor na nehodu za Pilníkovem. Mezi Pilníkovem a Chotěvicemi se srazila 2 auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: prostě česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Přišel nám dotaz od posluchače, tak ten ani nešel přes rozhlas, ten přišel možná rovnou vám, nějak jsem ho nezaregistroval. A líbí se mi to, protože jsem si vždycky říkal, kde se to slovo vzalo. Naši krimi reportéři v médiích to často používají. Ležel tam v tratolišti krve.
2: Tak a jestli myslíte, že vám dneska vysvětlím a panu posluchači, kde se vzalo tratoliště, tak ani ne. Ono se to neví totiž. Dobře. Ale pojďme si o tom povídat.
1: Mě ani tak nezajímá, kde se vzalo, v kterém jazyce, ale co to je jako kaluš? Můžu říct, pršelo, jsou tady všude tratoliště, nebo to ne?
2: Dneska už ne, ale pokud bychom byli v 19. století, tak tam tohle slovo mělo široký význam přesně jako kaluš. A dokonce v druhém významu znamenalo nějaký zhluk nebo větší množství. Takže v beletrii té naší klasické novočeské najdeme spojení jako tratoliště jahod, tratoliště lidí nebo tratoliště stínu, vody, případně to krve.
1: A dnes už tedy výhradně spojení s tou krví?
2: Přesně tak, dokonce už v polovině 20. století psal jeden významný jazykovědec, etymolog, že tratoliště už se používá výhradně ve spojení s krví a tudíž patří mezi slova, teď to řeknu pomalu, aby se mi to povedlo, kterým se říká monokolokabilní.
1: Tím jste skončila?
2: Radši jo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: 14 základních a středních škol v České republice začne nový školní rok později. Více než 100 klientů lázní v Jeseníku postihli zažívací problémy. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Začátek nového školního roku odloží v celé České republice celkem 14 základních a středních škol. Podle informací ministerstva školství se jedná o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíce jich je v Praze a ve středních Čechách. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
3: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později. V pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 podobných případů. V zařízení teď proto platí silná protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
2: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže, u kterých našli téměř 10 kilogramů drog. Oba muži skončili ve vazbě, pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let ve vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
5: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kilogramů heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů. Sport.
2: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zmíří na roční hostování bez obce do belgického Varechemo. Slávie o tom informuje na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy. V nejvyšší domácí soutěži si připsal jen 10 startů.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice převážně oblačno až polojasno, přehánky ojediněle na východě republiky, zpočátku až zataženo a doznívající přehánky, místy i bouřky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přehánky ojediněle, postupně ale od jihozápadu přibývání oblačnosti a místy déšť, a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína na dálnici D55, vidět je to na poslední chvíli. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký. Vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
2: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Mě hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat, takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk, pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
1: No ale kde se to vzalo?
2: Protože
1: člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
2: zvědavost.
1: Ulici.
2: Zvědavost.
1: Fakt zvědavost.
2: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívá? Proč bych nesměl?
1: Kdo mě zastaví? Zablbost, kdo jako mě zastaví?
2: A pak mi řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
1: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
2: Jo, tak to jasný.
1: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče. A často si potom lidi hledají mužský vzory.
2: Jo, jo.
1: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
2: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogovej dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo, to je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím tak říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Jdeš tu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo, a pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vydal jste se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakém jako dlouhodobém temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
2: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
2: Byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
2: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To, děkuju.
1: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
2: Já vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí k nějakým odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě dva roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy šestiletého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel. Nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodně úzká, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Radek Jaroš. Pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teďko bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
2: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
2: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenoulinkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a jako o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
2: Nebylo to na polárních výpravách, nebylo. Protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
1: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
2: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
2: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
2: Umí to, no. Tam byl všude popel. Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si prostě... řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
2: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste blíž.
2: A pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: A během toho?
2: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, protože to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. A byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, že už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě. A říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
3: Ano, Mordor.
2: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Že samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já, a že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, protože se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele, a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
2: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt, prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně bychom to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
2: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky, a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná, ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme, a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci, takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se mluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
1: až
2: moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji, třeba když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký.
2: Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc. Na 2 životy.
2: Je nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň 2. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počkat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci. A říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zase odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako 2 děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou. Že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na jižní pol, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik musí soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, i že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od začátku září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. A počasí zítra oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Kromě politiků v ní budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Dnes odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problematických míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odteká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Českých Budějovicích bude od letošního září nově k dostání jízdenka s platností na 30 minut v městské hromadné dopravě bude stát 20 korun. Dnes o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď na 60 minut, říká náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teďko máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to s platností od 1.9.
2: Vedení Českého Těšína chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají hlavně zajistit dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať téměř na 3-kilometrovém úseku.
7: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8. hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez některých tradičních opor, například Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, chybět by měl také kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom dnes informuje na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká český výběr 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítá v Praze Norsko. Počasí. Zítra čekáme zpočátku dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s deštěm a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 16 Strutnova Směrnová Paka zůstává neprůjezdná v obou směrech mezi Pilníkovem a Chotěvicemi. Narazilo osobní vozidlo do stromu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u další lidské zpovědi.
9: Necelých 10 let zbývá dnešním hrdinům do oslavy stých narozenin a brzy oslaví svou platinovou svatbu.
8: V jejich slovech o lásce je klid, něha a úcta k tomu druhému.
9: Nebylo mu zdaleka ani 20, když poznal o 3 roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá a přál si, aby už nikdy neodešla.
8: Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny 93letá Marie a o 3 roky mladší František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
0: Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
1: Věra jsme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
4: První slova Marušky Kročkové, je to tak?
3: Je to tak.
4: A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
3: František už se plíží, ano.
4: Dobrý den, Františku.
5: Dobrý den, zdravím vás.
4: Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
3: Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
4: Je vaše.
3: Nelžu. Děkuju moc krát. Pojďte, prosím. Račte.
4: Je, vy tu máte listovku, hvězdici, tady máte zubatky.
3: My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takoví cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
4: Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
3: Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, jsem chtěla jet. Nevyšlo.
4: Tak já bych zase jel klidně do Venezuely, jo,
3: tam bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
0: Psal se rok 1952. Do sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
1: Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
0: Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co? No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda. No, ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
4: Koukala na to po té praktické stránce.
3: Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Ta známost opravdu nelíbila, ale hold chlapec byl vytrvalý a...
4: Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
3: No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
5: To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer po cvičení, ve večerních hodinách, no a tak při tom loučení to prostě vyšlo najevo.
4: Co se vám na Marušce líbilo?
5: No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
4: Jaké měla vlasy, ústa, oči?
5: No, delší než má teď. Oči zelené, ústa takové, prostě příjemné. Líbilo se mě po všech stránkách.
4: Teď přišel ten návrh. František řekl, že byste to mohli dát dohromady tímhle způsobem. Co vy na to? Jak jste na něj koukala Co jste v jeho očích tehdy viděla?
3: Myslím, že asi bylo vidět, že opravdu, že to fakt myslí vážně tak, nebo doopravdy, a tak jsem ani dlouho neváhala.
4: Stvrdili jste to nějak?
3: Ano, já jsem se mu vrhla kolem krku, takže jsme to stvrdili polibkem a od té doby jsme oficiálně tedy vystupovali jako dvojice. Už jsme to ani neskrývali.
4: Je to tak?
5: Ano, přesně tak.
4: Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
3: Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No, o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
5: První taneční pár v souboru. Takže to něco říká.
4: Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
5: Příjemné. Příjemné. Líbilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
3: Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě porád tancuju. To mi zůstalo.
4: Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
3: Tak František tenkrát ještě studoval. A já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 14:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
5: Vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme, takže asi takto.
4: Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
3: Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
4: Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
5: No tak teď už matně, kdy to bylo?
3: Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
4: Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
3: No určitě na úsudku mojí rodiny, o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Františkova, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedliš pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedliště, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak to mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
4: Co to pro vás bylo?
5: No, dost těžké to zvládnout. Jsem se měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, bude tak, a třeba odejdu z domova. To prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel, jak se říká, bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, v září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
4: To jste si toho rodinného štěstí zas tak dlouho neužili teda.
5: To v té době ne, to až pak, až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
4: Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
5: Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh plný lásky nám vypráví skoro platinoví manželé Marie a František Kročkovi.
2: Před nástupem do Zeleného se František bál, že by na něj Maruška nepočkala. A tak své lásce navrhnul, aby se vzali ještě před nástupem na vojnu.
1: A tak se také stalo. I přesto, že ženichovi rodiče vztahu příliš nevěřili. Svatba byla v Sedlištích 15. září 1956.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Oznámil jsem to rodiču, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
4: Na Národním výboru i v kostele.
5: Jak si ten svatební den pamatujete?
4: No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to. A vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi. Bylo nás tam asi kolem 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké. A svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
5: Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
3: Černé, tmavé, jako se tehda používali. Čili žádné vystřední, normální oblek.
5: Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
3: Já.
5: Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
3: Ten výběr byl nějaký, ale spíš mi tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, je, moc těch korunek nebylo.
4: Ale máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě pořád přetrvává, takže byli kvalitní.
5: Fušeři jsou dneska.
4: dneska, no fakt, ten se mi prolomil, no.
5: Jaké to bylo, když nevěstě nasazuje ženich prstýnek?
4: Vyměňte si prstýnky. A dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
5: Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
3: Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Sice veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
5: Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
4: Tak myslím si, že maminka byla, tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a to a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
3: No, moji rodiče se s tím nakonec smířili a pak vycházeli i s Marií velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
5: Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči, nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
3: Tak samozřejmě rozrušení bylo pro mě konečně. Dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
4: Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, opravdu si myslím, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, to už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli, ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až. Možná právě proto ta naše starší generace v tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si a to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
5: Pro vás to byl slib slibu, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíbit tomu druhému?
4: Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
3: Bychom tu asi neseděli.

0: Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
1: Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
0: Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k nim velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
2: To já myslím, že to asi není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
3: No vy jste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
2: No, tak, že děkujeme moc.
3: Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
4: Nádher.
2: A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
3: No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si doufám zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
2: Ne.
3: Zlatá láska, zlaté hrnečky.
2: Ježiši, to je krásné.
4: Tak to jo.
2: No to teda je krásné. Ježiš, to je krásné.
4: Ještě nemáme.
2: Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
3: Tohle pořadu kdokoliv.
2: Jo. To ten Český rozhlas přijdeme draho.
3: Když vy, co vyprávíte své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
2: Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás seniory. Já nechci říct na nás staré, já nejsem starý.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
2: Ona už oslavila 93. narozeniny, jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
3: Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali. A ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 14 týdnů, ne, 18, jo, 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak náš český František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No, pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, já myslím, že jsem si, nebo ne já, ale že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblíkla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
1: Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dosáhnout.
2: Maruška i František jí dosáhli. I proto se o své děti nepřestávají bát. Kdy byl ten strach největší?
3: No, tak hlavně s tím nejstarším synem, který měl úraz na Nové Huti. Tak to byly krušné chvilky, kdy jsme nevěděli, jestli nepřijde o oči.
4: Co se stalo?
3: Nějaký výbuch byl na Nové Huti, oni svazovali a při tom svazování došlo k nějakému výbuchu, jak se ten prach z toho, tak on má, prostě to bělmo má do dneška takové kropenaté. No a dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět jako to, ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že jsem se ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Huti, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl nejškarečší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata, pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají 2letého, 3letého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětským domem. Ale to jako...
4: Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
3: A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, a už jim fakt nezavolám, když oni nemají, aby zavolali, už ne, nevydržíte.
2: V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
1: Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
2: Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
1: A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
3: To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli. Až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, ježiš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, teď oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů a oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice, já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů, vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho a myslím, že v únoru potom, v únoru dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
4: Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes nedokážou představit, ale ten náraz rozdílnosti, nejenom podnebné pásmo, ale vůbec způsob života, jaké to bylo?
5: No úplně něco jiného. Já jsem pracoval pro podnik, který tam postavili Američané. Když to předali Venezolanům, tak ti to nebyli schopni zvládat. Tak přijímali specialisty z Evropy. Takže tam to byl život v takovém městečku v tropické oblasti. Čili teplo, teplo, teplo. Je období sucha, období deštu. Deště takové, které tady neuvidíte. Ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody nebo bary, tam je pro nich.
3: Ano, bazén krásný.
5: Ne, tam bylo spoustu.
3: No.
5: Pak se mě podařilo získat.
3: Příroda nádherná.
5: Získat vstupenku na bazén, který hospodařovali Američané, jsme měli volný vstup. Takže to, když tam byla rodina, tak jsem přijel v poledne na oběd domů, pobědval, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 16:00 se staboval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
3: A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní.

0: kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády, úseky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
1: Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
0: Tak já bych to nenazvala ale jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
3: Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě při prvním rande? Při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovili, jestli spolu budete chodit?
4: Tak asi to bylo nějak teplákový úbor, protože to bylo po cvičení večer.
5: Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
3: Kdo první řekl miluji tě?
5: On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
4: Já.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
4: Je to musela být nějaká maličkost.
5: Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
3: Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
5: Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
4: A tam se nepovedlo s nějakou ruskou společností, se zapomněl. Což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
3: Kdo z vás víc ztrácí věci? Kdo z vás ztrácí víc věci?
5: To jsem asi já.
4: Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
5: Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás se jenom všecko hledá.
3: Vás ještě nikdy nezapomněla?
4: Zatím ne.
3: V jaké poloze usínáte u televize?
4: V sedě, v křesle.
5: V jakékoliv.
3: Kecá vám nebo kecala někdy vaše

0: Že na dořízení auta?
1: Jo, měla snahu. Ale hrozilo, že zůstane pěškom.
2: No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
0: Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
1: To nevím, co by mohla odnést. Rádio.
2: Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, to, což by tam nebylo. No tak asi nůžky, nůž, no asi tak.
0: Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
1: Já jsem z nějaké té akce naší pivářské jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
0: Zažili jste někdy nějaký trapas?
2: No, dá-li se to tak nazvat, trapas byl jednou na koupáku na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo, no a on je tam měl samozřejmě a Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
0: Záviděli.
2: No to. Já jsem šla teda na něj, já říkám, hele, a on se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
0: Kdo má nebo měl častěji chuť?
1: Já.
2: Já myslím, že já.
0: Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe vás chce potěšit, polaskat?
2: No, já bych to řekla takhle, bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no, tak.
0: A dřív to bylo kde? Výš, níž?
2: Ještě níž.
1: Na prsou.
0: Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
2: Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
1: Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
2: On to vítá ještě i včil.
0: A to je dobře.
2: No.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
5: Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech.
2: Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
0: Můžeš jako jak?
2: No tak, já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikup, to zbožňuju, karty, a to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
0: Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
1: Jsem o tam já. Před spaním hlavně.
2: No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne?
1: Tak jo.
0: Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
2: My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
1: Teď jsme spolu.
2: Teď jsme spolu pořád.
1: Už delší dobu.
2: No, už delší dobu, no.
0: Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
2: No, tak co pak já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
1: Tak za stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu takto dožít.
2: A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já, i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě ne, nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzal.
0: Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
2: Já ho mám ráda, já to nezapírám.
1: Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali se jeden k druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
0: A je vám i teď?
1: Ano, je i teď.
0: Milujete svoji ženu?
1: Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dále.
0: Jste ráda, že ho máte?
2: No, Ježíš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
0: Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
2: Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
1: No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by měla stačit.

0: Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
1: Jak už napsal anglický básník George Gordon Byrne, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
0: Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody nákladního vlaku na Přerovsku. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na pořízení fotovoltaiky. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice více než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo také řadu porušení právních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
3: Šetření vážné nehody v Hustopečí nad Bečvou jsme dokončili. Ale s ohledem na žádost policie se nebudem ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
2: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu více než půl roku platil stav nebezpečí. Na místě dál pokračují sanační práce. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu, říká vedoucí provozního střediska Ředitelství silnic a dálnic Liberec Jakub Hušek.
4: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
2: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení, upřesní mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
5: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály. Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v aktuální nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Hrát se bude za měsíc v Praze na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než například na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodnil kapitán Tomáš Berdych.
6: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě. Ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do který kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější. Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Na východě republiky zpočátku ještě zataženo a doznívající přehánky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy déšť, zejména v jihozápadní polovině republiky. Maxima mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až kolem 24, mírný vítr od severozápadu až západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí je čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte u Rozkoše, u odbočky na Kleny. Od rána je tam navíc omezený průjezd. Kvůli opravám mostu se projíždí Kyvadlově. V obou směrech se tam teď vytváří kolony. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s Divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame. Samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si ji doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoly, královský prokurátor u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoly ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí. A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grève. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhrůžnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřeno není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. Krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuju se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk. Vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloirová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magloireová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane... Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svém domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojíte se? Jsem zloděj a možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Pak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu.
5: Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
5: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
5: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. Pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
6: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
6: Budiš jméno boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
6: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
6: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
6: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
6: A čím budeme jíst?
3: Dále.
7: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
5: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne. To se teda povedlo.
7: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
7: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku. Dal jsem mu je.
6: Monsignore.
7: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
5: To jako... můžu jít? Opravdu?
7: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
5: Pane faráři, vlastně... pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
5: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
5: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
5: Já nevím.
8: Plakal Jean Valjean upřímně?
9: Vzpomínal na svůj dosavadní život a připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši a připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
5: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
10: Bonsoir, monsieur, klaním se vám. Podnik jak

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeleine, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl tak honem, řekl tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě Bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví na...

Hlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Sej mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl. Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? Zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnuv Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Jean Valjean. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Jeana Valjeana, pohleděla na Javera a pak na jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javerovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Ta dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javéra. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javérovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích
plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Možná právě teď sedíte doma, odpočíváte po celém dni a říkáte si, že už máte konečně klid. A třeba vám přitom padne pohled na nějakou věc kolem vás a napadne vás, proč jsem se to vlastně kupoval. Dnes se totiž budeme bavit o nákupech, které nám tak úplně nevyšly. O věcech, které vypadaly báječně, dokud jsme si je nekoupili. O autech, která nás stála víc v servisu než na silnici. O spotřebičích, které měly usnadnit život, ale nakonec jenom překážejí. Nebo třeba o dovolených, na které bychom raději vzpomínali jenom podle fotografií. Ale víte co? Takové chyby děláme všichni. Někdy nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak se dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná noční linka s Jarkou Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy lístky do kina, protože jsou sám. A živ to bylo něco jiného, když moje žena žila. Ale mě by to nebavilo sám jít do kina.
0: Robert, je dobře, takže vy jste to pojal trošku jinak, to téma. Ono to bylo původně, myšleno tak, co jsme si už jednou koupili. A nekoupili bychom si to opětovně z důvodu, že nám to třeba zavazí, že to bylo drahé.
1: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Já myslím, že jsme to pochopili, ale klidně to dovyprávíte.
1: No, protože když žila žena a koupili jsme si lístky, tak jsme se těšili na film, jo, ale teďka bych byl asi smutný, že s kým bych do toho kina šel, jo, takže možná jsem to, nevím, no.
0: Dobře. A když se teď rozhlednete kolem sebe, tak je tam něco, co považujete za zbytečné a utratil jste za to spoustu peněz?
1: No.
0: Co už byste si nikdy nekoupil?
1: To je otázka. Asi co už bych si nekoupil, jako když myslíte věci, tak to přemýšlím, víte, to je taková otázka, ale asi bych si nekoupil už dešník, protože jsem ho vyhrál v rádiu a je to lepší, že ho nemusím jít do obchodu.
0: Dobře.
1: Je krásné. No a jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu, jo, můžu ke včerejšímu nebo nemůžu.
0: Ne, zkusme se držet už toho škoda, dnešního. No. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci. Třeba kráječ na jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi, to jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte, tak si říkáte, jej danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte, třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
1: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, pak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny. A
0: všechny.
1: Včera jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolil.
0: Dobře. Roberte, jo, zkusme si teď šetřit čas pro další příběhy. Opatrujte se, zase někdy zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefonu pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce. A to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil. Utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olin z Kopřevnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré večer. Ráno, nebo jak to nevím. Jasně. Dobrá, takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych se nekoupil, budu o nich mluvit, ale teďka bych, nejdřív bych pozdravil pana Roberta a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. A řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Podlehám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým. Snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si, jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem mi zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte minus 16, můžete bruslit, jo? To trochu přeháním. Prostě klimatizace šla hodinu a pořád tam byla stejná teplota. Takže to je jedna věc, kterou bych se nikdy nepořídil. A další věc je, pořizoval jsem si, já jsem takový kutil, já prostě co vidím špatného nebo pokaženého, tak se snažím nějakým způsobem to opravit. Jako většinou se mi to daří, jednou jsem si, protože jsem i takový ten kovo a dřevo a všechno, tak jsem si pořídil svářečku. Svářečka svářila asi tak 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profik. Takže na to podíval se na mě a říká mi, a to cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svařečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky si nechám poradit, nebo raději si nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo, nové banjo, krásné. To má zvuk, já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, abych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no já vám nikdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočáčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
0: Vy jste báječný, Oline. Já jsem pro, protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už sem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové
1: menší. Už nějaké proběhly menší rozsahu.
0: Tak jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku větší.
1: Pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
0: Ale ne, k tomu tématu klimatizace se vám svářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, to si myslím, že kortra v dnešní době při těch teplotách bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak Benjo, taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky za to, díky za telefon, za tu energii.
1: Já mu držím palce, já mu držím opravdu palce, ať se snaží prostě. Zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
0: Dobře.
1: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
0: Ano,
1: Robert,
0: tak
1: držím palce, ahoj, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem bez vysílání, tak ano, vás všichni Miláte. Srdečně zdravím i všichni posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn. Dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky
1: postižovali? Chtěla jsem na to slevu, no. Protože jak byly ty opravy a všechno, chtěla jsem na to slevu. Ne, ne, ne, je to ve smlouvě, tak to musíte zaplatit. Tak jsme to zaplatili. A autem nešlo jezdit a každou chvíli mě nechalo. Každou chvíli měla jsem přijít do práce na čas. Dojížděla jsem i 40 kilometrů do práce a nějakých 5-4 kilometry, no prostě vynechávalo. Vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo. Takže toto
0: byla ta nejšpatnější
1: koupa.
0: Přikoupit jste netušila, že budou nějaké problémy, a, ne. Nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátil, tak jste to myslela?
1: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne, ano. Ne. Ne, prostě zaplatili jsme 45 tisíc a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
0: No a co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
1: No taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním a nikdo ho neumí opravit.
0: Jo,
1: takže to byla ta moje nejhorší koupa.
0: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne? Měli jste dobrého poradníka, nějakého mechanika?
1: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou, dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou, dlouhý klesání, několika metrový, a ono mi tam chcíplo, no někdy opravdu šlo o život.
0: Ano, tak to je nejvyšší čas ho odložit a někam zaparkovat. No, člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň po naučení, že někde je lepší si předkoupí všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
1: právě,
0: takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
1: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
0: Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete, a jde do servisu, paní Miladko.
1: Jo, keď mám, a Bohu se modlím, aby fungovalo. Jsem na něm závislá.
0: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Bylo to milé. Opatrujte se, paní Milatko, ať se vám daří.
1: Taky tak. Hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2:30. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vymýšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to ucpaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, ucpe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to vyjde mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jsem taky, já jím všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez. A v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost a už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je, jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v Outru.
0: No jasně, kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Nechcete ho koupit záhodou?
0: No tak nevím, po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit a existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo, protože pak i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zas tak levný, to zase neříkám, ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek v tom ošťavňovači udělám? 3-4 a už je to zase ucpaný. Takže to zase umývat.
0: A obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plakátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj reklamy. Na mě nemají šanci.
0: No ale vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě. Protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně tak.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji anebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje. Děkuji.
0: Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Taky příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: slečna závěr, stále šprichtá v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovic je s námi v noční lince. Vítá vás Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Jaručko, na rádiu a všechny posluchače u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko. Jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ouvě, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku. Jo, to je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil poprvé jednu, bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvé koupil a tak se mi to poprvé rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada si na ten stala, jo. Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zalijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo, takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo, ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícu našim svíčky na hrobě, tak abych si nesedal někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl to by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě jinak bych si nekoupil ještě víc takových věcí, je to reklamování, ono to vypadá v televizi pěkně a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že jsem třeba ženské manželce a celý jsem koupil takový na utírání oken, takový mechanizmy, tak to došlo a žensky to tak nepoužívají to, jo. Radši ty okna udělají normálně, jak to vždycky dělali. No a zkrátka, takže někdy ty reklamy, to je takový pofidelní, no, to pěkně vypadá, ale až vám to dojde, tak je to taková hračka, jo. Objednal jsem si tam aj takové prostě takový přístroj. No a když jsem to použil, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součástka se polámala, ale reklamoval se, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový, jo, takže používám to, ale jenom tak málo, no, málo, takže když se to málo používá, tak to jak tak vydrží, jo, no, takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě to tak. A nebo takový ty léky, jo, no, mě to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem, bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no a stálo to dost peněz, maďarka to zaplatila, já jsem to říkal, už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, ono to přišlo, maďarka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
0: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní, nebo na internetu?
1: No něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak, víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takové ty tabletky pro muže. Já na podporu toho mužství, jeho

0: Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Dospívala Hana Zagorová, maluji zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc, já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme, kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer, Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem mi chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě by třeba někdo koupil náhradní díly, když říkal, že to v takovým stavu, aspoň nějakou korunu, aby to měla.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám, já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to také odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tady prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu to posluchačku.
1: No v životě už za to nedostane takový peníze, kdo to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Jardo, mě stále úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už mám 3 roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, protože ne, ale prostě není to taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky
0: to
1: dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz,
1: a jo.
0: Tak si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, nějaká chvilkové pokušení. No. Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte.
1: No, já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupíte auto takový, tak prostě máte 2x radost. Jedno, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo. Zdravím vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy.

0: Noční linka.
1: Je minuta po půlnoci, je tady druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že zůstáváte se mnou, Jarkou Barbuříkovou. Dnes večer si povídáme o věcech, za které jsme utratili peníze, ale kdybychom dostali druhou šanci, už bychom si to po druhé nekoupili. Možná jste si během první hodiny vybavili i vlastní nákupní přešlap. A jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas. Protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy a teď je na to ta pravá chvíle. Až do jedné hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše: zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4 000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká baborať, tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Dnešní téma otevírá skříně, garáže i vzpomínky na peníze, které už nikdo nevrátí. Co jste si koupili a dnes byste raději nechali v obchodě? Na to se ptáme v dnešním nočním vysílání Českého rozhlasu a odpovídat bude další posluchačka. Kdo to je? Krásnou noc? Haló, haló, haló. Slyšíme se? Tak vidím, že tam je někde u telefonu paní Lída, mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Haló, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Pani Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle se měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mítí nádobí, víc jste to měla, než jste z toho něco měla, takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše, doho a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, dej, tím jsem spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že vy jste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: jste praktická žena.
1: To, co chtějí. Ale víte co, já tohleto, já jsem si přečetla recenze, všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno. Jo. Takže jsem říkala, no tak to teda vůbec jako pro staršího a ještě kort jako nemohoucího člověka vůbec už není. Jo. Protože jste se s tím nadřela, tak jste se s tím nadřela po druhý, když jste to mejla. Jo. A my jsme měli v tu dobu psa, tak a on vždycky udělal jsem tam kapky a to, tak já jsem si říkala, tak ty s tím přejedu, že jo, budu to mít brzy utřený a to, jo, to jsem si dala teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, co jsem to koupila za krám.
0: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
1: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No, je to opravdu, víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi, povedlo s rádiem do kuchyně pod linku. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny jako časovače. Jo, když vaříte knedlíky a tak dále, tak na to to využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teďko v poslední době jsem si v jednom obchoďáku koupila rádio DAB Plus. Jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
0: Vážně?
1: No, No, naštěstí jsem měla to, že mi to vrátili.
0: Já jsem vás zrovna chtěla pochválit.
1: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj mužský taky zase říká, prosím tě, co jste koupil, já vám nody, Tomáš, podívej se, fond dát plus, já nevím co, nic. No, ani vrát. No, takže ono jako dneska si koupit něco není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odštavňovačem. Ale jako na citrony, jo, jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No, tak to jsem měla teda od pátku do soboty. No, ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky. A jak na to narazili to umělý kolečko, tak by se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. No, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo. Takže jako já jsem říkala takovýhle výrobky a vůbec se divím, jak věci někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, tak takovýhle mám já zkušenosti, no.
0: Evi, díky za to sdílení těch zkušeností. No. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
1: Mějte se hezky. A opravdu teda hodně, hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známý, ne nějaký to dobrý známý, na kterýho se můžete spolehnout. Když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší ze všeho.
0: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat tam další
1: taky,
0: příběhy
1: a
0: katalohovky.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška nebo Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková hrozná doba. Opravdu.
0: Liduško, poprosím stlumit to rádio.
1: Jo, vydržte, já musím odběhnout kousek. Já mám dál a mám problémy. Motá se mi hlava, tak to bude chvíli potrvat.
0: V pořádku, my vydržíme. 731-800-900, zatím můžu zapakovat telefon pro další posluchače, kteří se chtějí taky připojit k tématu.
1: Halo, už je to lepší?
0: Povídejte.
1: Tak fajn. Já říkám, dneska je hrozná doba. Já už jsem taky starší a nevěřím. V dnešní době opravdu se nedá věřit vlastní rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, smelinář, každý hledí na všem vydělá, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt hloupí. Třeba já jsem když si koupila mlýnek na mat, to bylo z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na něm mlela mat, pak se to ulomilo a mohla si mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte? No a pak ten mě vydržel potom celý život. Takže ne, nekupovat levné věci. Manžel vždycky říkal, na co je největší reklama, tak to nestojí za nic. A měl pravdu, třeba s tím mlýnkem. A teďka ještě jak byly ty zájezdy jednodenní, víte, co myslím, že? To vás
0: no.
1: Byly všelijaké pozvánky. Třeba pozvali Jelavce na jednodenní zájezd, třeba někde na nějaký zámek, nebo prostě někam, jo, do nějakého města, to je jedno. No a tam mám potom nabízeli. Konkrétně, je to pozor, je to firma, jmenuje se Beck, píše se to Beck, a je to asi německá firma, a jsou to podvodníci první třídy, protože o nich psali potom aj v novinách a všude. Já jsem si, oni nabízí hrnce, jako, anebo deky, no oni toho nabízí. Tak jsem si koupila a v té smlouvě prostě je, že to do 14 dnů můžete reklamovat nebo vrátit to zboží, rozumíte.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem si koupila hrnce. No jenomže, koupila jsem si hrnce teda, rozbalila jsem to, že to bylo taky v velikém kufru. Krásné hrnce, jako to kvalitní, to je, neříkám, že ne. Ale rozmyslela jsem si to a říkám, holka, to je peněz, 25 tisíc. To, takže to vrátím, ano. Bylo to v té lhůtě, ty 14 dnů. No tak jsem tam zavolala, tak ten pán, co to nabízeli, tak přijel k nám. A já říkám, podívejte se, já jsem si od vás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si to lípe. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok, to reklamovat nebo vrátit, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakýkoliv, jo, mohli to být aj hence, nebo deky, nebo něco jiného. Takže já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, a on přijel a říkám, že jsem si to rozmýšlela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky nebereme. Do dneška mě strávají měsíčně něco přes 1200, i když to by muselo být za 5 roky splacené, já nevím, 2x minimálně. Nechápu a nepochopím. Tak zpátky to nechtěli, i když ve smlouvě to bylo.
0: No a jak vám to vysvětlili?
1: No nějak, ta firma Beck, prostě to byly podvodníci jak víno. Víte, co vyvedli, to jsem ale slyšela, že jako pořádali ten jednodenní zájezd, ano, teď tam přijela hromada lidí, já jsem u toho nebyla, ale slyšela jsem to. V tom sále, ano, a již tam je víc, 2 nebo 3, to přednáší o tom zboží, jako co to všechno, jo, no co to je všechno. No a teď tam byl nějaký pán, který dostal tu odvahu a řekl, že je to podvod, že on to nechce, že prostě zavolal na ně policajti, jo, jsou to podvodníci. A víte, co oni udělali? Aha. Oni zamkli ten sál a odmítli pustit ty lidi ven. Nevím, až to dopadlo. No prostě je to jasné, že a takovým podvodníkům se dneska nic nestane. To nechápu a nepochopím do smrti. Jo? No. A Praha je z vás peníze pořád.
0: Leduško, já myslím, že když si člověk prožije nějakou takovou událost a potom teda se píše nějakou stížnost, tak dřív nebo později se tomu někdo musí věnovat, takže nestrácejte naději, jak se říká, na každou se vaří voda, tak věřím, že i tato zkušenost, která teda vás potkala, tak když potkala i ostatní, tak se potom lidé spojí a dojdou spravedlnosti, alespoň teda je to moje vize. Liduško, děkuju za váš telefon, za to, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Poslouchejte dál příběhy ostatních i písničky, které nestárnou, které vám hrajeme.
1: I ty soudy se dají podplatit, rozumíte? A když máte nějaký spor, který vám advokát řekne, jasně to musíte vyhrát, jo, tak to dejte k soudu. Vy to dáte k soudu, ten soud prohrajete, jo, a ještě potom platíte navíc soudy, advokáty a nevím co. No.
0: Liduško, to jsou už i, to jsou ty extrémní situace, věřím, že ne každý soudní spor tak to skončí, když je člověk v právu. Tak je opravdu čas, abychom už se řekli naslyšenou, takže ať se vám daří. Krásný no, noční děkuju. Čas.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná jste někdy naletěli na nějakou vychytávku, možná módní trend, možná jste si splnili dávný sen, který se nakonec ukázal být trochu jiný, než jste čekali. Co by dnes ve vašem nákupním seznamu už rozhodně nikdy nebylo? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi vyprávět. Ještě pro sebe máme víc než půl hodinky, čeká na vás Jarka Barbuříková. A to na čísle 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Mm-hmm. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například ty, co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli v čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska mě na nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. Takže nekupovat drahé knížky, které se, jsou vlastně na poučení. Maximálně knížky o umění. Ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mě velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Uh-huh. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je přece...
1: Dneska už se to úplně na nic. Jo? V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo? Ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano. Člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže... Dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec. Takže
0: teda.
1: Knížek je tam spousta, jo.
0: Knížka tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak, no, jsou tam Walkerovy spisy, ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek, jo. Knížky o umění, to jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli je teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže... Vaduju lidi, aby si nekupovali takové knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: excelence Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jarušku.
0: Paní Staňka.
1: Ano, pohodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšeft. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow, když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jít to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. Když jsem prodala, ale celý ten kufr fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím míň věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká, ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někde hodit a najednou máme doma kupu věcí, na které se práší. Takže to není váš
1: Jarušku,
0: případ.
1: Už nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zas nám budou ty kontejnery smrdět. Jo? Poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají kšeft. Takže tolik pro posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jarško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznamy nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a více nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Tak by to mělo košík být, ano, tak by to mělo vypadat.
1: Košík mi přinese vajíčka, košík nebo rohlíky, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju, ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou, 15 vajec a to mám na měsíc, jo. Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji, jo. No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní, ale to, co mluvím, že

0: ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je akor teďkom v těch hicech. Oni to nesmí. Hmm.
1: Staní, taky děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
0: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
1: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a po druhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, utratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct, hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobré, já poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte, banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. No, dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním ranním ptáčatům.

můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický raní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou raní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem. Nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30, nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 16:30, posunul je na 16:15 a pak dokonce na 16:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 16:00 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice, kdykoliv mezi 14:00 a 16:00 hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časnými vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta. Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy alžbětínskou éru?
5: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak
4: než... Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škluby svých zad Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. Pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Rádio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu a kdo má koho zabít.
6: No chystají se přece zavraždit demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten demonio.
7: Ten demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
6: Co? Co máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde. Člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
7: Kdo je to zas Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... sakra! Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně. Ten Pio vůbec není chytrý, ale úplně slabomyslný. Prohnaný je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle...
7: Jak?
6: Jak? No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom domenu.
7: Kristovi rány, ty ale dovede člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No, to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta ti je ohromná, kamaráde. To ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
7: Tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou. Nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra té hraběnky di Carantaratta. No,
7: Taratta, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo? Ne, počkej, tak to není. Ne, něčí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Chápu, kdo by nechtěl.
6: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má v hrsti Porfíria, uh-huh. A Demonio má v hrsti Pia,
6: no?
7: A Dože je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock. Stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v jílmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Hida, hida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné

0: popel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři. A vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.